0: To máte
1: a tady
0: pravdu.
1: Machrujete s fotbalem, který chodíte se dívat po Černicích, jak hrajete okresní přebor, a tady na mě machrujete. Nedělejte to. Já vám říkám, že já mám obecné znalosti.
0: No, neuvěřitelný.
1: No, a tak už mě netrapte a řekněte, proč
0: jestli to bude,
1: tam nehrajeme.
0: Jestli tuhle vlzonku uvidí Jindra Forejt, tak bude do smrti zahambený. Ty své znalosti o monarchii britský, úplně to.
1: Ale jestli uvidí Tonda Panenka, ten bude říkat, ten kluk je náš.
0: Jo.
1: Tonda Panenka, Vízek, víte, to je jako ten Karel Kroupa, fotbalista roku 78, zbrojovka vítězové ligy. Zbrojovka Brno. A Karel Kroupa, nejlepší fotbalista republiky. Jste ještě chodil do školky, ne? 78.
0: To už ne.
1: No a já už jsem sledoval jako...
0: Vy už jste byl v tom, ne? V nějakým leninským kroužku, ne? Pomalu.
1: Já už jsem byl v leninském kroužku pomalu. No. No a tak už mi to konečně řekněte, proč tam nehrajou naše hvězdy?
0: No, protože...
1: Oni nás tam nevzali, jo.
0: No my jsme se tam nevzali, protože fotbal neumíme hrát. Pořádně.
1: A ono je to v Kataru, jo?
0: Je to v Kataru.
1: Teď tam Mynář letěl do toho Kataru.
0: Že to nezařídil, to... ne? Já to nechápu. Já bejt Pekarovou a Fialou, tak mu řeknu, jak to jsi nezařídil naši účast na mistrovství světa, ne? Kažte na nějaký plyn, prosím tě.
1: No ono je, se tam prej bojuje za LGBT? Ještě jsem četl někde. To je jediný, co jsem zaregistroval.
0: To já jsem nezaregistroval.
1: Mají nějaký čelenky, pásky nebo konipásky, něco?
0: Jo, fotbalisty, myslíte?
1: No.
0: Mu z toho nevybojovali.
1: Nevybojovali, jo. Nula bodu. No a je tam bílej balet?
0: To jsou národní družstva.
1: A vy nevíte, co je bílej balet?
0: Jasně, ale to není národní družstvo.
1: A co je bílý balet teda?
0: Bílej balet je... bílej balet je... Počkejte.
1: Ta, já mám času dost, pane Holče. A teď se ukažte.
0: Bílej balet je...
1: Pan Holec neví, co je bílý balet.
0: To vy to nevíte taky.
1: Já vám to ukážu.
0: To je Madrid, ne?
1: Je to Labutí jezero.
0: Ale počkejte,
1: píšou.
0: Ve fotbale.
1: No ve fotbale, já myslím, ve fotbale. No řekněte to. Bílej balet.
0: Jsou... Real
1: Nebudete
0: Madrid,
1: slušný.
0: Ne?
1: Jak?
0: Real Madrid, ne?
1: Real Madrid, no. To je bílej balet.
0: No.
1: A modrý balet, to je Tišnov. Chodíte někdy se podívat k nám?
0: No, modrý balet ne.
1: Ne?
0: Mně stačí bílej.
1: No jo, pane Holče, tak aby jsme to teď spojili do jednoho celku, dá se říct, že jako tým fungujeme dobře, protože znalosti máme obrovský, když je spojíme.
0: Jo.
1: Ten bílej balet nám trošku kulhá, to vy se doučíte.
0: No já jsem to řekl, vy jste to nevěděl.
1: Já jsem to vygoogloval rychle, popravdu.
0: A já ne, podívejte se.
1: No já vím, no tak jste lepší. To je, chápete, to je vlastně ta síla toho týmu, to nás učili v leninském kroužku, to vám generál Pavel vysvětlí.
0: Mm-hmm.
1: No, všichni za jednoho.
0: Ten se připravoval ve velkým týmu.
1: Na steč. Tak bílý balet a my tam nejsme, to znamená, že nás to vůbec nezajímá. A vy říkáte, že vyhraje kdo teda nakonec?
0: Mně se líbí Francie, jak hraje.
1: Ježíš, a toto mám teda ze všeho nejraději. Co to je za řeč, pane Holče?
0: Co?
1: Já to slyším často od těch komentátorů. Já se dívám vždycky na MS v hokeji. Naši byli druzí ve Finsku, jo. Matěj Blimel byl na streamu, takže abyste, já tam jsem odborník. A oni říkají, to byl tak hezký hokej, to byl tak hezký fotbal. Nebyla to hezká, to je úplně jedno, záleží, kolik je gólů, ne?
0: Na výsledku samozřejmě, ale na to se chcete koukat, to trvá pro boha.
1: Na góly se chci dívat.
0: Hodinu a půl. A když ta hra stojí za prd, a je jedno, jestli to skončí 1-0 nebo 3-0.
1: Jak vám se líbí, když se hodně nahrávají třeba, nebo?
0: Jasně, když se na tom hřišti pořád něco děje, to drama, ne? Když se útočí pořádně. Já nepotřebuji 10 gólů, ale aby to furt jelo pořádně. Aby hráli, aby se nebáli.
1: Vy máte úplně zvrácený pohled na svět.
0: Proč?
1: No vy nevíte, že tyto sporty se hrajou na góly?
0: A teď vám to říkám, že jo, pokud je o výsledek, jasně, ale chcete se na to koukat hodinu a půl?
1: Nechci, vy
0: já,
1: se na to
0: jo, no a proto vám říkám, že někdo může vyhrát, ale budete se trápit u toho hodinu a půl, u té hry. A jasně, vyhraje.
1: Já bych se mohl dívat na fotbal jenom tak, že bych na druhé televizi měl puštěný seriál Koruna. A abych takový ty nudný místa, kterých je u fotbale tak hodina a půl za jedno utkání.
0: To je tomu nerozumíte.
1: To nerozumím. To je věc vkusu, pane Holče.
0: Ne.
1: Ne? Jak myslíte? No ale tak fotbal máme vyřešený, ne?
0: No asi jo.
1: No, představte si, to je dobrá zpráva, nebo špatná možná. Češi, občané, naši spolupčané, investovali do bitcoinu 3,3 miliardy korun. Mm-hmm. Teď mi nikdo neříká, že my jsme chudá země.
0: No a mají to ještě? Nebo už o to přišli?
1: To už je druhá, to bych zbytečně tady neotvíral.
0: To je ale, to důležitý.
1: No, ale to je peněz, co? Mají odvahu, jako... Jediná no. spolehlivá investice je do mince Xaver, to víte už. Je to už
0: ta jasný, no.
1: Je to v běhu, kdyby ještě někdo chtěl Picora Invest a adresa je vladimir@picorainvest.cz.
0: Ale je jaký, čokoládový, nebo?
1: Pane Holče, vy jste teda, ale opravdu dneska.
0: Co?
1: Proč?
0: Kdyby to bylo čokoládový, teď na Vánoce já bych si koupil jednu
1: Řekněte mince Xaver. Řekněte mi, co se stalo, že se lidem narodilo děťátko, já už jdu koledy, tak mějte mi, co se stalo.
0: Chápu.
1: Ale co vám se přihodilo dneska, že máte takový osten v sobě?
0: Nemám, já to myslím dobře. Děti advent peče se cukroví, ne? Tam je spousta čokolády a proto já říkám, jak jsem zaslech, mince Xaver, hned jsem viděl takovou kulatou mincičku čokoládovou pěkně, která by měla ohromnou investiční hodnotu a potenciál, úplně to vidím.
1: Pane Holče, já se urazím?
0: Ne.
1: Omluvte se mě, nebo se urazím.
0: Ne, úplně vidím tam to X-ko na té čokoládě.
1: Pane Holče, vy nemůžete být dobrý člověk.
0: Já jsem dobrý člověk.
1: Protože řeknete tady něco, o čem pozitivně víte, že mě to do večera bude mrzet.
0: Nebude, proč by vás to mrzelo?
1: Já
0: si myslím, rozdávám radost a vy se...
1: Já si myslím, že ve vás se... Vám se to rozleží teď během několika hodin, co během několika minut. A jak teď skončíme natáčení Wilsonky, otevřete telefon, dáte volt a objednáte 10 chlebíčků obložených, aby panu Xaverovi nebylo smutno.
0: A kolik je hodnota jedný mince, Xaver?
1: No je to jedna unce trojská, mm-hmm. ale těžko to vysvětlovat někomu, kdo se ještě nedostal přes čokoládový mince. Jo? Mm-hmm. Takže to je pro lidi z lepší společnosti, jo, pane Holče. Takže já bych se tím zatím netrápil.
0: Ale víte, já jako, když slyším mince Xaver, tak tu solidnost větší vidím ten potenciál v té čokoládě.
1: No já s čokoládou moc. Podívejte, řekněme to takhle, netrapte se s tím.
0: Nebudu.
1: Minci vy vypuste
0: úplně vám můžu slíbit.
1: Hlavy. Pojďme raději říct, pane Holče, popravdě, tady našim divákům, a že jich je, že jeden z diváků, nás pozval kam?
0: No na super večeři ke Zdeňkovi Polorajchovi.
1: Polorajchovi, předevčírem.
0: Nextdoor.
1: A pan Ruda.
0: Jelínek.
1: Ruda Jelínek, což je velmi sympatický, fajn člověk. Mm-hmm. A hlava teda, jako co tam všechno říkal, musím říct.
0: Tak je to chytrý člověk?
1: Chytrý člověk, musel se trošku cítit jako mezi náma, jakože mezi svýma.
0: Jo, tak to jo.
1: Tak kdyby se přidal do týmu, tak jsme úplně nepřekonatelní. Hmm? No a krom toho, že businessman a teď, ale já to musím říct, pane Holče, našim, já jsem měl vám takový zážitek, jak jsme tam byli, vy jste světák, vy jste vyloženě weltman.
0: To jo.
1: Přátelé, my jsme se tam posadili, pan Holec si nechal přinést vinný lístek, jo, vinný, teď to četl poctivě 4 hodiny prostě a říkal, jak to bylo?
0: Tím se netrapte, ale tak já jsem
1: Pinot,
0: si
1: ho... Nebo
0: Pinot Noir.
1: Pinot Noir, jo, řekl Pinot Noir. Teď číšník takový srandovní, takový, že? Trošku.
0: Jak říkáte, číšník srandovní nebude jmenovat, kdyby se díval Zdeněk Polorajch. Nakonec byl...
1: Zábavnej.
0: Nakonec byl úplně zábavný, ale trošku už u toho usínal.
1: Jo. A samozřejmě byl okamžitě v obraze, ano, jak to bylo, Pino?
0: Netrapte se ti.
1: No nějak ty Pinokio.
0: Červený víno.
1: Červený víno. A přinesli a pan Holec vzal tu lahev a takhle jako na to, jo, pohlídnul a říkal, toto je ročník 2018. Neměli byste 2015?
0: Si to pamatujete.
1: No, já jsem byl jak
0: vidění,
1: já jsem si to všechno musel jako užít, já jsem toto nikdy nezažil, tu lepší společnost. A tenhle ten chlapec, prostě číšník hodnej, řekl samozřejmě, pane Holče, mistře, říkal jo, a tak odmašíroval, přišel s jinou lahví, pan Holec zase vzal, řekl, ano, to je lepší ročník, to jsou týžní svahy a takhle, a to je to takové jako peprnější, já nevím, co všechno, ty tomu dal ty přívlastky všechny, a řekl, a my bychom to prosili přelít do...
0: Do karafy.
1: Do karafy. Načež už přišla dívka, paní, která to teda vošpuntovala, špuntík očuchala, dala ho na podšálek, takhle nám ho dala na stůl. Jo, to pan Holec přehlídnul, tady to jako světák vůbec, jako nějaký špunt nebo něco. Teď mu nalila trošku degustaci a pan Holec udělal, úplně se tam jako, teď to, a odborně prohlídnul všechno. Teď se jako napil a teď ona se úplně třepala strachem, co ten mistr teď řekne. A pan Holec řekl, najednou celá toho zprostichla, jakoby, jak kdyby, já nevím, co bylo. A pan Holec položil tu skleničku, dlouze se jí zadíval do očí, ty servírce jako, jak pan Haničinec.
0: To ne, jako já.
1: No tak jak pan Holec. A teď jsme, ve mně byla úplně malá duše, co řekne. A on řekl, pan Holec tak položil, řekl, je to dobrý.
0: Yeah.
1: A ona, paní, tam ta tetuše, co nám tam obsluhovala, jak teta taky obsluhovala, bez tak bude volit tetuši, já jsem to na ní viděl. A tak to rozlila, oni pánové si jako ťukli s tím vínem a tak si popili a potom pan Holec měl líčka, já jsem měl ledvinky, já jsem taky přízemní, Ruda měl nějakou roládičku, tak vybral moc hezky.
0: Králičí, já se to pamatuju.
1: Králičí, jo. Pan Holec ubrousek plátěný, takhle na to, teď ten příbor přesně věděl, kam má sáhnout. Snědl dvě sousta, očistil takhle, vzal tu sklenici vína. Takhle já si to představuju na tom královském dvoře, že to chodí. A já jsem měl zážitek, já jsem z vás nemohl spustit v oči a u toho nezávazně konverzoval ještě. To nebylo jako...
0: Já jsem to dělal i pro vás, abych vás trošku, abyste to nasál.
1: No, pane Holče, to bylo od vás tak hezký, že jste obyčejného prostého kluka
0: z Tišnova
1: vzal do té výšší společnosti.
0: No ne, já ne, to nás vzal Ruda Jelínek, no,
1: jo, to je potřeba říct, ale vy jste jako byli to a já jsem to úplně prožíval.
0: Můžu to říct, my jsme se předem domluvili trošku a říkali jsme, musíme toho Xavera trošku kultivovat, tak trošku vytáhnout,
1: aha,
0: tak jsme to takhle to připravili. Ale vidím, že to padlo na úrodnou půdu.
1: Já teď musím ještě říct pointu. Já už jsem pak musel odcházet někam, ještě na jednu zkoušku pracovní a pan hostitel, neboli Ruda, náš kámoš teď, že říká, pánové, dezert. A přinesli, jak říká, dezertní lístek, jak říká pan Poraj, kartu. On říká kartu, všimli jste si kartu. To musí být na kartě vždycky. A pan Holec, zase muž z velkého světa, pane Holče, já jsem vás tak obdivoval, já jsem byl na vás tak pyšnej, s tímto člověkem,
0: já to viděl.
1: S tímto člověkem já můžu jednou za týden sedět a ve stínu jeho slávy se přihřívat, protože víte, co udělal pan Holec? Držel tu kartu, jo, ten dezertní lístek, to přešel jako, protože jako to všechno věděl, jo, a řekl tomu srandovnímu číšníkovi, řekl, nebyl by sýr. Takže celé menu vrcholilo, protože pan Holec přesně ví, co se k čemu hodí, že jo?
0: No
1: a věděl, že... Takže nakonec bylo ještě sýrová, jako tam. Pane Holče, jste pro mě hvězda, muž z velkého světa, prestižní moderátor,
0: jo,
1: a streamer a já vám děkuju, to byl vlastně nejhezčí vánoční dárek, že vy a pan Jelínek jste mě ukázali velký svět a já až teď přijedu do Tišnova a budu tam sedět v nějaké té hospodě na Gerilu na Humpolce nebo někdo se svými spolupčeny, to budu vyprávět.
0: Úplně bych tam neskoušel objednávat ty samé věci, aby na vás nekoukali divně, ale vyprávějte to.
1: Budu to vyprávět, budu říkat, to jsem já zažil, byl jsem u toho, víte, přátelé, a
0: je to... Jak jste řekl, Petr Haníčinec, on se většinou, nebo často jenom dlouze podíval a nic neřekl, ne, spíš.
1: No.
0: Tak on byl trošku jako v tomhletom Clint Eastwood. On občas, přijměte si prvních 45 minut ve filmu s ním, nepadne ani slovo.
1: Fakt jo?
0: Taky hraje jenom očima, jenom pohledem.
1: No to podobně i paní, jakoby... to i paní Girardot. No. No, pane Holčán, ještě k tomu řeknu jednu větu, jo. Víte co, já jsem doma nemohl vůbec spát. Já jsem to celý promítal, všechny ty názvy, ale jedna věc mě tam jako vlastně přišla nejdůležitější. Mm-hmm. Ta vaše samozřejmost. To bylo vidět, jak vy se prostě pohybujete v tom velkém světě. Jak vy to ovládáte, jak vy... Já vás nic nepřekvapí, rozumíte, já se v takové noble restauraci bojím jít vyčurat, nebo nevím, jestli vody si můžu napít, abych něco... Ale vy to máte, jak kdybyste seděl doma v obyváku, zkrátka svět vám leží u nohou, pane
0: Holče.
1: Že vy
0: to tak trošku teď říkáte schválně, já do vás trošku už vidím, aby nás Ruda pozval ještě jednou.
1: No, já
0: trošku
1: už
0: tam zatím je, ne?
1: Bych si co? Netroufnul, myslím, že by bylo teď jako vhodné, kdybychom Rudu pozvali my.
0: Můžete vy i.
1: Nebo já, tak já klidně.
0: Nás oba.
1: Tak spíš Rudu asi, ne?
0: No, protože si to beze mě, ale no, co tam budete dělat?
1: No pozor, on je taky veltman.
0: Je, má rád víno, dobrý jídlo, tanečník je to, má taneční školu.
1: Taneční školu.
0: Tango.
1: A nevím, jestli jsme ho tady teď moc neprovařili teda. To vystřihneme, ne, celý tohleto.
0: Proč?
1: No ne, jak budou, máme všichni šetřit. Víte, kolik jsme, než jo, nám
0: takhle,
1: ty speciality
0: myslím,
1: udělali.
0: Jsme neřekli nic trestního ještě, ne?
1: No kolik to bylo elektriky a plynu a kolik Putin...
0: To jde za Polarichem.
1: To jde za Putinem.
0: Spotřebovává, ne?
1: No Polarich to posílá přímo Putinovi. Bez tak. Musíme říct jednu věc. U toho Polaricha je všechno skvělý. Ať si každý, já vím, že je to konkurenční boj asi mezi těma restauracema taky, jo. A těžko někdo, určitě se najde někdo, kdo řekne, mě to přijde drahý, nebo mě to přijde, já nevím, studený, nebo já nevím něco, ale já jsem tam nikdy neměl nic, co by mě nechutnalo.
0: Vidím, že byste to štamgast.
1: No, byl jsem asi po třetí. Ale nikdy na takhle vysoké úrovni, téměř mezistátní. Ono jsou Uherského Hradiště, ne? Číslo občanky, to je jediné, co jsme neřekli.
0: No, z Jižní Moravy každopádně, no.
1: No tam někde z Jižní Moravy. Ne, z Uherského Hradiště, ne, odinu.
0: No, kolem Mikulova možná. Tam prostě, Jižní Morava.
1: No, chtěl jsem vám za to poděkovat, pane Holče, protože já teda nic takového... Tečka. Aby jsme to mohli vystřihnout. A teď Jaromír Nohavica, to musíme tady říct, ale ještě předtím vaše hvězdná chvíle.
0: No teď, já vás netrufnu, jak jste teď po tomhle...
1: Máte netrufnu. To všechno na kartě.
0: Jo, skvělý. Sakra. Jak se to vy teď, jak jste se krásně rozpovídal.
1: Ale ne, já jsem... No, muselo to ven, pane Holče.
0: Jo, to je jasný. No, takže poděkování. To musíte říct, jako co se děje.
1: Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. To je Kryl.
0: Jo.
1: No, přátelé, na transparentní účet XTV nás mnozí podporujete v tomto pořadu. Říkáte si, je to žvanění, ale nás to baví. A když napíšete do zprávy, ještě tam něco posíláte, že to je na Vilzonku, tak to přijde do těch správných rukou. My za to pozveme pana Jelinka na večeři. Ne, v nejbližších 5 letech třeba ne.
0: 5 letka, no je.
1: A pan Holec se tak nějak si oblíbil tu děkovačku, proto on je děkan tady, pan Holec.
0: A tak já jsem viděl, že mi to jde líp než vám o něco,
1: ano,
0: tak jsem si to vzal pod sebe.
1: Je potřeba, aby to dělal člověk světa znalej, kdo se umí pohybovat té lepší společnosti.
0: Taky práce s hlasem trošku, ne?
1: Práce s hlasem, on vám teď, on to tady zarecituje, umí to skvěle, prostě nikdo, dokonce volali, nevím, jestli už víte, z Národního divadla minulý týden.
0: Už fakt?
1: Jestli
0: jo?
1: By
0: taky?
1: Slyšeli tu vaši děkovačku.
0: Ale já už mám plno teď s divadlama.
1: Tak to blbý, no. Mohl jste tam s Mirkem Donutilem hrát nějakou právě?
0: To mi nechtěl. To by se bál, že bych ho mohl zastínit lehce.
1: Dobře, no. Co? Tak já tam zavolám, že nic. Tak.
0: Za tři roky mám asi ono.
1: Děkujeme všem za podporu Wilsonovi 10. Přátelé, dělejte to dál, nedá se na tom prodělat.
0: Jako na investiční minci Xavera.
1: No na tom se opravdu nedá prodělat.
0: No, tak děkujeme Šárce Hospůdkový. Nějaké drobky pro Wilsonku 10, zvláště pak pro Xavera na afro nebo afrodiziakum radši, vidíte. Severokorejský afro, jak se chytlo vaše.
1: Jaký afro?
0: No.
1: Jo, to jste mi řekl, afro, jo.
0: To vypadá jak žárovka tetuše, co umí šroubovat. Tomáš Pokorný, náš
1: Tomik.
0: Věrný posluchač, divák. Příspěvek na Wilsonovskou PFku s našimi mistry v afroparukách a košilých vzor Tišnovská kostka. Víte, Tišnovská kostka, jak se chytla.
1: A co
0: jak
1: to jedou, je Tišnovská kostka?
0: To jste měl minule. Ten kukamionáckou košili.
1: To jsem říkal, jo.
0: Jak vedou obousměrný dialog s agentem Pávkem. Takže díky Tomáši Pokornýmu. Druhý Tomáš, Tomáš Sova, taky věrnej posluchač divák. Wilsonova 920 se vysílá ze Švýcarska, jen o tom nevíme. Senátor Jirza je korunovaný kůl, jen o tom neví, ale my díky XTV ano, to je super.
1: Senátor Jirza je skvělý.
0: To je ten Švýcar.
1: Ježíš, nechte to je...
0: Víte, tohle, to se prostě...
1: Já ho mám
0: je
1: rád.
0: Radost politiky.
1: Nevadí, že jsem si udělal ještě jedno kafe.
0: Nevadí, dejte si.
1: Protože já dneska nespěchám nikam.
0: To je kouzlo nechtěnýho, prostě. Tohle jasný, se povede, jasný. Takhle se zadaří jednou za čas jenom. No. Tak jemu se to povedlo teď. Samozřejmě s vaším přispěním, jako umíte to. Jak se říká, umíte to vytěžit. To se říká na Kavčích horách, ne?
1: Ha, já bych vám řekl, co se říká na Kavčích horách, to byste koukali.
0: Super, díky, tady máme taky Jirka Bis. Nebude to někdo z Bisky už? Nevíte? Co?
1: Ne.
0: Každopádně, díky. Navyšuji zároveň platby na transparentní účet, díky. Pánové, každý čtvrtek se bavím. My se bavíme taky a jsme rádi, že se to...
1: Někdy se bavíme. Máte to všechno?
0: Mám to všechno.
1: Na kartě, jak to bylo? Někdy se zlobíme, ale vždycky je to tak, že pan Holec mě vždycky podceňuje. A,
0: no to ne.
1: No. A teď se zlobíme, protože my Jarkovi Nohavicovi fandíme.
0: No hlavně teď, co se strhlo za tu příšernou nenávist proti němu.
1: Já všechny ty lidi, co ho kritizují, to pan Honzejk, víte, to je Honzejk, to je prestižní...
0: To je, víte, co to je? Jednotka odtržení od reality. Jo. Jeden Honzejk.
1: No, no. Pan, teď ještě nějaký další.
0: Ale jako Peňáz.
1: Peňáz. To... Já vám řeknu, co všechny ty lidi spojuje. Nemůžou přežít to, že Nohavica je genius a oni umějí hovno. To je celý.
0: Víte, ale já bych bral, kdyby ho normálně kritizovali hudebně za tu jeho poslední skladbu, ale co je příšerný, je ta nenávist, kterou na něj pustili a hlavně vulgární nenávist, úplně fanatická, že nepatří do slušné společnosti, že je zrádce, že je estébácký hajzl a tohleto, to asi nepamatuju, že by se dělo tady. A já vám řeknu, kdo to spustil, tohleto. Tady ta slavná vláda demobloku.
1: No. A já za sebe říkám, že mistr Nohavice je skvělej. Fandím mu ještě teď po té písničce o kategorii víc a byl bych rád, kdyby ještě párkrát vytřel debilům, kteří nic neumějí a strašně rádi by byli poetové, jako je Nohavica. Strašně rádi by měli ty plný sály a koncerty vyprodaný během 3 minut. Strašně rádi by byli, kdyby jejich nějaká díla chtěli slyšet v Polsku, ve Francii, v Nizozemí, v Německu, všude možně. Strašně rádi by byli, kdyby dostali Puškinovu cenu, to je potřeba říct, Puškinova cena, nikoli toho, jak se jmenuje ten Lotr?
0: Putinovu cenu.
1: Putinovu cenu. A není v tom nic jiného, než že ten Jarek jim leží v žaludku. Zkrátka a dobře, jak říká Pavel Dobeš, vysoko vyrostlé stromy tahají na sebe bouřku a hromy. A já dodávám ještě tady ty pitomce, jako je Peňáz a Honzejk.
0: Ha. A Šafr Xanax.
1: Šafr taky?
0: No, ten úplně nejhůř, tak ale
1: Šafr blázen.
0: Ten je blázen, že jo. Já pardon, že byste měl vzít nohavicu k sobě do streamu, ne? Zavrá host,
1: Jarek má permanentní pozvání a je to jenom na něm. Může přijít kdykoliv.
0: Pak vás oba identifikujou a bude klid.
1: Já mám pocit, že bych s nimi o čem mluvit. Vůbec ne tady o těch politických věcech. A já jsem s ním leco prožil. Ani ne tak s ním jako s jeho písničkama. A myslím, že lecos na různé věci by se chtěl zeptat.
0: Stram jako.
1: Já jsem vyloženě
0: rád. Já to vidím.
1: Taky ty Vánoce. A... Ne, je to tak, pane Holče, to je ten okamžik, kdy to musíme takhle říct.
0: Jo, a to musíme ukončit, protože já vidím, že...
1: No, ukončíme to tím, že pan Volný dostal 2 roky nepodmíněně.
0: Tomu to
1: podmíněně, promiňte, podmíněně, já se řekne
0: špatně. Tomu to ukončil někdo jiný.
1: No, a to se tam prý ještě ani neřešilo, že ty letadla rozhazují ten covid nad Brnem. A proč zrovna nad Brnem, že?
0: Tak to, hele, to Brno, tam je něco magického, no.
1: Že to neobletilo to... nad Tišnovem jednou. Kdyby to pan Volný vyprávěl Tišnovem.
0: Já si, Brno je lepší a lepší, teda mimochodem.
1: Je.
0: Co?
1: Pane Holče, já vás nechci...

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a on to třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řekl. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka ale nevím, no co si o tom mám myslet?
2: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych stejně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je násluha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
1: Ministr financí,
2: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.

Café X v České televizi mi přišlo do mého života poté, kdy jsem skončil na Nově. Když mi tehdejší ředitel programu České televize František Lambert na křtu jakési knihy nabídl, abych u nich moderoval pořad, kývl jsem. Ale kdybych věděl, že se bude vysílat živě z Brna, tak bych do toho dnes už nešel. Co pak o to? Pořad byl jakoby pro mne šitý na míru. Sešel jsem se ve studiu se dvěma hosty, které jsem zpovídal, jenomže všechno okolo už na mou míru šité nebylo. Snažil jsem se zvát si zajímavé lidi, jako jsou například fotograf Robert Vano, Iveta Bartošová, Věra Chytilová, Dalibor Janda, Petr Janda. Byla jich spousta, byli fajn, hezky jsme si povídali a diváky to bavilo. Jenomže v Brně se neodpouští, když člověk odejde do Prahy. Jak se říká, Brno je největší maloměsto a Praha je nejmenší velkoměsto. Všichni z Brna se sice chtějí dostat do Prahy a těžko se jim chodí zpátky, ale na druhé straně je iritují ti, kterým to s tou Prahou vyšlo. Vztah Pražáků a Brňanů je opravdu zvláštní. V Brně se obecně na Pražáky nadává, ale v Praze nic takového není. Nikdy jsem nezažil, že by někdo Brno a Brňany nesnášel, nebo že by mi někdo můj brněnský původ předhazoval. Brněnské studio České televize pro mne nebylo neznámým prostředím, znal jsem tam spoustu lidí. Už dřív jsem s nimi spolupracoval. Například jsem pro ně produkoval poslední koncert Michala Tučného. Sice jsem nečekal, že mě přijmou nadšeně a s otevřenou náručí, ale nějaká základní vstřícnost se dala očekávat. Jenomže oni mi dávali od prvního dne sežrat, že jestli si myslím, že se země posadí na zadek, tak se šeredně mýlím. Naivně jsem se domníval, že zárukou pro mě je Karel Burian, čerstvě instalovaný ředitel brněnského studia, který byl pár dní mým šéfem v rádiu. Byli jsme kamarádi, skoro to vypadalo, že mě vezme na rodinnou dovolenou. Měli jsme podobné postavy, tedy společný problém, hodně jsme si povídali. Když jsem mu před prvním vysíláním řekl, že se tam necítím dobře, tak mě ujistil, že se postará o to, aby vše bylo dobré. Já mu věřil, byl pro mě zárukou, že se nám všem bude spolu dobře pracovat, protože když za mnou bude stát Karel, ostatní mě taky vezmou na milost. Jenomže ve skutečnosti bylo vše přesně naopak. Při tomto pořadu, jmenoval se Café X, se potkali všechny chyby, které se potkat mohly. Lidem, s nimiž jsem měl spolupracovat, jsem od začátku nevěřil, kromě Jardy Kravky, který byl jedním z mála, co se choval férově. V těch ostatních jsem se nevyznal. Pořad měl dvě dramaturgyně, mladé holky, které nebyly zlé, snažili se, ale prostě to neuměli. Často mi opakovali, že tyhle moje pražské moresy se do Brna nehodí, proč chci hosty z Prahy, když v Brně je tolik zajímavých lidí. Věděl jsem o Bolkovi Polívkovi, o sourozencích Ulrichových, ale dál to už hodně sláblo. Když člověk chce, aby se na televizní pořad diváci dívali, musí jim poskytnout zajímavé lidi. Jedna z dramaturgyň mi doporučovala Pavla Brouška, jenomže já ho neznal. A to byl pro ní důkaz, že jsem naprostý ignorant. A tento nesoulad s jejich a mými představami o hostech byl od začátku základní třecí moment. Když jsem třeba řekl zvukaři, že mi mikroport na tom místě, kam mi ho dal, nevyhovuje, tak odpověděl, že to chápe, že v Praze se porty zřejmě dávají jinam. Navíc jsem tam přišel z televize Nova, kde jsem si zvykl na jiný způsob práce. Když na Nově praskla žárovka, technik vzal z krabice novou a vyměnil ji. Záležitost několika vteřin. Když se totéž stalo v České televizi, zavolala se paní z produkce, pak volali Jirku ze skladu, ten vypsal žádanku, hledal vedoucí produkce, pak se zjistilo, že ve skladu je polední pauza, tak se čekalo na její konec. Poté se ukázalo, že tuto konkrétní žárovku ve skladu nemají, ale že by mohli vyměnit celé světlo i s žárovkou, ale musí to podepsat vedoucí produkce. Ta řekla, že jde o akci nad 2000 korun, tudíž to musí podepsat vedoucí výroby. Tento nakonec podepsal, světlo se vyzvedlo, ale pak se hledal někdo, kdo má příslušné zkoušky na namontování. Tak se začal takový člověk schánět a když se sehnal, tak zjistil, že žebřík je nevyhovující a tak dále a tak dále. Co na Nově trvalo několik vteřin, tak to České televizi trvalo v nejlepším případě půl dne.
Byla do toho zapojena armáda lidí, vyplněno 10 žádanek a nahromadila se tím spousta negativních emocí. David Ziegelbauer, vedoucí programu, syn bývalého lékaře českých hokejistů, mi několikrát důrazně zopakoval, že určité otázky nechce slyšet, že nechce mít problémy s vedením televize. Byl člověkem, který měl na produkci zásadní vliv a zároveň byl čítankovým příkladem pověstné české předposranosti. Pak mi z ničeho nic a bez domluvy se mnou dal do programu Janu Bobošíkovou, která tehdy působila v politice. Nic proti ní nemám, ale zrovna jsem neviděl důvod, proč by tam měla být. Ale Ziegelbauer na tom trval. Do dramaturgie zasáhnul podobným způsobem několikrát. Nastala normální cenzura, kterou vykonával tento člověk, ovšem bohužel, s požehnáním Karla Buriana. Na vysílání jsem postupem času jezdil nerad, každý pořad režíroval jiný režisér. Kdykoliv jsem se dostavil do televize, čekal tam na mě neznámý chlapík a každý chtěl něco jiného, i když každý byl v něčem dobrý. Nejvíc mi vyhovoval Petr Hein, který mi říkal, že se nemám bát štiplavých fórků, že diváky baví, když hostům dám najevo jakýsi nadhled. Další režisér zase trval na vyváženosti, neustále mi ukazoval nějaké cedulky. Jeden chtěl, abych končil o minutu dřív, aby byl prostor na titulky. Další naopak trval na mluvení až do úplného konce. Jeden mě chtěl nalíčeného, další vůbec. K tomu se angažovala dramaturgyně bez zkušeností, ale s názorem. Plus cenzura některých hostů a jejich nápady, jako třeba, že pozveme bývalé herecké hvězdy. Namítl jsem, že s těmi lidmi si nemám o čem povídat, že to pro mne není téma. Pro mě byl zajímavý Ladislav Štajdl nebo Jiří Adamec, s nímž jsme se třeba bavili o tom, jak opouštěl rodinu a šel k rodině nové. To byli lidé na diskusi. A ta děvčata měla nápady, s nimiž jsem se nepotkával. Když jsem chtěl jiného dramaturga, přišel tam pán s vizí, že budu před sebou mít plný tác kremrolí a ty budu během rozhovoru jíst a diváci na konci budou hádat, kolik jsem jich snědl. A nemohl pochopit, když jsem namítal, že s plnou pusou kremrolí se moderovat nedá a hlavně, že je to celé úplná blbost. Nebyla to normální tvůrčí práce, neustále jsem musel odrážet všelijaké nesmysly a neměl jsem tak pevnou pozici, abych mohl říct, ať si vezmou kremrole a jdou do hajzlu. Nebo přinesli plato z panáky alkoholu. A Vladimír Železný, který byl mým hostem, měl hádat, z kterého filmu ty panáky jsou. Tohle opravdu nebyl můj styl, dělat jsem to nechtěl, ovšem tím jsem si ty lidi proti sobě popudil. Samozřejmě byli o genialitě svých nápadů přesvědčeni a moje odmítání brali jako projev pražské nadřazenosti a omezenosti. Nebo po mně dopředu chtěli otázky, které budu klást. Já se jim snažil marně vysvětlit, že je nepotřebuji, že mám jen téma. Oni mi na to jízlivě odvětili, takhle vypadá příprava moderátora a nebyl tam nikdo, kdo by to rozsoudil. Jednou mi řekl fotograf Jev Kratochvil, který pořady fotil, že mnohokrát byl přesvědčený, že někomu dám do držky nebo se zvednu a odejdu. Několikrát byl Jev svědkem toho, jak režisér komu si říká, tak on nemá dopředu otázky a přitom v Brně máme dost moderátorů, kteří se umějí na vysílání připravit. Tuto větu mi často připomínal, když mě upozorňoval, že moje pozice v ČT Brno není moc jistá. Měl pravdu. Jenže já jsem donekonečna ustupovat nechtěl a dobře jsem věděl, že AZ Quiz bych moderovat neuměl a hlavně nechtěl. Moje angažmá v ČT byl tanec mezi vejci a čím dál častěji nastávaly situace, kterým jsem vůbec neporozuměl, nebo až za nějaký čas. Tak třeba, při jednom z vysílání jsem zaregistroval, že mi jedna z produkčních neodpovídá na pozdrav. Až za několik týdnů jsem se dozvěděl důvod. Totiž na jedno natáčení jsem z Prahy svým autem přivezl i účinkující hosty, Jana Nedvěda a Jana Soutka. Chyba z neznalosti prostředí. Manžel paní produkční totiž, co by externista, zajišťoval dopravu hostů do studia a přijít najednou o cestovné Brno-Praha, Praha-Brno, Brno-Praha a Praha-Brno v jednom dni, to už byl důvod. Pochopil jsem, že už nejsem jejich, stal jsem se tím z Prahy, takže po 3/4 roce mi bylo jasné, že mé veřejnoprávní televizní dny jsou sečteny.
Chvíli to vypadalo, že se pořad přehodí do Prahy. Po Františku Lambertovi se stala programovou ředitelkou Kateřina Fričová, kterou jsem považoval za spřízněnou duši. Znali jsme se totiž z Frekvence 1 a rozuměli jsme si tam. Jenomže, jak se ukázalo, v televizi jsme si nerozuměli vůbec. Dvakrát jsme se spolu sešli, dvakrát to bylo zbytečné. Já věděl, že mi lže, a tak už jsem se dál o komunikaci s ní nepokoušel. Zase zafungovaly informační veřejnoprávní uličky a tak jsem věděl, že paní Kateřina poté, co z Frekvence 1 neodcházela v dobrém, nemíní podporovat moderátora této stanice na obrazovce televize, které teď vládne. Později jsme se s Kateřinou potkali a přesně si pamatuju její větu. To je taková škoda, že si...

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
3: Jo.
2: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
3: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
2: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
3: Ano.
2: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.

0: že by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
0: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
0: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
0: pozor.
1: Určitě.
0: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
0: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
0: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
0: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchovej kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
0: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

Zorientoval jsem se opravdu rychle. Nikdy nezapomenu na svůj první pracovní den. Ani jsem ještě nedosedl na židli, kterou mi tam přidělili, když jsem dostal ke korektuře volební leták. Byl na něm obličej předsedy strany a volební heslo jen pár slov. Přelétl jsem ho očima a podepsal, jak po mně chtěla jakási mladá žena ve vysokém stupni těhotenství, která tam také pracovala. Leták hned další lidé odvezli do tiskárny a za 3 dny odtud přišly 3 palety vytištěných letáků. Kvalitních, na křídovém papíru, tím pádem drahých. Všichni se na ně vrhli a v zápětí nastalo zděšení. Ve volebním heslu scházelo 1 písmeno. Jeden z představitelů strany začal hystericky řvát na tu těhotnou pracovnici, která podle něj za vše mohla. Ale ona se ohradila, že vše kontroloval a podepsal pan ředitel tiskového oddělení. Tím ředitelem jsem byl já. Předseda strany byl tak velkorysý, že nechal nepovedené letáky odvést do sběru a ani mi je nedal k náhradě. Ale byla to natolik zdrcující lidová sprcha pro začátek, že jsem na ní nikdy nezapomněl. Kdykoliv mám něco udělat, vždycky si na tuto lekci vzpomenu a pečlivě si přečtu vše, pod co se pak podepíši. Byl jsem blízko mnoha záležitostí a měl jsem možnost vidět politiku, tak říkajíc, z druhé strany. Občas jsem zažíval překvapivé situace. Jedna za všechny. Strana měla pobočku v Brně a když tam přijel předseda strany, uspořádala pro něho tiskovou konferenci. Brněnští představitelé nevěděli, že já zrovna pro pražské ústředí pracuji, nicméně já dobře znal tamní novináře a pracovníky médií, protože během doby, kdy jsem působil v rádiu, jsem s nimi přicházel při různých příležitostech často do styku. Na tiskovou konferenci přišli maximálně 3 lidé, které jsem znal jako novináře, ale dalších 20 vybavených foťáky a diktafony jsem v životě neviděl. Bylo mi to divné, nešlo mi to do hlavy, kde by se vzalo tolik nových pracovníků médií. Nicméně byli aktivní, nahrávali, kladli během tiskovky kvalifikované dotazy, ti s foťáky pilně fotografovali. Tiskovka skončila, nastala volná zábava s občerstvením a jeden z těch pro mne neznámých novinářů si šel ven zakouřit. Jeho jméno neznám, jen si pamatuji, že vypadal tak trochu jako Kristus. Stoupil jsem si k němu, také jsem si zapálil, a jen tak konverzačně jsem se ho zeptal, z kterého je média. Zrudl a pak mi důvěrně sdělil, že nikdo není z žádného média, že jsou najatí od nějaké agentury, aby novináře zahráli. Že on sám je jinak hlídač parkoviště. Když jsme jeli s předsedou strany domů, začal si pochvalovat, jak dobrá to byla tiskovka, že bylo hodně dotazů a byly k věci. Chvíli jsem přemýšlel, jestli mu mám říct pravdu. Ale byl to správný chlápek, nechtěl jsem ho nechat v zajetí omylu. Zeptal jsem se ho, kolik strana za zorganizování tiskovky zaplatila oné pořádající agentuře, a když mi to řekl, uvedl jsem ho do reality. U 9 křížů otočil auto, vrátili jsme se do Brna, nechal si zavolat pracovníky pobočky, všechny na místě vyhodil a teprve pak jsme jeli domů. Ano. Tak funguje politika. Toto je vytváření virtuální reality. Toto se dnes v politice děje. Nejen u nás, všude na světě. Zažil jsem dnes velmi renomovaného komentátora, který přišel s nabídkou, že napíše s předsedou rozhovor, ovšem ten může vypadat různě. Když se domluvíme na 10 000, budeme všichni spokojeni, řekl. Toho jsem se nikdy nechtěl účastnit a kdybych to neviděl a neslyšel osobně, nevěřil bych tomu. Takových historek jsem zažil hodně, ale bylo to jen mezi 4 očima, nemám na to důkazy, tak nebudu jmenovat. I jméno onoho dnes všeobecně známého moderátora si nechám pro sebe. Nastoupil jsem tam v lednu 2002 a setrval do léta, tedy asi 5 roku. Od té doby nezávidím lidem, kteří podobnou práci vykonávají. Je to honička, spousta povinností, 1000 úkolů, které se neustále odněkud vynořují a jejich výskyt nikdy nekončí. Poskytovat servis politikům, být jim k ruce, to je bez přehánění zápřah na 24 hodin denně. Neexistuje, že by sis vypnul mobilní telefon a nebyl dostupný. Když tě zavolají, musíš vykonat, oč si žádán, ať je poledne nebo půlnoc. Odpovídal jsem za všechny výstupy do médií, tedy články, inzeráty, odpovědi na otázky novinářů, ankety, tiskové konference, setkání s voliči, účast v diskuzích a na různých společenských akcích. Zkrátka 1000 věcí.
Když skončily volby, skončila i moje smlouva. Dostal jsem sice nabídku od jiné politické strany, zda bych ji nechtěl dělat tiskového mluvčího. Ta strana mi byla ideově mnohem blíž než ta, pro níž jsem dosud pracoval. Ale nabídku jsem přesto odmítl. Bylo mi smutno po rádiu, tak jsem se rozhlížel po Praze a zjišťoval, jestli by v některém z rádií nepotřebovali moderátora. Intuitivně jsem cítil, že vracet se v této chvíli do Brna by zavánělo prohrou. S ředitelem jednoho regionálního pražského rádia jsem se v srpnu 2002 domluvil, že bych to u nich zkusil, že přijdu druhý den, 13. srpna, udělat hlasové zkoušky. Rádio vysílalo ze Smíchova, jenomže když jsem se tam vypravil, už jsem se na druhou stranu Vltavy nedostal. Kulminovaly povodně, byly uzavřeny mosty přes řeku, skolabovala doprava, došlo k zaplavení stanic metra. Na Prahu se dovalila pohroma a výčepní Stišnova nehodlal povolit v boji o Prahu. Teď jsem si vzpomněl na Helenu Růžičkovou a její věštění, jemuž jsem nikdy nevěřil. Věštění nevěřím obecně a když vidím všelijaké věštkyně a věštce na televizní obrazovce či jinde v médiích, vždycky si pomyslím něco o novodobých šmejdech. Takže ani Heleně jsem nevěřil, že má jakési vizionářské vlastnosti, ač jsem byl mnohokrát svědkem toho, když někomu věštila. Všude to po ní lidé chtěli a ona pokaždé ráda vyhověla. V roce 2000 jsme spolu seděli v hotelu v Beskydech, povídali si s jeho majitelem a ten po chvíli chtěl, aby mu Helena hádala budoucnost. Nechala přinést kafe a poté začala hádat z kávové sedliny. Tehdy mimo jiné říkala, že za 2 roky v Praze bude moře a tam, kde je kampa, se bude jezdit na lodích. V duchu jsem si říkal, už bys měla Helenu té griotky nechat. Jenomže když jsem po 2 letech v televizi viděl záběry z kampy, kde hladinu vody brázdily čluny a kličkovaly mezi horními částmi stožárů po uličního osvětlení, Helenina slova se mi vybavila. Nicméně můj názor to nezměnilo, pořád si myslím, že čakry, karmy a podobné blbosti jsou jenom berlička pro lidi, kteří si nevědí rady sami se sebou. Ale zpátky k tomu dni, kdy byly zavřené mosty přes Vltavu a já stál s autem na náměstí IP Pavlova a nemohl se dostat na druhou stranu řeky. Přemýšlel jsem, co budu dělat. A najednou letmá myšlenka a vzpomínka na dobu pár let zpět, kdy jsem mýval červenou Škodu Favorit. Když jsme jezdívali s kapelou, kdo si mi tam položil kovový kufřík, který v plechu udělal malou dírku. Rozčilovalo mě to a tak mi někdo dal velkou samolepku s logem Rádia Frekvence 1, kterou jsem si tam nalepil. Byla odolná a já s ní jezdil několik let. Teď najednou se mi to logo vybavilo před očima a uvědomil jsem si, že stejné logo visí na jednom domě na pražské magistrále, tedy na té straně Vltavy, kde jsem zrovna byl. Rozjel jsem se tam a zaparkoval před vchodem. Došel jsem k recepci, ale jelikož tam v tu chvíli zrovna nikdo nebyl, pokračoval jsem dál. První, koho jsem potkal, byla Barbora Tachecí a zajímalo ji, co tam dělám. Asertivně jsem jí sdělil, že jsem nový moderátor. Podívala se na mě podezřívavě a prý by o tom něco musela vědět, protože je tam programovou ředitelkou. Tak jsem jí na to řekl, no, tak už to víte. Pak ještě chtěla vědět, jestli jsem vždycky takhle drzý a já řekl, že jenom v rádiu, jinde ne. Víte co? Podívala se na mě pobaveně. Tak se mnou pojďte udělat rozhovor. Šli jsme do studia a já se jí vyptával na všechno možné a možná celkem ostře. O nic mi nešlo, prostě jsem jen čekal, až se otevřou mosty přes Vltavu a sám jsem se divil, že jsem vůbec něco takového podnikl. Ale v tom zaplaveném městě se tehdy všichni chovali jinak než obvykle. Když jsme skončili, Barbora Tachecí mě pozvala na druhý den do rádia znova. Prý to tak úplně špatné nebylo a zkusíme si to ještě jednou. Musel jsem se ale omluvit, protože na druhý den ráno jsem měl letenku na Krétu. Opravdu jsem odletěl konkrétně do Heraklionu, hlavního města ostrova Kréta. Když jsme přistáli a já si zapnul mobil, na displeji jsem měl zprávu. 2. září nastupujete, Barbora Tachecí. Tak mi začala dovolená a především velká kapitola mého života, která trvá dodnes.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Dobrý den, rád vás vidím.
2: Krásný den.
1: O 16-hodinové směny nikdo nestál, pane Tlustýho, píšou tady. Teď je chce většina, aby ušetřili za energie a víc vydělali, říká Povšík ze Škodovky. Jinými slovy, přeloženo, lidi chtějí být raději v práci, aby doma nemuseli topit a svítit. A ještě vydělali prachy, začínají do tuhýho, mám pocit.
2: No, mají selský rozum, tyto. Co takhle reagují, no.
1: To no je vlastně... ale ne každý může být 16 hodin v práci.
2: No, když se nad tím zamyslíte, co se kolem nás děje, tak vlastně největší pozitivní efekt, který je třeba chválit a radovat se z něj, teď spousta lidí dostane rozum. Jo, teď mnoho témat, která hýbala společnosti.
1: Tomu věříte?
2: Já netvrdím, že všichni, pro Boha, jo, to je jasné, že třeba čtvrtina společnosti to nikdy nepochopí, jo, to je normální, to je statistika. Ale z těch zbylejch veliký množství lidí začne chápat, co jsou důležité věci. Jo? Třeba přestane hejbat veřejným míněním to, kdo se s kým rozved, koho si vzal, jak se postarali ti herci o své děti. Jo? To třeba přestane být tak důležitý. Důležitější se stane, kde se veme na plyn a na elektriku. Třeba. To je velmi pozitivní efekt, protože já už jsem začínal mít obavy, že podstatná témata jsou úplně nepodstatná. Že vedeme to vlastně úplně jedno. Taky se to projevovalo ve volbách. Třeba se dá odvozovat, že volby příště už budou zodpovědnější, že víc lidí k ním přijde a hlavně víc lidí bude přemýšlet o tom, koho si tam zvolí.
1: Já
2: doufám v to.
1: Myslíte tím už ty nadcházející volby? Teď?
2: Parlamentní v každém případě. No. Teď s těma volbama za 3 týdny, ne? Tak nějak.
1: Ano, tak nějak.
2: Za 3 týdny. Tam je problém, že já jsem nedávno někde řekl, že voliči v těchto volbách se budou dělit do 2 skupin. Jedni už ty účty dostali, jedni už vidí, že záloha 5 000 mění na 19 měsíčně. Já jsem taky takový účet dostal.
1: 5 000 na 19?
2: Z 5 na 19 měsíčně.
1: Kolik to je v procentech?
2: To je skoro krát 4. To je skoro, takže to je plus 300%. No. Tak jedni už ty účty mají oba na stole. Ty myslím, že vědí, koho nebudou volit. A ty druzí ještě nemají. U těch druhých slyším zajímavé věty. Paní Nováková, to není možný. To jste se přehlédla. To. No kdyby vám to zvýšili třeba z 5 na 7, jo, tak je to hrůza. 19, to ne. To běžte tam. Oni to opravěj.
1: Počkejte, toto ještě, když slyším, tak jsem v klidu. Ale víte, co já taky někdy slyším? No a co? Než bychom podporovali toho tyrana, tak si raději připlaším.
2: No, ty taky tady máme, no. No to ty ho porazí právě, to jsou oni. Potřeba ho, no, ty se zmobilizujou a...
1: Řekněte mi, vy jste teda jako člověk, který ekonom, že statistik taky, že jo?
2: Ano, dělal jsem to.
1: Pane Tlustý, funguje nějaká poučka nebo nějaká rovnice nebo... Mně pořád nedochází, oni nám říkají, šetřete, tím porazíme toho Putina. Tak si vemte o jeden svetr víc, říká paní Pekarová, a toho Putina nějak usvetrujeme. Jak toto vlastně funguje uvnitř té ekonomiky?
2: No, ta paní by měla pravdu, kdyby ten Putin ten svůj plyn a ropu neměl komu jinému prodat, jo? Mm-hmm. Pak bychom ho usvetrovali, jo? My bychom mu zavřeli trubky, on by přestal inkasovat peníze a naše svetry by to rozhodly. No jo, ale on to má komu prodat. A jakmile to má komu prodat, tak ty svetry jsou úplně k ničemu. Protože on místo nám to prodá někomu jinému, ještě se ukazuje, že my to od něj nakonec rádi koupíme. Teda my to koupíme od Němců, ale Němci to koupí
1: pro nás.
2: Pro nás.
1: Budou tak hodní.
2: Ano, budou tak hodní. Takže a ještě mu roste cena. Tak on to vypadá, že všechny ty naše naschvály, kterými se ho snažíme zničit, mu přináší víc peněz.
1: Víte, jak se říká, že si někoho pošlete pro pivo?
2: Jeden chytrý člověk tady u vás, myslím, dokonce říkal, že na nich pozoruje dětinskost. Na těch, jo, jak jste jí jmenoval, tu já jí říkám Markéta Antoaneta.
1: Jo, Markéta, já ji říkám Anna Proletářka.
2: Dětinskost, jo. Ona má logické myšlení jako...
1: To je nezralý člověk.
2: Jako můj tříletý vnuk. Tak ne, to někdy je chytřejší, ten můj
1: Simonek. Neřekl, jenom lidská neskušenost, to nelze nikomu vyčítat.
2: Ne, to není dětinskost?
1: Nevím. Ne,
2: myslíte, že ještě vyzraje, jo?
1: Tak člověk s věkem, že...
2: Ne, tý věk nepomůže.
1: Jak to? Tam tak to, říká se, že...
2: Tam nejsou ty mechanismy, ve kterých by se to mohlo odehrát.
1: Jsou dvě protichůdné poučky na to. Jo. Jednak se říká, že s věkem přichází moudrost, a druhá poučka říká, že z mladého blbce vyroste starý blbec.
2: Tak. B je správně. No, to první je takový soucitný, takový jako... No, už to na vás tolik není vidět, jak jste starý a důvěryhodný, tak už to u vás nikdo nezkoumá, tak... Jo, tam se to jako méně projevuje,
1: takže
2: ale,
1: toto...
2: ale z mladého blbce nic jiného než starý blbec nemůže vyrůst.
1: Platí B. Vy, odborník, jste nevěděl, kdo je Redl? Jo. Poslanci ano, grilovali, ale marně. Mlejnek zůstane. Pan Rakušan se za pana Mlejnka postavil.
2: No, teď by si to musel zbalit sám, že jo? Kdyby se nepostavil. Teď to jde o něj.
1: Jak to?
2: To už je pak lavina, to už pojedou všichni tihle, ti tady.
1: Jako kdyby...
2: Křišťálově čistí, teď mě to došlo.
1: Ano. No,
2: to jsou...
1: Kdyby Mlejnka teď exkomunikovali...
2: Tak už to pak neudržej, pak už někdo přijde na to, že ten je na tom ještě hůř než Mlejnek.
1: No, víte co, pane Tlustý, mě vám se honí v hlavě taková hříšná myšlenka.
2: Zkuste to.
1: On ten Mlejnek možná taky něco ví. A je to rozvědčík. Pozor na to. Ten ví, jak s tím naložit.
2: No vůbec mezi těma obviněnýma v té kauze bude dost těch, co něco vědí.
1: No a teď si představte, že něco víte, umíte pracovat...
2: Ne, vy víte, že on ví. Jo? Tak je to přesně.
1: Pozor, on umí pracovat bezesporu s tou zpravodajskou technikou i s tím stylem práce. A tenhle ten si říká, co si všechno nahrál, ten Mlejnek s tím Redlem.
2: Jo.
1: Co mu ten Redl o mě řekl.
2: A co teďko?
1: To je všechno.
2: No, já si pamatuju jednu velkou kauzu, ve které, nebo už jich víc těch velkých kauz, tam vždycky po nějaký době, v té vazbě, ty lidi dospějou k závěru, že je lepší spolupracovat, prásknout pár lidí kolem a dostat zlomek původního trestu. No. Takhle by to nějak mohlo být tady.
1: Včera večer toto vysvětloval Robert Šlachta na rádiu Xaver, jak to funguje s tím spolupracujícím obviněným. A pravda, nevěděl jsem detaily včera to všechno vysvětlit. To je zajímavá věc. Můžete být spolupracující obviněný, ale on o tom v konečné fázi rozhodne až ten soud na konci úplně. Mm-hmm. Takže vy můžete...
2: Doufat.
1: Vy můžete zvonit na kámoše všechny, s kterýma někdo třeba loupí všechno.
2: A řeknu,
1: není to ono. Není to ono.
2: Málo.
1: Málo jste zvonil.
2: Málo.
1: Teď je, donedávna byla nejpopulárnější zvonek ta paní Salačová z kauzovy.
2: To jsem, vybavila, víte, ona je ze Slaného.
1: Jo?
2: No jo.
1: Vy tam máte takovou úrodu zvonku?
2: A ona, ta její firma byla úplně na kraji Slaného.
1: No a teď je nový rekordman zvonek a to je ten Dovho Mília v kauze.
2: Ani vyslovit to neumím a je to on.
1: No já mu říkám bomboniera, když o něm mluvím a to si pamatuju dobře. No ale ten spray zvoní úplně jako na
2: půl. No jo, no. No tak, jo.
1: Dovho Mília prý zvonil tak,
2: Mlejnka uchránit.
1: Že pan doktor Pospíšil, řečený Meda, šel jako svědek podávat vysvětlení pro jistotu s elitním advokátem. Něco se tam děje. Tam se možná zvoní na všechny zvony. Mm-hmm. Takže toto, už víme, že to nejde s tím hnout, oni se drží pod krkem a je to.
2: Se obejmuli, teď jim hrozí, že objatí vypadnou všichni.
1: Věrná láska.
2: Oni stejně vypadnou všichni teda. Ale ještě ne dneska.
1: Tak. Pane Tlustý, představte si, zadlužení domácnosti roste. Průměrný Čech dluží 300 tisíc korun. To i já?
2: No. Vy taky, no, vy jste taky průměrný Čech.
1: A
2: no.
1: Vy taky, jo.
2: To je podle toho vtipu, jak v tom vlaku ten hladový říká tomu, co právě snědl jedno kuře, že by se měl rozdělit. A on mu říká, ne, vy jste měl zrovna půlku. Jo? V průměru.
1: No jasně.
2: To
1: je strašný.
2: To je strašný, protože kdybyste viděl graf, jak se vyvíjelo zadlužení domácností, tak to je strašný. To je strašný, to někdy před 20 lety třeba byla, já odhaduju, tak desetina přibližně. Maličko, jo, hrozně maličko. Z toho se stala móda. Ve společnosti zvítězil pocit, že my, co nežijeme na dluh, jsme hloupí. Jo, že si můžeme užít hned. Pak Nováková říkala, že se stejně platit nebude. Ono sice už spousta lidí o všechno přišlo, ale traduje se to takhle, že to třeba platit nebude. A stát tomu dává strašný příklad. Jo? To se vracíme k tomu úplně na začátku. Já teď tady řeknu, jedna paní ekonomka s absolutním nezájmem veřejnosti. Jo? To vidíte, jak to nikdo nečte, nikdo to nelajkuje, nikdo to nepřebírá, je to všem úplně jedno. Ona, ta paní ekonomka, napsala, že za dva roky, poslední dva roky, stouply úroky ze státního dluhu, ten taky existuje, jo? Ze státního dluhu, na více než trojnásobek. Jo, krát tři. Pak napsala, že teď už platíme stát těm, od kterých si půjčil stát, znamená bankám, přes 100 miliard ročně úroků. 100 miliard ročně úroků. Ty dluhopisy mají samozřejmě nějakou splatnost, ale jak postupně uzrají ty dluhopisy a budou splaceny novými dluhopisy, tak místo té původní úrokové sazby třeba 1,5, najednou bude těch 6. Víte, co z toho vyplývá?
1: Netuš.
2: Za pár let, já teď se tady nechci sázet, jestli to bude teda 3 nebo 4 nebo 5, jo, bude muset stát posílat těm bankám místo 100 miliard, 300, 400, tak nějak, miliard. A přitom naděje, že ekonomika by rostla a že by tudíž bylo z čeho to platit, ta v tuto chvíli je úplně marná. Jo, myslím, že teďko vláda zveřejnila, že čeká mírnou recesi. To je mimochodem taky blábol. Jo? Ta recese už je a nebude mírná. To slovo mírná je ten blábol. No takže najít v rozpočtu, který je 2500 miliard 100, abyste poslal bankám úroky, to je těžký. Jo? To je, když si představíte, co všechno za to byste mohl postavit, jo? Komu byste mohl přidat platy, jo? Těch 100 miliard by se dalo krásně užít na něco lepšího, ale musí se to poslat jako úroky. No a teď si představte, že tak pár let se bude muset poslat těch 300 nebo 400 a já vám jako bývalý ministr financí říkám, to nepůjde najít. Jo? To se nikde nenajde. Těch dalších 250 nebo 300 miliard se nikde nenajde a za této situace nám ta naše vláda, které důvěřuje čtvrtina lidí, říká, skoro na všechno půjčíme si, rozdáme 5 000, připlatíme na energie, připlatíme na hypotéky, připlatíme na všechno, všechno na dluh. Jinými slovy, tato vláda, k tomu titulu vláda národní katastrofy, ta vláda pracuje na bankrotu.

0: tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. Ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím směřme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Radio Xaver.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událost mi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje. Zum, zum, zum, zum.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom shine o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, a škoda každé rány.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: doleze na rozum.
1: Prvním hostem, jehož jsem zpovídal, byla Petra Buzková, poslankyně za ČSSD a čerstvá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Bylo 2. září 2002. Můj pořad se jmenoval Křížový výslech a Barbora Tachecí hned po tom prvním vysílání řekla, že do 2 měsíců se stane nejposlouchanějším pořadem v českém éteru. Bral jsem to od ní jako milý kompliment, nebo spíš motivační akt, ale ono se to doopravdy stalo. Za šanci, kterou jsem dostal, jsem jí dodnes vděčný. Barbora Tachecí a Michel Fleischmann, prezident Frekvence 1 a Evropy 2, mi dali důvěru. Každý den mě pustili v hlavním vysílacím čase do éteru i s tím rizikem, že to může být průšvih. To jim nikdy nezapomenu. Byl u toho i Mirek Škoda, dnešní programový ředitel rádia. Ani jemu to nikdy nezapomenu. Pak je to také Petr Novotný, ten měl na Frekvenci 1 pořad Dobrý kafe a Lucie Výborná, pořad Na titulní straně a Jitka Asterová Sexy život. Všichni jsme měli své vlastní pořady a trvalo to asi 7 let. Každý všední den jsem měl ve studiu nějakou celebritu, takže se tam vystřídali stovky herců, zpěváků, politiků, vítězů anket, sportovních soutěží. Zpovídal jsem účastníky všech reality show, které probíhaly na televizních obrazovkách. Člověka, který tam přišel, jsem hodinu měl k dispozici a mohl se optát na cokoliv. Pravda, nikdy tam nebyli třeba Oldřich Kaiser nebo Jaromír Nohavica. Dramaturgem byl Mirek Škoda, šéfovala Bára Tachecí, host byl pokaždé výsledkem naší diskuse. O výběru hostů jsme se vždycky bavili a nikdy se nestalo, že by tam přišel někdo, s kým bych nesouhlasil. Snažili jsme se, aby se tam střídali lidé různých profesí, z různých oblastí. Bylo mi ctí, že jsem si mohl povídat s Janem Soutkem, Karlem Gottem, Hanou Zagorovou, Helenou Vondráčkovou a mnoha, mnoha dalšími. Na koho jsem si vzpomněl, toho jsem mohl vyspovídat. S Janem Soutkem jsme se poprvé viděli v září 2002 a došlo k tomu, čemu se říká, nechci říct osudové, ale určitě veledůležité setkání. Dodnes jsme si blízcí, 4 roky jsem dokonce bydlel u něho v bytě, což mi s velkorysostí sobě vlastní, nabídl při jedné naší společné cestě autem z Brna, kde jsme byli na besedě. Postěžoval jsem si, že mi končí nájem bytu, byl to ten, který mi poskytla ona politická strana, jež mě zaměstnávala, a že si musím rychle najít jinou střechu nad hlavou. V tom bytě jsem mimochodem bydlel ještě několik měsíců po skončení smlouvy, takže jsem mohl počítat s tím, že jednoho dne budu muset odevzdat klíče, ale nějak na to nebyl čas. Jan mi nabídl byt v Jeséniově ulici, který koupil své přítelkyně Sáře, když přišla do Prahy. Ta tam ale nebydlela a byt byl prázdný. Tak jsem se tam nastěhoval a žil uprostřed jeho obrazů a fotografií na stěnách až do doby, než se Sára rozhodla byt prodat. Koupil ho jakýsi mladý chlapec, který zanedlouho byl v tom bytě zavražděn. Ale v té době já už žil v pražské čtvrti Troja, opět obklopen Janovými obrazy a fotografiemi. Ale ty už jsem si tam pověsil sám, protože Jan je důležitým člověkem mého života a jeho moudrost mi mnohokrát rozsvítila ono pověstné světlo na konci tunelu. K Janovi se ještě dostanu. Ale těch, s nimiž jsem si porozuměl, bylo hodně. Máme na sebe vzájemně uložená svá telefonní čísla, takže když jim zavolám, vědí, o koho se jedná. A jestli mám říct nějaká jména, tak jen namátkou František Ringo Čech, Lucie Bílá, Dalibor Janda, Karel Gott. Snad se nikdo z nich neohradí, když řeknu, že spolu máme velmi hezký vztah. Vzpomínám si na jednu silvestrovskou oslavu u Dalibora Jandy doma, kde ho jeho tatínek oslovoval Vašku. A my s Honzou Dobijášem jsme si na to nemohli zvyknout. Já tehdy nevěděl, že on je vlastně Václav. Stalo se, že mě někdo nebavil. Když jsem se pak ptal kolegů, jestli to na mě bylo poznat, tak někdo řekl, že trochu ano, ale většina z nich to vůbec nepoznala. Tak by to samozřejmě mělo být. Moderátor by neměl dávat najevo své pocity vůči zpovídanému. Ale jsme prostě všichni jenom lidé. Jelikož předpokládám, že se mě zase zeptáš na někoho konkrétního, řeknu to rovnou. Především to byli hrdinové o nich svého času nesmírně populárních reality show, jako byli Vyvolení či Big Brother. Ti lidé mě nezajímali, nebavili a v podstatě jsem si s nimi neměl co říct, jenomže rádio bylo mediálním partnerem soutěže, existovala smlouva a vyspovídat jsem je musel. Pár z těch, co prošli soutěží Superstar, bylo fajn, ale víc bylo těch druhých, ale jmenovat je nechci, jejich jména stejně už dnes nikomu nic neřeknou. Ovšem bylo to i naopak, našli se tací, kteří prohlásili, že s Xaverem už nikdy. Pokud vím, tak to někde prohlásila Ilona Čáková, ale nevím, jestli je to pravda. Byla mým hostem jednou, od té doby jsme se nepotkali, ale třeba jí opravdu nebylo v mé přítomnosti příjemně. To se stává, já k tomu mohu říct jenom to, že se mi líbí, jak zpívá. K Formanovi přes Gorbačova jsem se dostal po pár měsících na frekvenci 1. Tehdy jsem se dozvěděl, že má do Prahy přiletět Miloš Forman, aby novinářům představil novou verzi, respektive režisérský střih filmu Amadeus. Začal jsem řešit, jak to udělat, abych se s panem Formanem sešel a přesvědčil ho, aby přišel do křížového výslechu nebo aby nás přijal a udělal si aspoň čas na předtáčku. Narazil jsem na manažerku, která mi setkání s Milošem Formanem slíbila a při jedné schůzce mi mimo děk položila nabídku. Chcete se sejít pozítří s Gorbačovem? No kdo by nechtěl. A tak jsem v rámci plánování rozhovoru s Milošem Formanem najednou seděl v autě na trase Praha-Karlovy Vary a společně s technikem a tlumočnicí jsme

0: jsem se jen tak pro formu zeptal číšníka, co měl pan Gorbačov k snídani, tak mi sdělil, že vůbec se neví, kdo to je. Aha. Pak se k našemu stolu dostavila nepopsatelná žena, která mi připomněla dětství, neboť voněla živými květy. S nostalgií jsem si vzpomněl, jak jsem tento nepřekonatelný parfém ve variaci konvalinka koupil mamince k Vánocům, tuším v roce 1979. A jak se s tím u stromečku navonila a vonila tím až do roku 1983. A to ve flakónu nic neubývalo. Paní něco hrozně rychle drmolila na ruském jazyce a tlumočnice nám s politováním sdělila, že panu Gorbačovovi není dobře, že se omlouvá, ale až přijede příště, bude se nám věnovat. Sotva dokončila poslední slova, rozletěly se dveře kavárny a vstoupil on, Michail Sergejevič, a sám. To mě překvapilo. Přišel k našemu stolu, podal nám ruku, ani nás neobjal, i když se na mě těšil, omluvil se, že má zdravotní komplikaci, že zítra letí zpět v Moskvu, že se těší na příště, a zase odešel. Manažerka málem omdlela, technikovi, překladatelce a mně spadl kámen ze srdce. Zaplatili jsme něco kolem 1500 za 3 kávy a minerálku a odjeli do Prahy. Ale i těch 10 vteřin byl
1: za... Radio Xaver.
2: Šaráda se včera konala v poslanecké sněmovně. Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
3: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
2: Miliardu.
3: 12 miliard, nám nic nedali. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
2: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
3: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejde na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že, a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu, mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborný, budeme je volit, a jestli nás nechrání, tak ty už nechcem, protože něco, jo. Ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

Sametová revoluce mě zastihla na svazácko-pionýrském školení v jednom táboře u Tišnova. Přes den jsme se školili, večer se zpívalo a hrálo, klasický kolorit doby, běžný program podobných akcí. Byl pátek a kdosi přijel se zprávou, že v Praze začala válka. Přestali jsme hrát a zpívat. Jen jsme se po sobě nechápavě dívali. Jaká válka? Zeptal se kdosi. Někde se tam střílí. Tím zábava skončila a když jsme se v neděli večer vrátili domů, už jsme všichni věděli z televize a rádia, že v Praze cosi proběhlo. I když k nám se ještě nic nedostalo, jen ty zprávy. Profesně mě tento důležitý okamžik dějin zachytil coby vrchního číšníka v hotelu Květnice v Tišnově. V pondělí ráno jsem dorazil na směnu. Revoluce už byla uvnitř. Ostatně jako všude kolem. Ovšem nedá se říct, že by národ reagoval jako jeden člověk. Každý si tu informaci uchopil po svém. Měl jsem dvě kolegyně účetní, které spolu seděly v jedné kanceláři a celkem spolu vycházely, i když jedna byla disidentka a druhá kovaná komunistka. Disidentka, paní Tramačová, jejíž syn byl kněz a měl s tím problémy jak on, tak i jeho matka, přišla celá nadšená do baru, zapálila svíčky a že se bude stávkovat. Ovšem poté se dostavila komunistka paní Vacová a svíčky sfoukla, že strana si s tím poradí. Mezi těmito odhodlanými ženami vlál pan Mlejnek, odborář, jenž měl na starosti příspěvky ROH. To byl vzácný člověk, požehnání pro každého zaměstnavatele, protože neustále myslel na úspory. Všude zhasínal, zavíral vodu a topení, měl neustále na paměti, že naše země musí šetřit energii. Byl nesmírně poctivý a kdyby takový byli všichni, tak by asi socialismus musel fungovat. Revoluční nadšení mě nemohlo nezasáhnout. Kdykoliv jsem měl volno, jel jsem do Brna, kde na náměstí Svobody probíhaly stávky a shromáždění. Bylo zcela jasné, že se něco otočilo. A jedna změna přicházela za druhou, všechny skvělé. Jako bychom si sedli na tobogán a ten se zcela bez kontroly rozjel. Mohlo se cestovat, a to nejen do Polska nebo Maďarska, ale také do Rakouska, Itálie, vlastně kamkoliv. Mohlo se podnikat a chtěli jsme to zkusit všichni. Začínal kapitalismus. Každý měl pocit, že má právo na svobodu, ale taky na úspěch, na blahobyt a na americký sen po Česku. Jenomže málo kdo věděl, jak na to. Většině podnikatelů přes noc spadlých z nebe chyběly zkušenosti a kontakty. Najednou se rodila první vlna úspěšných, kteří ve většině případů měli jako hlavní devizu drzé čelo, které, jak víme, a poplužní dvůr a tak dále. A tak si většina z těch nových podnikatelů nechala natisknout vizitky, koupila si fialové sako a podnikatelský kufřík. Rodily se bláznivé projekty a realizovaly se ještě bláznivější nápady. Někdo přišel s tím, že má k dispozici několik kamionů zubních past. Další měl zase cisternu šampónů s oblíbenou vůní zeleného jablka. Další se rozhodl dovážet polobotky z Brazílie. Někdo měl štěstí, někdo podnikatelský talent, další intuici. Našli se i tací, co se v tom neuvěřitelně rychle naučili chodit. Ale spousta dalších tvrdě narazila na své vlastní mantinely nebo na překážky, které mu do cesty postavil někdo jiný. Také jsem se na podnikání vrhnul po hlavě a patřil mezi ty, co narazili. Trvalo pár let, než se vzduch pročistil a podnikání dostalo nějaký řád. Ovšem leckdo se z těch šrámů, které tehdy utržil, už ani nevzpamatoval. I mně stála podnikatelská živnost spoustu nervů a hlavně peněz. Kdyby mi v jisté chvíli nepomohly rodiče a babička, tak bych zcela určitě padl až na dno. Založil jsem se dvěma společníky firmu a nedopadlo to dobře. Ani podnikatelsky, ani lidsky. Já se tomu příliš nevěnoval a když někdy ano, tak špatně. Chtěli jsme obchodovat s barvami. Dovezli jsme je za dost peněz ze zahraničí a teprve poté zjistili, že obsahují jakousi nepovolenou látku, takže jsme je museli zlikvidovat. Také jsme provozovali hrací automaty společně s barem. Nebyly to ovšem současné moderní stroje, nýbrž prastaré skříně, ale i tak jsem pochopil, že tímto způsobem se zbohatnout nedá. Nicméně nelituji, že jsem si tím prošel, protože díky tomu jsem dnes vůči automatům a hazardu naprosto imunní. V Las Vegas jsem do automatu nikdy nedal ani cent.
Vím, že porazit počítač nelze. Nakonec jsme byli rádi, že jsme se všeho zbavili, byť za cenu velkých ztrát. Bohužel dluh, který po našem podnikání zbyl, zůstal na mě, bylo to kolem milionu a v ten moment to vypadalo jako tragédie. Milion pro mě představoval obrovskou sumu. Naštěstí už je to za mnou, ale byla to zkušenost k nezaplacení. Najednou se zcela zřetelně ukazovalo, co v kom je, co je kdo zač. Při socialistické uniformitě se to poznat prostě nedalo. Řada lidí překvapila, ač na to nevypadali, stali se z nich úspěšní biznismeni a naopak. Suveréni a někdejší mocní schořeli nebo se vůbec ničeho neodvážili. Ale za hlavní chybu tohoto mého úseku života považuji, že jsem nedodělal maturitu, byť jsem celé předcházející studium poctivě absolvoval. A to opravdu při zaměstnání nebylo jednoduché. Prostě zlomové roky 1989 a 1990. Život najednou běžel rychleji. Tedy nechal jsem střední hotelové školy týden před maturitou a začal věřit na kapitalismus. Některé zkušenosti z té doby byly na můj vkus zbytečně drahé, měly příliš velké oběti, tím myslím z přetrhané vazby či zničená přátelství. Roky se nestýkám s pár lidmi, s nimiž jsem si kdysi rozuměl a považoval je za kamarády a předpokládám oni mě. Jakési pomyslné osídlování divokého východu sebou neslo řadu nevyspytatelných situací. Těžká vzpomínka je pro mě třeba okamžik, kdy mě jeden kamarád a ještě další dva lidi obvinili, že jsme ho připravili o nějaké peníze, už si ani nepamatuju, kolik tehdy uvedl. Dokonce se to dostalo až na policii, byl jsem u výslechu. Policie případ odložila. Popravdě dodnes nevím, jak se vlastně okolnosti seběhly, kdo byl nakonec hrdina a padouch. Všechny hypotézy, které jsem krátce poté nosil v hlavě, zůstaly v rovině dohadů a spekulací. A když si to celé promítám po letech, nemám pro řadu situací vysvětlení. Nicméně onen kamarád se na tom trval, dostal se totiž do dluhů, hledal nějakou cestu ven a jiná než naše obvinění ho nenapadla. A tak jsem jednoho dne hleděl do hlavně pistole člena vymahačské party, která měla ze mě nějaké peníze dostat. Dostal jsem k podpisu nějakou směnku, ovšem to jsem kategoricky odmítl a zřejmě jsem byl tak přesvědčivý, že mě vymahači nejen nezastřelili, ale i bez podpisu nebo peněz odjeli. Sice mě ujistili, že se brzy zase vrátí, ale už jsem je nikdy neviděl. Až na jednoho. Při psaní své knihy o odsouzených jsem procházel věznicí a tam jeden z vymahačů vytíral chodbu. Velmi halasně a nadšeně se ke mně hlásil a já dodnes nepochopil, proč byl tak rád, že mě vidí. Moje podnikatelská epizoda nebyla dlouhá, ale její následky jsem nesl dlouho, včetně pokažených vztahů. Je to sice cenná zkušenost, ale zbytečně drahá a velmi nepříjemná. Najednou jsem se dostal do situace, kdy nebylo z čeho platit složenky, neměl jsem peníze na leasing na auto. A že bych si došel do restaurace na oběd? O tom nemohla být ani řeč. Opravdu to nebylo období, na které bych vzpomínal rád. Ale i tady platí, že všechno zlé a tak dále.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Pane prezidente, jako vždycky si musíme i dnes v tom našem povídání udělat inflační okénko. Protože inflaci tady řešíme často a navíc mám pocit, že to je jeden z vašich oborů. Ta nová čísla říkají, že v naší zemi něco kolem 17%, zatímco meziroční inflace ve Spojených státech je například 8,6 za květen. Jo. V květnu byla to hodnota. Všude je to míň, pobaltské republiky mají některé zase víc. Dělá se u nás dostatek opatření? Nebo děje se něco? Bojuje se s inflací vůbec nějak?
2: Tak zaprvé inflace 17,2 je opravdu nejvyšší za vůbec, co si můžeme pamatovat. Inflace roste všude na světě a ty Ameriky, a zrovna tak západní Evropy, to postupně dohánějí. Takže já bych závěrečný soud o tom, jak je to v Německu, Francii a Americe, ještě nedělal. Mimochodem teda, Německo je přeci přecitlivělé na inflaci, možná ještě více než my. U nás zničující inflace typu inflace německé po první světové válce prostě nikdy nebyla. My jsme měli Rašína, oni žádného Rašína neměli a proto tam spadli do té hyperinflace, která dosahovala tisícovky, statisícovky procent. Tak Německo přecitlivělé, tak ono sice nemá 17,2, ale má nějakých 9,3, nebo jestli se nemýlím poslední číslo.
1: Něco pod 10.
2: A je to, a teď pozor, je to nejvyšší číslo v Německu od roku 1973. Čili o té první ropné krize, kdy Saudsko-Arabové vyhnali cenu ropy nahoru. Takže to, že Německo nemá 17, ale má 9, ono má za půl století největší inflaci, takže je to zásadní téma, zásadní problém i tam. U nás větší. U nás ta vláda nebojuje, i když musím oprávněně říct, že na tu inflaci se dlouho zadělávalo a míchalo těsta i tou naší rozpočtovou politikou, i tou teda vlády, i tou měnovou politikou té centrální banky, obě dvě tyhle ty ruku v ruce. Já teď píšu takový rozsáhlejší text o inflaci XT, už ale tohle je rozsáhlejší. A tam používám příměr, který mě inspiroval jeden americký velmi špičkový ekonom John Cochrane a ze Stanfordské univerzity. A on tam přirovnával to pro lajky, přirovnával, jak spolu hrají ta rozpočtová a měnová politika, neboli vláda a ta centrální banka, jak spolu hrají souhru nebo někdy nesouhru. A on říkal, můžu to představit s automobilem. Rozpočtová politika vlády je jako pedál plynu a měnová politika banky je doplňování na palivové nádrže. Takže jasný, když nebude v nádrži nic, tak se může dupat na ten plyn v jakémkoliv zoufalství a to auto nepojede. Neboli ta souhra těchto dvou politik platí v té Americe a mně se moc líbil tenhle příměr, takový myslím, že docela lidem srovnávající, který teda mimo jiné říká, že v anglické terminologii kvalita toho motoru a kolik vyžaduje paliva a kolik a tak dále, is given, je prostě dána. Ta s tím vůbec nesouvisí, s tím, jestli se dolívá ten benzín a jestli se tam šlape na ten plyn. Ten vůbec tam není diskuze o tom, jaké jsou nákladové faktory. To je debata o tom, jak je kvalitní silnice. Ale prostě úvaha o rychlosti toho auta je taková. Takže my žijeme v situaci, kdy tyhle ty dvě politiky se u nás spojily. Spojily dohromady dlouhodobě už a ve světě, v západním světě dlouhodobě minimálně o té krize roku 2008-2009, no a vytvářejí situaci, že v té nádrži ten benzín pořád je, no a ten řidič je dostatečně zuřivým řidičem a pořád na ten plyn dupe. Takže to je situace dnešního západního světa a my jsme jeho součástí. Tak to je částečná odpověď na tuto věc. Prostě my se snažíme vymlouvat na takzvané nákladové faktory nebo na vnější inflační impulzy. Ty říká jenom o tom, kde ty ceny rostou víc a kde míň. Ale o tom, že my jsme ty mluví o jednotlivých vlnách na jezeře, ale nemluví o tom, jestli v té hladině toho jezera přibývá vody nebo nepřibývá.
1: Jenom velmi krátce, těch 17%, je to kulminační bod?
2: Já myslím, že jestli čtete každý den o tom, dneska jsem, jestli se nemýlím, si přečetl o pražské plynárenské zvýšení cen plynu o 29,6 nebo něco takového, no tak prostě to v té inflaci není, že? Takže jestli se ten plyn zvýší vám téměř 30%, no tak to znamená, že ta inflace dále postupuje, nezastavuje se na těch 17%. Vždycky předzvěstí inflace je to pohyb takzvaných výrobních cen, neboli cen, které neplatí spotřebitelé, ale za které se obchoduje mezi firmami. No a ty jsou přeci u nás tak na úrovni 30%. No. A ta normální spotřebitelská inflace klopítá za těmi výrobními cenami. No. Tak to jako až ty výrobní ceny budou klesat nebo se jejich rychlost zrůstu sníží, no tak můžeme doufat v kulminaci inflace. Teď ještě to nekulminuje. Bohužel ne.
1: Na závěr mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu, pane prezidente.
2: Špatnou.
1: Já vám prvně řeknu tu dobrou. Ono to navazuje. Knížka, pane prezidente, která vyšla před pár týdny, je o ní velký zájem na e-shopu XTV a už se připravuje do tisk. Takže ani jsme nečekali, že tolik lidí si objedná. Mám z toho velkou radost. E-shop XTV, tam jí přátelé najdete. A teď ta špatná zpráva je ta, že tady ve vedlejší místnosti jsou takové komíny těch knížek a naši diváci a vaši fanoušci prosí o podpis do té knihy.
2: Takže tady vás podrazím. Já prozradím, že už když jsem přišel, ještě než byste se napudroval, tak já jsem chvíli využíval času k tomu, abych jich pár podepsal a ještě pár jich dopodepíšu teď, až tady skončíme.
1: Mám z toho radost, že o tu knihu zájem, pane prezidente.
2: Já mám z toho radost.
1: A těším se na příště. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.

0: ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je...
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Byl jsem plný očekávání jako tehdy většina lidí. S nadšením jsem denně jezdil do Brna, zúčastňoval se stávek, zvonil klíči. Ovšem, kdykoliv jsem později měl někoho hodnotit podle toho, co dělal za minulého režimu, či v jaké byl straně, byl jsem velmi opatrný. Znal jsem komunisty, kteří nikdy nikoho nezradili, nepodvedli, kteří pomáhali, jak mohli. Na druhé straně jsem znal i bezcharakterní hovada, která nikdy v komunistické straně nebyla. Hodnotit objektivně je velké umění, chce to nadhled, ale i odstup. Proto nenávidím bezduché řvaní a obviňování. S těmi, kdo to dělají, nechci mít nic společného. Sám jsem si mnohokrát kladl otázku, jak jsem sám přispěl k době, v níž jsme žili. Byl jsem pionýr, dokonce hrdý pionýr. Chodil jsem na schůzky, jezdil na prázdninové tábory. Přitom jsem měl možnost jezdit na západ. Byl jsem v Rakousku, Itálii a dalších zemích. Na vlastní oči jsem tehdy viděl, jak to tam chodí. Ale nechystal jsem se tam utéct. A ani nevím, jak bych se choval, kdyby ke změně u nás nedošlo. Nechci nikoho odsuzovat, že v minulém režimu někoho uzurpoval, protože nemohu tvrdit, že dnes je to jinak. Když jsem psal knihu o politických kauzách, seznámil jsem se s tolika fakty bezpráví, zlodějiny, křivdy, nenasytnosti, ale i hlouposti, že jsem se z toho dlouho nemohl vzpamatovat. Také nevíme, jak budou dnešní dobu jednou soudit naši potomci. Možná bychom se divili, kdybychom u toho mohli být. Mám střízlivý názor jak na dobu minulou, tak i na tu, která přišla po 17. listopadu 1989. Stejně střízlivý jsem i v hodnocení Václava Havla jako prezidenta. Ale ani nejsem z těch, kdo by vykřikoval, že se blíží vláda oligarchie. Nicméně principy dnešní propagandy jsou podobné těm, které bývaly uplatňovány kdysi. Za tento názor se budu i prát. Tenkrát jsme byli ovlivněni určitým prostředím, určitou kulturou. A to nejen tou oficiální, ale i tou neoficiální. A když pak na balkonu Melantrichu zpívali naši hymnu společně Karel Gott s Karlem Krylem, přišlo mi to symbolické. Prostě takoví jsme a takoví jsme byli. Hlavně, že nevypukla válka, které se hodně lidí obávalo. Mimochodem, stejnou větu o válce jsem slyšel po letech ještě jednou. V úterý 11. září 2001 jsem seděl v Brně v restauraci, něco jsem jedl a díval se na televizi, která tam byla puštěna. Když přišla moje paní účetní Hubáčková, se kterou jsem tam měl schůzku, třesoucím se hlasem mi místo pozdravu řekla, že v Americe začala válka. Zvedl jsem oči a za její hlavou viděl na televizní obrazovce, jak letadlo naráží do budovy obchodního centra v New Yorku. Na vysvětlenou, útoky z 11. září 2001 byly sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily ve Spojených státech amerických. Provedlo je 19 příslušníků militantní islamistické organizace Al-Qaida. Ti unesli 4 letadla společnosti American Airlines a United Airlines. Dvě z nich narazila do dvou věží Světového obchodního centra v New Yorku, zabila všechny lidi na palubě a další uvnitř budov. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu, sídla Ministerstva obrany USA v hlavním městě USA, Washingtonu, D.C. Čtvrté letadlo se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry letadla poblíž města Shanksville v Pensylvánii. Při útocích celkem zemřelo 2996 lidí, včetně 19 únosců. Dal jsem se dohromady s muzikou, i když se stále zdráhám tvrdit, že jsem se stal muzikantem. Nicméně na kytaru jsem se naučil hrát slušně. Hrál jsem s kapelou, kterou tvořili kluci z někdejšího pionýrského oddílu, který jsem vedl. Od původně táborového ohýnkového hraní v ryze akustickém provedení a s ryze akustickým repertoárem jsme postupem času hledali formu a směr a přes country a folk music jsme došli až ke klasické taneční kapele. Hráli jsme na plesech, tancovačkách a dalších akcích, fungovalo nám to a existovali jsme asi do roku 2004. Jmenovali jsme se Malevil. Malevil je postapokalyptický román Roberta Merleho z roku 1972, který byl v roce 1981 zfilmován. A Malevil se jmenuje hrad, v jehož sklepení při apokalypse přežije hrstka lidí. Zakládajícími členy byli, kromě mě, zpíval jsem a hrál na kytaru, Pavel Štarha, který chodil do lidové školy umění, hrál na tubu, basovou kytaru a kontrabas.
A Marek Kubát, pionýr z mého oddílu, ryzí samouk, který se učil tak rychle, že za chvíli hrál nejlíp. Zpívala s námi Jana Kroufková, jedna z pionýrských vedoucích, která měla hezký, temný ženský hlas. Byla o pár let starší než já a o dalších několik let starší než druzí dva kluci. Jelikož byla povoláním speciální pedagožka, vysvětlovala nám, co vše život obnáší a některá z jejich ponaučení si pamatuji dodnes. I Pavel s Markem se od ní nechali rádi poučit a já ji považuji za jednoho z nejdůležitějších lidí, které jsem potkal. Kluci v té době dokončovali základní školu, blížil se rok 1989, já už byl vyučený číšník a studoval jsem dálkově hotelovou školu v Brně, poté ve Velkém Meziříčí. Maturovat jsem měl na jaře 1990, ale revoluční euforie mnohým natolik zamotala hlavu, že jsme udělali i řadu špatných rozhodnutí. Jedním z nich byla moje už zmíněná lehkovážnost, s níž jsem přistoupil na návrh jednoho z profesorů, že k maturitě jít nemusím. A tak jsem zůstal těsně před cílem. Mě to ale příliš netrápilo, protože kapela tehdy u mě byla na prvním místě. Přidal se k nám Jirka Lukas, hráč na klávesové nástroje, zatímco Jana Kroufková se s námi rozloučila. Mrzelo mě to, neboť to bylo částečně tím, že jsem začal trochu podnikat s jejím tatínkem, který posléze zemřel. Podnikání nedopadlo dobře, vše spadlo na moji hlavu a naše do té doby dobré vztahy se skalily. Mnohokrát jsem si říkal, že zvednu telefon a zavolám jí. Chvíli s námi hrál na saxofon Jirkův bratr, poté se k nám přidala Alena Procházková, skvělá zpěvačka, která, kdyby nespívala v Tišnově, ale vydala se do Prahy, muzikálové produkce by se o ní praly. Později jsem na Alenu intenzivně myslel, když jsem slyšel v Las Vegas živě zpívat Bette Midler a její The Rose. Ano, tady na tomto jevišti, kdyby teď stála Alena, lidi by šíleli ještě víc, říkal jsem si v duchu. Později jsme přizvali i bubeníka a následoval zásadní kauf. Učitel hudby a dramaturg Petr Dvorník, nesmírně vtipný člověk, který vystudoval dějiny divadla. Další důležitý člověk mého života, jeden z nejchytřejších lidí, jaké jsem kdy poznal. Drobný člověk s vlasy jako Dimasův D'Artagnan, s malými brýličkami na očích a s nejméně 20 obyčejnými tuškami a propisovačkami v kapsičce hodobožového saka. Nikdy jsem se nedozvěděl, proč jich má u sebe tolik, ale několikrát jsem byl svědkem, jak jednu z obyčejných tužek vyndal, když mu přinesli v restauraci kávu. Ne, nic si s ní nepoznamená, jen jí zamíchá kávu, ač lžička leží na talířku. Je to člověk do party s originálním smyslem pro humor. Jeden ze strůjců veškeré legrace, která kolem kapely kdy byla. A že byla pořád nějaká. Petr z nás byl nejstarší, nejmoudřejší a logicky i arbitrem malicherných sporů. Jen jednu drobnou vadu měl a to byla láska k pivu. Když přepálil svoji únosnou hranici, tak jsme ho sbírali ze země, ovšem dělali jsme to rádi. A pravdou také je, že během let naší spolupráce takových drobných pivních epizod ubývalo. Z naší malé tišnovské kapely postupně vznikl orchestr, který hrál na plesech, slavnostech, nejčastěji k tanci, čemuž jsme přizpůsobili repertoár. Měli jsme řadu stálých štací, zažili plno historek během jízd a také jsme občas pozměnili složení kapely, a to hlavně kvůli fluktuaci bubeníků. Těch se totiž vystřídalo mnoho, asi 9. Vydali jsme i 2 dlouhohrající desky. Ta první vyšla v roce 1994 a jmenovala se Dnes večer v country baru. Zpíval jsem na ní různé hity žánru country a folku. V roce 2000 nám vyšlo 2. album V houpací síti. A tady jsem zažil autorskou spolupráci, na kterou se nedá zapomenout. Hitmaker Pavel Krejča mi napsal několik písní, za které jsem rád. Vladimír Koudelka, toho jsem znal roky, přinesl Ještě jednou díky brácho a další texty. Titulní skladbu V houpací síti zkomponoval kolega Petr Dvorník a otextoval ji Libor Machata. Od Krise Kristoffersna jsem si vypůjčil jeho baladu The Bigger the Fool, The Harder the Fall s českým textem Vabyho Daňka. Čím větší blout, tím tvrdší pád a ta se stala pro publikum nejoblíbenější. Hej, řekni mi, jak se smířit s tvojí novou hrou.
Hej, co není fér, nechci hrát. Do misek váhy skládám vinu svou i tvou. Čím větší blout,

0: řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
1: Ano.
0: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých slitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
1: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. To znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Fireglot, určitě naše matka Ibisingo, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
0: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
1: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
0: pracuje
1: i slitky.
0: Ano.
1: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner.
0: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
1: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
0: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
1: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, a nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, no, což určitě není ideální.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
4: No, slyšela jsem o tom, teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
3: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí, vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než $500 billion. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci. Ne?

mýho talentu. A tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám. A je to chytrej pán. I když se tváří občas záludně, boty už nohou skop a říká, že jsem snu.

Nemluvil jsem. Pouze jsem zpíval a hrál na kytaru a nedovedl si představit, že bych třeba jednotlivé skladby uváděl natož, abych diváky během koncertu bavil. Obrovská tréma mě přepadla pokaždé, když jsem měl říct jednu jedinou větu, která se navíc pravidelně opakovala. Dobrý večer, dnes vám bude hrát skupina Malevil. Víc jsem toho ze sebe nedostal a jelikož ani nikdo jiný v kapele namluvení nebyl, často jsme na větší vystoupení brávali konferenciéra. Většinou Valdemara Plcha, ctitele Valdemara Matušky, který patřil mezi brněnské legendy. Moderoval suverénně, občas ale řekl na jevišti něco, co jsme nepochopili. Jen namátkou si vzpomínám na ples v Šumperku, kde jsme hráli, on moderoval a bylo to v době aféry Kožený Valis. Na vysvětlenou, rozvědčík Václav Valis byl v prosinci 1992 zatčen a obviněn z prodeje utajovaných informací majiteli harvardských fondů Viktoru Koženému. Následovalo několik soudních procesů, uvěznění Valise a útěk Koženého do zahraničí. Při jedné písni jsem s mikrofonem chodil mezi lidmi a Valdemar poté lidem řekl: Luboš Veselý vám zpíval písničku Ten pán, co tančí s vámi, chodil mezi vámi a vy jste nevěděli, jestli je to Valis nebo Kožený. Lidé se hluboce zamysleli, já samozřejmě také, a hlavně jsem dumal, co tím vlastně náš moderátor myslel. Ale zábava plynula dál, musel jsem zase zpívat a po další písni už na Koženého s Valisem naštěstí všichni zapomněli. Ale to říkám jenom pro ilustraci toho, že moderování je opravdu velmi zvláštní disciplína a ne každý si s ním poradí. Ale to nic nemění na tom, že Valdemar je zlatý člověk, byla s ním vždycky legrace a já mu nikdy nezapomenu, jak obětavě se staral o našeho společného kamaráda Miloše Bernátka, když umíral. Myslím si, že každý muzikant řekne, že kapela je druhá rodina. Víte o sobě všechno, trávíte spolu spoustu času. Když to pak skončí, je to jako rozvod, byť se třeba rozejdete v dobrém. Ale ti lidé, s nimiž jste prožili tolik hodin na cestách a pak na pódiích, už pro vás navždy zůstanou blízkými. Nebylo tedy myslitelné, že bych naše vystoupení moderoval. Mnohokrát mi kolegové říkali, řekni něco, třeba, že zahrajeme těm, kdo mají zrovna dneska svátek nebo narozeniny. Ale mě přepadla pokaždé taková tréma, že jsem neřekl nic, maximálně název písničky. Vše se změnilo v okamžiku, kdy nám vyšla deska a František Trnčák, moderátor a diskžokej od nás z Tišnova, mě pozval do studia, v němž pracoval, na rozhovor. Šel jsem, protože k Františkovi jsem měl důvěru. Věděl jsem, že svoji profesi umí a nestrapní mě. Jestli má některý moderátor morální právo mít svoji vlastní talk show, pak je to právě on. Byl to můj první rozhovor do éteru. Bál jsem se, že nedám dohromady souvislou větu. Ostatně těchto obav jsem se nezbavil dodnes. Ale František se mě tak hezky a srozumitelně ptal, že ze mne tréma brzy spadla. Během vysílání nakoukl do studia ředitel rádia Igor Kapoun. Zajímalo ho, co je tam za hosta. Vyhodnotil jsem to jako průšvih a byl rád, když už byl rozhovor na konci a já mohl vypadnout. Jenomže to bylo naopak. Ředitele rádia jsem něčím zaujal a po skončení rozhovoru se mě zeptal, jestli bych u nich nechtěl moderovat. No, zarazilo mě to natolik, že jsem se nezmohl vůbec na žádnou odpověď. On na mě nenaléhal a propustil mě s tím, že k němu mohu kdykoliv přijít. Takovou nabídku jsem dostal poprvé v životě. Ještě ten samý den, když jsem se vrátil domů, mi babička řekla, že volali z nějakého rádia, abych se tam hned vrátil. Byl začátek června, krásné, teplé počasí, tak jsem se otočil a jel zpátky do Brna. Byl jsem zvědavý, co se děje. Myslel jsem, že jsem tam něco zapomněl a nemohl přijít na to, co to bylo. Nečekal jsem, že mě hned nasměrují do studia s tím, abych vysílal. Zranil se jim totiž moderátor a neměli moc možností. Jedna z nich byla pustit do éteru mě. Navíc řekli, že si můžu pouštět jakoukoliv muziku. Bylo 7:30 večer, já měl začínat krátce po 8:00 po zprávách. Šel jsem do studia, v němž byl už technik, probíral jsem se CDčky na stole, vybral jsem jako první písničku Marie Rotrové Láskou voníš deštěm, k níž napsal text Jaromír Nohavica a možná právě proto mám k této písničce celá léta zvláštní vztah. Ve studiu bylo otevřené okno, což ve studiu rádia bývá málo kdy.
Byla vidět brněnská čtvrť Lesná, nad níž se zastavily mraky a začalo drobně pršet, takový ten milý, jemný deštík na začátku léta, který voní létem a sexem. Technik mi řekl, že až se rozsvítí červené světlo, pustí písničku a já mám mluvit už do předehry, takže mi ukáže 10 vteřin před tím, kdy mám skončit. Pro úplného začátečníka smrtelné zadání. Začala předehra, kapky nesměle a pianissimo bubnovaly, svítilo červené světlo, já zcela nepřipraven a pravděpodobně skřečí v hlase spustil. Krásný večer. Je chvíli po 8 večerní. Tady u nás v Brně na Lesné lehce prší. Luboš Veselý vám od této chvíle přeje maximální pohodu a máte-li vedle sebe někoho, na kom vám hodně záleží, tak teď je ten pravý okamžik, abyste ho obejmuli a pošeptali mu jedinou větu. Lásko, vonič deštěm, Marie Rotrová. A tak to celé začalo. Tady se přehodila výhybka, byť jsem ani vzdáleně netušil, kam mne takzvané moderování přivede, které obzory otevře, ale je skoro jisté, že nebýt onoho záskoku v brněnském rádiu, nevzniklo by ani toto vyprávění, tedy tato kniha. Řídící si na můj start počkal, zvedl palec nahoru a od té doby už jsem vysílal denně. Zcela nečekaně jsem začal objevovat zákoutí moderátorské profese, byť do moderátora jsem měl ještě hodně daleko. Vůbec mě nenapadlo, že jsem se právě potkal se svou budoucností, jen jsem při odchodu kývnul, že druhý den přijdu zas. Ale nebral jsem to závazně, prostě mě to zaujalo, hlavně jsem překvapil sám sebe. Objevil jsem schopnost sednout si za mikrofon a mluvit pro nikoho. Tak jsem si to ještě chtěl zopakovat. Ale pořád to byl jenom doplněk k mému hraní v kapele ještě několik následujících let. Asi za týden jsme jeli s kapelou na vystoupení a já cestou pronesl, že budu ten večer moderovat. Kluci z kapely na mě koukali značně udiveně. Netušili, že jsem začal moderovat v rádiu a možná to bylo částečně proto, že jsem se o svém pokusu moderovat moc nechlubil. Tenkrát jednoznačně ze strachu, jak to celé dopadne. A ještě víc žasli, když jsem se pak postavil k mikrofonu a vystoupení nejen plynně uvedl, ale mluvil jsem i před každou skladbou. Kluci koukali jako blázni a vůbec nevěděli, co si o tom mají myslet. Dokonce si mysleli, že mám nějaký doping, ptali se, jestli něco beru. A to byla svým způsobem pravda, jenomže tím dopingem byl příjemný pocit, že jsem zvládl vysílání v rádiu. Šly roky, jezdil jsem dál s kapelou a vysílal jsem v rádiu. Všechno fungovalo, jen času jsem měl málo, pořád jsem byl na cestách a tak jsem se rozhodl, že si najdu v Brně podnájem, abych nemusel denně dojíždět do Tišnova. To jsem také udělal, ale když jsem zjistil, že si musím kupovat nejenom jídlo, ale také toaletní papír nebo prostředek na mytí nádobí, zase jsem se pokorně vrátil domů k rodičům, kde se mi nestalo, že by lednička zela prázdnotou. S Ivanou a Milanem Hubáčkovými jsme v této době ještě založili projekt Hvězdy z masa a kostí a pro jejich agenturu MA Promotion jsem začal uvádět pořady, do nichž jsme zvali, jak název napovídá, Hvězdy z uměleckého světa. Vyrobili jsme jich několik stovek, šlo o půlhodinové rozhovory, které se vysílaly asi na 17 českých rádiových stanicích. Byly to moje první rozhovory se slavnými lidmi a chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl, že ti lidé si klidně ke mně sednou za stoleček a trpělivě odpovídají na všechno, nač jsem se jich zeptal. A byly to opravdové celebrity. Třeba Stella Zázvorková, Jaromír Jágr, Vlastimil Brodský, Svatopluk Beneš a mnoho dalších. Spousta z nich mezi námi není a mě nejvíc mrzí, že se některé ty rozhovory vůbec nezachovaly, protože disky, na které se nahrávalo, se nearchivovaly. Dnes vím, že to byla velká chyba.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek.
2: To letí, jak se mere.
1: Svátek radostí, štěstí, dobré nálady, dezinformací.
2: A pravdy hlavně, ne?
1: Pravdy. Ale pozor, já dneska začnu, překvapím
2: ne,
1: vás.
2: Já se jezdím za pravdou, to nevíte?
1: No to je pravda, to píšou, prosím vás, mě přišla před chvilkou SMSka z nějakého toho, jak posílají zprávy, jo? A pozor, ministryně obrany Černochová je v Izraeli. Pane Holče.
2: Ježišmarja, mě jich líto, těch Izraelců.
1: Jak to?
2: Ježišmarja. Vy jste neviděl, co udělala na Babiše ve sněmovně, co vybalila?
1: No viděl, ale...
2: No. Teď si představte, Janíčka vystoupí z letadla, teď jí tam přivítá protějšek, ne? Minister obrany a ona ní udělá...
1: Dobrý den, Koziven. No já vím.
2: Ježišmarja, no.
1: Ale co dělat do Izraele?
2: To... No tak ona prodává nějaký trička, ne? MPA prodává tarify, ne? V Arménii a v Azerbajdžánu. A Janíčka prodává trika.
1: Jsou to holky velmi prakticky, bych řekl.
2: Dobře, pochopili, že ta vláda je neschopná, tam už není co dělat, tak začne dělat svůj vlastní biznis.
1: Prodává trička.
2: No?
1: No a co na tom tričku je tak zajímavého?
2: Podobně to nějaký péčko, ne?
1: Péčko? Co to je péčko?
2: Na co se koukáte v noci?
1: Jako na
2: když studujete, no?
1: Já na to moc nekoukám.
2: No já nevím, tak možná tam má ty 35, ne? F35, ne? No, do těch se zamilovala teď.
1: Tak vy zaprvé mě vysvětlete, co to bylo s tím Babišem. Já jsem to nepochopil.
2: Já si myslím, že normálně si nad něj stoup... To byl, jak se říká, body shaming, ne?
1: A nebyl to spíš face sitting?
2: A že si nad něj stoupla a normálně mu řekla...
1: Jo.
2: A tak ho zaskočila, já vám říkám, ten bude mít doživotní trauma, chudák. To je mnohem horší, než všechno, co zažil v politice dosud.
1: No, vypadalo to tak strašně puberťácky, že jsem si říkal, jestli je to vážené paní ministryni zapotřebí tohleto.
2: No, není, ale představte si to, Ksevre, že to rozbalí na vás takhle. Co byste udělal v tu chvíli?
1: No já bych utekl.
2: Ten šok, já si myslím. Každý Protože normální chlap by utekl.
1: Podle starého pravidla, že na mladého chlapce všude číhá nebezpečí, bych vzal nohy na ramena.
2: Jediný, kdo by podle mě neutekl a ocenil by to, by byl náčelník Řehka, ne?
1: No!
2: Co?
1: Pane Holče, já cítím to druhý poschodí toho, co říkáte, jo. Tam prej, no já nebudu nic říkat. No, tak je to voják, že jo, ten snese lecos.
2: No tak je to v podstatě rozkaz, ne?
1: Jo, takhle. Je to rozkaz.
2: Je to rozkaz.
1: Od ministryně. Mm-hmm.
2: Pojď na to.
1: Pane Holče, ne. Takhle to tam nechodí.
2: Jo, Ksavere. Jo. Jasně.
1: A tak oni...
2: Jsou to jenom lidi jako my?
1: Oni jsou jako my?
2: Jako lidi.
1: Jako lidi.
2: Jinak,
1: jako
2: moc, jinak moc ne, ale v tomhle.
1: Protože my jsme takový jako pravdomluvní, ne? My jsme
2: lepší lidi.
1: No. No ne, tak vy si opravdu myslíte, no je to možný, no. Ale víte, jak s tím mám zásadní problém. Je to, pane Holče, důstojné? Tohle to blé, to je její takový...
2: No co? Není, no tak je to, já vám říkám, to je jaký politický péčko, no.
1: Jo.
2: A hlavně se to nelíbí, teda vám musím říct, ženám.
1: Ženám?
2: No, mě to říkali nějaký známý, říkali, hele, tohle je tak hnusný, my se za ní stydíme, protože to je nedůstojný nás, říkají, víc žen do politiky a tak, že jo. A teď tam jejich je pár,
1: no.
2: A jsou to, buď je to MPA, směšná soudružka, kterou nikdo nemá rád, nebo no, je to...
1: Mluvte za sebe.
2: Dobře. Počkejte, teď mluvím za průzkumy, teď ze mě jdou průzkumy sociologické.
1: Tak já ji mám rád.
2: To já vím.
1: Jako vlastní dceru.
2: Tak spíš vy, abyste mluvili za sebe a já budu mluvit za průzkumy, za lid, jak dobře, se říká, jo? Teď mluvím za lid.
1: Ano.
2: MPA nikdo nemá rád a teď mluvím za sebe a Černochová takovýhle nedůstojnosti, ne? Nevyrovnaná hysterka, ježišmarja.
1: Hysterka?
2: No, já ji znám dlouho.
1: No ale na tetu Květákovou mě nesáhnete, doufám.
2: Ne, to ne.
1: Protože ale... ta má absolutní moji ochranu.
2: Já jsem si teď... Jak jste řekl, hysterka Černochová.
1: No to jste řekl vy, hysterka
2: Černochová. No, vy jste se zeptal, jako...
1: V životě bych si to já netroufal
2: říct. No to já vím. A já jsem si teď vzpomněl, jak na těch kongresech, večer, když když už je pojednání a teď to z vás padne a všichni se sejdou na tom baru nebo někde u vína nebo u piva, u panáků. A teď Janička prostě se před ní utíkalo často, že jo, potom. A podle mě teď to zdokonalila tu techniku prostě a už jde rovnou na to.
1: Utíkalo? Ona byla jako agresivní nebo?
2: No, tak...
1: Jako chtěla se prát, jo?
2: Ani ne prát, něco jiného.
1: Chtěla se milovat.
2: Řekně, že chtěla studovat stranický program ještě po jednání delegátů.
1: Tak to chápu, to chápu.
2: Takhle bych to řekl.
1: Ale s každým delegátem zvlášť.
2: Třeba. No. Zvala si je na pokoj a chtěla to probrat.
1: No jistě, tak Stanovy, teď tam měli ty poděbradský artikuly kdysi.
2: Přesně,
1: tak...
2: a pak tam máte ty začerněný pasáže.
1: No.
2: Viděl jste to... tu zprávu? To je geniální.
1: Viděl jsem to na Facebooku. Pane Holče, a... Je to jako z oblasti toho politického marketingu, Koziven? Nebo co to je? Čemu to mám připisovat?
2: Já tomu připisuju, nebo já to nebo připisuju emoce? Tomu, Stan teď má, hodíme to na Fialu, my v té vládě nejsme, a podle mě ona si udělala rebranding sebe sama a udělala to takhle, no. Že teď bude na každýho otvírat, jako ukazovat po prsí.
1: Na druhou stranu, je to taky jako... Pěkný, určitě spoustě lidem se to líbí.
2: Já to oceňuji, protože víte, že se furt Fialový vládě vyčítá, že neumí komunikovat s lidma, že je to tak na dálku a to.
1: No to je komunikace.
2: A tohle by... to je co?
1: No jasně.
2: To je všechno hned venku.
1: Co byste chtěl? No ale...
2: Tohle bych vlastně asi nechtěl.
1: No ale představte si, kdyby to udělala na Jurečku.
2: Tak jdou do traktoru oba.
1: Ne, Jurečka by hned chodil... Ave Maria Gloria.
2: Ne, tak jdou do... Xavre, Jurečka je vyhlášený kaňour, takže jdou do traktoru. To vám říkám.
1: Vyhlášený kaňour? Co to znamená?
2: Že taky rád studuje...
1: Stranický
2: programy. Hlavně s asistentka máte.
1: To jsem neslyšel.
2: Je to pracovitý člověk.
1: A je to zbožný člověk.
2: Je to zbožný člověk, samozřejmě.
1: Dodržuje desatero jako bratr Mirek.
2: No jasně, že jo. No.
1: Nevypiješ, ne? Nebo jak jsou ty, jak je to desatero vlastně?
2: Já nevím, já nejsem boží člověk jako bratr Marián.
1: No tak
2: já
1: tam
2: to
1: je, tam je než nezesmilníš, ne? A to by bylo smilstvo. Tak to on určitě do toho nejde.
2: Já mluvím o studiu stranického programu.
1: Já vím, ale vy naznačujete, tak já to tak...
2: Já zásadě nenaznačuju.
1: Nenaznačujete. Takže my to uzavřeme tričko tím, že nám to přijde... Že to není špatný, ale je to vlastně úplná debilita.
2: Jasně, a teď mi si říkám, když to tam prodá v Izraeli, jestli, jak to bude danit? Jestli to všechno půjde do ní, anebo jestli taky nám něco pustí?
1: Ne, to ona ty trička bude nabízet, možná už stojí na trhu tam někde. To
2: na černém trhu někde.
1: Nevíte, jako...
2: Jo.
1: A chcete XL, 2XL, M-ko...
2: Počkejte, jestli ona nestojí jenom na letišti, ne? Když... v příjezdové hale.
1: I to je možný.
2: A čeká tam na ty první, co přicházejí a hned to tam nabízí, ne?
1: A oni vědějí teď jak na to, protože ona to vezme přes tu kampeličku, ty prachy. Tam to dají někomu do tašek.
2: A vypraný to vyplave na pravým břehu. Jasně, Xavere.
1: Pane Holče, to je ten... To je strašně dobře vymyšlený.
2: Je?
1: Klobouk dolů před něma.
2: No já jsem úplně popravil svůj názor.
1: Já taky.
2: Já před Fialou smekám, jak to má vymyšlený. Já už jsem se poptal, jestli i já bych nemohl do té kampeličky něco pustit.
1: Něco tam pustíte? Jestli máte nějaký peníze jako z šedé zóny, tak to tam dejte.
2: No, když se to bohatě vrátí.
1: Tam nějaký bratr už to tam nějak jako ošetří.
2: No.
1: Ale musíte mít na to tu velkou tašku, protože...
2: Já si asi ale založím levý břeh.
1: Jo. No, dneska říkal ve sněmovně, protože dopoledne se ta kampelička projednávala ve sněmovně. Fiala tam seděl jako hromádka neštěstí. Ten člověk je zhroucený, jo? Začneme ho, v tomto pořadu začneme bránit, pane Holče.
2: To ne, ale budeme takový smířivější.
1: Buďte křesťan trošku, buďte to jako pan Jurečka, buďte na blížního svého trošku jako hodné.
2: Víte co, já prokazuju milosrdnost. Já mám trošku problém s tím, to je taky proti
1: zajímavý,
2: božím zásadám.
1: Všemu se dneska říká milosrdnost.
2: Arcilhář Fiala, tak s tím mám trošku problém, ale budu mu prokazovat milosrdnost.
1: Pane Holče, Ne, ne, já musím tady být za advokáta. On lže nevlastní vinou.
2: Vážně?
1: No.
2: Vážně?
1: No.
2: Jo?
1: On lže a neví o tom, no tak co?
2: No, je to choroba.
1: Není to choroba. Dneska no. To tam ve sněmovně, já to dokončím.
2: No,
1: seděl tam pan Fiala jako hromádka neštěstí. Fakt to bylo jako, i to by se kámen ustrnul. A kdybyste se na to díval, tak byste přišel dneska na Vilzonku a ještě byste dlachnil kapesník v ruce a jak byste si pořád ty slzičky otíral. Bylo by vám ho líto zkrátka. A všichni do něho, Babiš, Okin, pak takový ten vysoký z toho SPD. Ten,
2: jmenovec Fiala, ne?
1: Fiala, no. Pan Fiala. Tak on tam normálně řekl, ten Fiala, což mě pobavilo, musím říct, řekl, no nelze se spolíhat na tu variantu, že pan premiér Fiala je prostě popletený stařičký profesor a neví. No takhle mu tam dávali čočku. Ale on tam potom měl sám projev Fialovič a já jsem už musel jít jako ke strojům. Takže to
2: no,
1: se
2: neví. Tak takže nevíte, co říkal.
1: No nevím, tak co by říkal?
2: Tak mě napadlo, jestli neřekl poprvé pravdu třeba, jestli to nenapadlo.
1: No, on řekl asi pravdu, že mu to doporučil nějaký ten pan Růžička, což je jeho prejžák, a mluvil o něm jako pan doktorovi, a že tam teda dal ty dukáty, má se to válet doma, nebo to dá ty kampeličky. No a tím, že ten příběh celý jako vlastně asi končí. Ale otázka je, jestli se v tom ještě nebude někdo vrtat.
2: No a na ten pravý břeh to chodí dál, doufejme, ne?
1: Nevím.
2: No tak představte si, umíte si představit svůj život bez pravýho břehu? Bez institutu Petra Fialy?
1: To si neumím představit.
2: Tak proto?
1: To si neumím představit.
2: Ježišmarja.
1: Ale divil jsem se, že ani Babiš, ani Oky, ani ten pan Fiala, nikdo mu při té přežitosti nevmetl tu barmu. Protože to je přece píseň Věčně zelená. A on se k tomu ještě nikdy jako nevyjádřil, jo.
2: To nemáte pravdu. Řekl, že to je v pořádku všechno.
1: Že to je v pořádku, no. Jo.
2: A vy nevěříte, chcete říct, nebo?
1: No ne, tak znamená to, že neřekl, že nic takového neexistuje.
2: Ne, ale řekl, že to je v pořádku.
1: Je v pořádku, no, v pořádku to je.
2: No. Jako, to já jsem myslel tak, že to běží dál, že to čerpá dál, ne, prachy.
1: No,
2: se tak, s tím nic špatného nestalo.
1: Pane Holče, žádný popletený profesůrek to není, protože já to opakuju pořád, on to strašně dobře umí s dukátama.
2: Já bych to řekl takhle, on je popletený profesůrek na téměř všechno v životě a v práci, ale když jde o tohle, vlastní, tak to ne.
1: No, sleduj, tam to někdo říká, sledujte cestu peněz. No ale pozor, tam v té kampeličce je zamontovaný nějaký ty eura, miliony, stovky milionů korun, v korunách do stovky milionů. A to prý někdo v kabeli odnesl někam. Kde jsme, pane Holče?
2: No ve fialovském Česku ne.
1: No dobře, ale jak je možný, že tam nevyskočí pan Rakušan jako ministr vnitra a řekl, jestli toto je pravda, že tam někdo odnáší...
2: No počkejte, pan Rakušan skáče docela... Dost ne, vyskakuje poslední dobou.
1: No ne, má to říct sněmovně. Já řeknu svým ale nejlepším, aby to prošetřili.
2: Mě tady napadá, přeci Petr Fiala sliboval, že to tady dá dohromady, tak možná to odnes někam dohromady, ne, ty prachy?
1: Já bych vám řekl, kam je odnes, no. Tak já si myslím, že ta kampelička sloužila k tomu, aby se dostávali prachy do ODSky, ne?
2: No fuj, tady byl... Fujky, fujky, jak říkal to Polák.
1: Ale, počkejte.
2: Jak můžete tohle říct?
1: No já si to myslím prostě.
2: To je dezinfo, ne snad?
1: Nebo ale to není žádný info, to je...
2: Já jsem říkal dezinfo.
1: Ani dezinfo, ani info. Já, to je můj pocit. A promiňte, že tady říkám můj pocit. A no, kam si myslíte, že nesl peníze rád?
2: Myslím, že to nesprávný názor.
1: Rád ty taky nesl do stranické pokladny, ne?
2: Ten Malbec argentinský?
1: To vínečko? No.
2: No, ne, ale tak i tady řekl Petr Fiala, že je všechno v pořádku. Byla jiná chybička teda, že si neuvědomil, že podílníkem té kampeličky, ale...
1: Tak pár procent, pane Honče, o tom nemluvme vůbec.
2: A hlavně jako nějaký miliony, ne? Tak, no na jeho institut, Ježíšmarja.
1: No jasný. No, tak to je jedna věc. No a co myslíte, že se ta kampelička jako v té sněmovně projednává? Že to, představte si, že už je to, už ať je to jakkoliv, i kdyby to stokrát vysvětlil, má kauzu stejně jako Babiš. Má kauzu. A kdo nemá kauzu, nemůže do politiky.
2: Jak spíš řekl, že kdo nemá kauzu, tak nemá v politice co dělat, ne?
1: No přesně. No. Tam je něco podivného. Všimněte si, že paní Lampšádlová, jak se jmenuje?
2: Lampšádlová.
1: Ona nemá žádnou kauzu.
2: A vaše Věrka taky, podle mě. Nemá žádnou kauzu.
1: Věrka.
2: Nemá kauzu.
1: Věrka je čistá jako okvětí bílé lilie. Pozor, pane Holče, nesahejte na Věrku.
2: Já jsem to sám vypích, no. Že paní Věrka vaše nemá kauzu.
1: Věrka.
2: Nebo řekl bych zatím.
1: Já bych někde chtěl plakát její.
2: Tak si napište, ne?
1: Jak měli vždycky děcka v pokojíčku toho Gota, Reska a Zagorovou a to. Já bych
2: tak
1: tam měl...
2: Tak si Věrku.
1: Věrku, no. Věrku.
2: Tak si napište do...
1: To je trapný, ale, pane Holče.
2: Napište jí, napište si Redlovi, ne, Mišákovi.
1: No, to by bylo drahý zase. No. By za to chtěl nějakou protislužbu určitě. No, ale pozor, tam taky se něco děje kolem Redla Mišáka teď. Jsem četl.
2: Jo.
1: Mm-hmm. Bude. No a slibuje hlavně Rakušanovič, že bude to u soudu ten dozimetříček.
2: Tak konečně dozimetr začne měřit, ne? Pořádný, co?
1: No, tak já si to teda o tom moc neslibuju. Ano. Já myslím, že to nějak dopadne, ale už to, že se to projednává, stejně jako ta kampelička, se projednává ve sněmovně, a oni musí sedět a poslouchat, jak to tam ta opozice jim háže prostě na hlavu. No ale teď se to třeba vysvětlí, občas se to přikrmí, znáte, jak to chodí s kauzama. Podívejte se, kolikrát Čapí hnízdo už bylo jako vyřešený a nevyřešený. To se bude vracet do hry.
2: No počkejte, příští týden bude soud.
1: Čeho?
2: A Čapí hnízdo, ne?
1: Čapák?
2: No.
1: Jo. No tak to má bába nějak pojištěný, ne?
2: No tak hlavně, já myslím, že musí mít radost z toho, jako politicky. Že pro něj dělají maximum.
1: No co když ho odmelou?
2: To bude podmínka, ne nějaká?
1: I to by byl problém. Jako můžete kandidovat ve sněmovních volbách s podmínkou?
2: To asi stejně nebude ještě pravomocný, ne?
1: Já nevím, jak to chodí. Ale bylo by to blbý. I podmínka si myslím, že jestli chcete být špičkový politik, tak podmínka je prostě moc. Nemůžete tam.
2: No, já myslím, že už to dneska nikoho nezajímá. Už tomu nikdo stejně nevěří.
1: Prosím vás, ale ještě víte, co mě teď zaujalo? Že tam byla taková třenice okolo toho zmocněnce pro euro. Co se tam vlastně přihodilo?
2: No to je to, jak jste říkal, že by Vítek měl něco vykřikovat. Tak teď vykřikli a udělali si zmocněnce pro euro. Víte, co je super, že zmocněnec pro euro přežil den a půl.
1: To je dost.
2: Jo, hodně.
1: No přišel domů, řekl, mámo, tak jsem zmocněnec.
2: Tak jsem tady s eurama. Tak jsem tady s tím eurem a vidíte, a druhý den bylo pošen.
1: Vezu vám to vápno, pane Verich.
2: No ale Vít Rakušan napsal, že poděkoval za to, za celou tu frašku a řekl, že vlastně minister úplně zbytečný pro Evropu, Dvořák, že udělal pro euro za ty necelý dva dny tolik, co předtím se tady nestalo za 20 let k sebe.
1: No, nechtělo by to, pane Holče, nějakého zmocněnce pro zbytečný úřady a zbytečný úředníky? Takovýmu... Bych já fandil.
2: Já si myslím, Ksaver, že by to chtěl už zmocněnce pro příčetnost téhle vlády po tomhle. Protože tak jedná se jenom o národní měnu, ne? Taková kravina, ne?
1: Tak navrhneme Věrku.
2: No, on už tam plno trošku. Ona už, Helenka, si to vzala před časem a řekla, a já teď budu ambasadorkou eura pro ODSáky. A ona monetární politice rozumí dost, je to ekonomka.
1: Asi jako
2: takže,
1: já.
2: No, takže já myslím, že je to v dobrých rukách.
1: Tady takže takový ten... to, pane Holče, to zmocněnec. Jako co to je? To je člověk, který má nějaký pravomoce, nebo je to jenom...
2: Ne, prostě... když potřebujete někomu přidat prachy. Proto jsem vás chtěl požádat potom, kdybych, jestli bych nemohl tady odsaď dneska odcházet jako zmocněnec.
1: No jo, ale zmocněnec pro co?
2: To je jedno. Co třeba pro vás?
1: Já ne. Já nechci žádný zmocněnce. No ne, to přece je nějaká šarže, ne? Když už někdo zmocněnec, tak má právo o něčem rozhodovat, ne?
2: Vyplývalo by to z toho slova.
1: Takže kdyby býval přežil zmocněnec pro Eurodeal než den a půl, tak on by začal tvrdě vyjednávat, ne?
2: Ne, tam vlastně on byl zmocněnec pro tu vyšší odměnu. Jasně. To bylo tak asi celý.
1: Jinými slovy, potřebovali někde nějaký hlas někoho?
2: Ale víte, co je super, že vlastně zbytečný minister pro Evropu jmenuje ještě zbytečnějšího zmocněnce pro euro. A vidíte, že prachu je dost.
1: No, já jsem ty zas četl nějaký ty průzkumy, lidi to nechtějí, tady euro. Na Twitteru to mi někdo posílal ten výstřížek, nějaký vyleváženej člověk z České televize psal, že jsou to blbci, kdo nechce euro. Takže já jsem trošku...
2: Z České televize někdo napsal, že kdo nechce euro, tak je blbec.
1: No.
2: Kdo to byl?
1: Nějak, já nevím, já ty lidi neznám, už jste pamatuju to jméno. Ale to je jedno. A no prostě jsou i tací, kteří to chtějí, to jsem chtěl říct. Jo.
2: No to můžou, ale jenom, že jestli někdo z České televize píše, že ten, kdo euro nechce, je blbec? Mm. Jako někdo z novinářů tamních?
1: Neřešte to, já zase budu na radě.
2: No nebuďte slušnej, řekněte jméno k sebe.
1: Jméno nevím. Četl jsem tam jenom, že tam jak je pod tím, kde pracuje Česká televize, no tak ani nevím, jestli novinář, nebo jestli tam vrátnej, nevím. Ale pane Holčev, zároveň tom průzkumu, nebo to byl nějaký souhrn průzkumu, a tam vám bylo normálně napsaný červený na bílým, to vám jako... Říkám...
2: Červený na bílém? Nebylo to černý na bílém jako ta zpráva policejní?
1: Nebylo to červeně, pamatuju, bylo to vlevo dole.
2: Jo, tak to jo. Tak.
1: Ne, můžu to dohledat telefonu. Že představte si, že vládě Petra Fialy důvěřuje necelých 17%.
2: A jak tomu dodám, je to nejméně na celém světě.
1: No a jak to možný?
2: No tak počkejte, tak. No tak to snad víme, ne? Takový... Když se tady každý týden, každý čtvrtek to tady dokazujeme, no, proč ne?
1: Není to i naše ostuda?
2: Naše?
1: No jsme občani, ne? Nebo vy nejste občan, nebo co?
2: Jo, že budeme odhalený jako viníci toho.
1: No, my jsme voliči, pane Holče.
2: No ne, ale tak to číslo, to je tragédie, ne? Pro Fialovce.
1: No mně to přijde cinknutý, to není možné.
2: Aby neodhalil on nás jako viníky. Víte, že on odhaluje viníky negativních statistik. Nesprávných.
1: No jak je to možný, pane Holče? 17%?
2: Já bych to možná otočil. Jestli těch 17 není ještě moc, ne? Zbytečně při tom, co páchají.
1: No já nevím, mě to přijde strašně málo. Je
2: to strašně málo, ale tak se na to podívejte. Takováhle fraška ohledně národní měny. Zmocněnec pro národní měnu přežije den a půl.
1: Dobře, tak to byla taková dvoudenní kauza. No,
2: ale víte co? To je... Kdyby to byla zmocněnec pro Istanbulskou smlouvu nebo podobné kraviny. Ale znovu vám říkám, je to zmocněnec pro národní měnu to byl. Čím budeme platit, podle čeho se bude rozpočtovat, jak budeme řídit dluh a tak dál. Všechny kritéria inflace.
1: No, je vám jasný, že až budeme na konci roku udělovat ceny, že musíme udělit zmocněnec
2: roku? No ne, to je jasný.
1: No, to si musíme zapsat, aby jsme na to nezapomněli. To je prostě...
2: No, ten člověk vyhraje hned několik cen.
1: No a počkejte, a čím to bylo, že se to najednou zastavilo za ten den a půl? Bylo dohadovací řízení, jsem četl.
2: No jasně, to už byla facka Fialovi. To už nebylo kopnutí do kotníku. Koncem loňského roku premiér řekne, otázka eura není pro tuhle vládu už dokonce, nazdar. A teď začátkem února přijdou starostové a jmenují si zmocněnce pro euro, ne?
1: Víte co, na druhou stranu proč ne?
2: Jo?
1: No tak...
2: No takhle si to... To je ono, Xaveret, podle mě si to takhle řekli, přesně. Takhle no, si sednul Rakušan s Dvořákem a řekli si, a proč ne?
1: Proč ne?
2: Proč ne?
1: Řekli si každý měsíc...
2: Jeden zmocněnec. Jasně.
1: A nebo to byl nějaký... Vy totiž nemáte vůbec fantazii, to mohl být nějaký spolužák od toho Redla třeba, nebo kamarád.
2: No já jsem, víte,
1: a on mu volal a říkal, prosím tě, potřebuju, teď je drahá dovolená. A on říká, dobře, nějak to uděláme, budeš zmocněncem pro euro.
2: Já mám fantazii, Xavere, já jsem si říkal, že na tom dohodovacím řízení Rakušan jmenuje premiérem Redla. Už si řekne, už ten Fiala už mě sere.
1: No pozor,
2: řekne, ale... Petře, ty už mě sereš.
1: Ale Redla nemůžete, ten má papíry na hlavu.
2: Tak mu je zase seberou, ne?
1: Žije v ústavu.
2: Tak mu je seberou.
1: Ten neživ.
2: No tak tady by žil ve Strakovce nebo pracoval, tak to je podobný, ne, teď?
1: Dobře, ale on je nesvéprávný, on by nemohl podepsat ani...
2: No, tak jim líp okamžitě na premiéra.
1: Jo.
2: Vlastně. Jo. Nejlepší kvalifikace teď.
1: Já bych, kdybych si měl tady z té pěti koalice vybrat, koho bych chtěl jako za premiéra, tak já bych si ve své zlomyslnosti vybral toho Jurečku. Ten je podle mě z nich fakt nejhloupější. A byla by to největší jako sranda.
2: To bratra Mariana podceňujete nehezky, ale já teď mám dvojboj.
1: No.
2: Jestli MPA a teď už by převažovala trošku Janíčka Černochová. To je, představte si, že prostě každou vládní tiskovku otevře. Co?
1: Kozive. No, ale vy to říkáte ironicky, pane Holče, ale já bych ani paní MPAčko nepodceňoval.
2: No já taky ne, já ji nezatracuju.
1: A co ona provedla někde?
2: Azerbajdžánu se jí to povedlo.
1: A to já nevím, co ona provedla.
2: Ne, tak ona se trošku ztratila ve vztazích mezi Azerbajdžánem a Arménií, který tam válčí mezi sebou o území a
1: to
2: tak.
1: Víme, no.
2: No a nevěděla zrovna asi kde je a co má říkat, tak si to popletla a způsobila trošku jako nepříjemnosti. No, tak,
1: Ona řekla, že je v Azerbajdžánu a byla...
2: Ne, no, ale v Azerbajdžánu řekla něco nevhodného a neuvědomila si prostě, co to způsobí a tak. No, je to trošku tam složitější, ale někdo by měl jezdit s ní pro jistotu, no a...
1: Predajkyně, no, tak co chcete?
2: Tarifou.
1: Ne, tak žijeme v době, kdy ta politika je schopná na ty nejvyšší místa vygenerovat prostě i takovýhle lidi. A my proti tomu nemůžeme protestovat, my můžeme se o tom bavit, ale hlas lidu, hlas boží.
2: No,
1: já jsem si kolikrát říkal, pane Holče, já jsem si kolikrát říkal, jak dlouho teoreticky by pan Jurečka třeba, nebo paní MPA, kdyby byla členkou vlády, jakože není, jo? Ale mohlo se to lehce stát. Jo? Jak by dlouho vydržela ve vládě Václava Klause, nebo ten Jurečka?
2: Jurečka by tam vydržel díl, to vám říkám, protože je...
1: Asi o dva dny.
2: Mazanej.
1: Není mazanej.
2: Je mazanej. Xaver, Jurečka byl mazanej, proto tak dlouho i docela přežil. Teď samozřejmě to má asi spočítaný. Ale MPA by tam přežila tak jedno dopoledne, si myslím, než by schytala tolik nehezkých a zlejch slovíček, že by to sama zabalila radši.
1: Jo. No, já si totiž myslím, že obecně ta úroveň lidí strašně klesla.
2: To
1: jsou tam takový všelijaký existence zvláštní.
2: Chybí tam nějaký jako Tomáš Halík, ne? Někdo, kdo by to, co, jako povznes? Že myslíte na něj, na kněze, co?
1: Já, když Znejte nemusím, já na ně nemyslím. Teď to znáte, ten můj vztah k němu, to už tady ne. Nic proti němu, já se bojím, tak neříkejme to, protože jak jsme tady o něm mluvili minulé Vilzonce, mně se o něm zdálo. Mně se o něm zdálo, že přišel ke mně domů, já jsem se díval na doktora Hause a on mě chtěl vzít do pekla.
2: Neudělal na vás to, co Černochová na Babiše v tom snu?
1: Ne. On vlídně...
2: No to byste tady asi neseděl.
1: Vlídně ke mně promluvil...
2: A pohladil vás po hlavě?
1: Pohladil, vytáhnul
2: no, tak to už
1: péro. Nepo...
2: No tak to ne, Xaver, to už nepokračujte.
1: Takový to s tím peřím a řekl, teď se řízní do prstu. Ne, no, to bylo hrozný. Ne, tak ten ne, ale víte, chybí mi tam jako přeci jenom takový ty osobnosti, jo.
2: Mirka Němcová, co?
1: Paní Němcová a málo žen pořád, jo? Já nevím, proč tam ta Kristýna Kočí se nevrátí třeba.
2: To je škoda. No. Kristýnky je škoda, to musíte uznat.
1: A paní Žák?
2: To je někde v biomase namletá, ne?
1: Já nevím, ale vidím, jak je rvali do toho policejního auta. Víte, já myslím, že ona taková jako trošku, v dobrým, hysterčička.
2: Dobrým. Možná i trošku vezlím, Xavere, ta je velká.
1: Ne, je dobrá pro to prostředí. A teď jediná skutečná hysterka v celé té vysoké politice Pospíšil.
2: No, to je tam víc, Xavere.
1: Jo, našel byste, jo.
2: No, tak Janička, Sluníčko.
1: No, není, to je
2: pozor. Xavere, viděl jste MPA, když vycházela z dohodovacího řízení?
1: Ne.
2: Ta nemohla hýbat pusou, jak měla kamenej ksicht.
1: Jak to?
2: No, ta by toho Rakušana...
1: Tak ona byla u zubaře možná, ne?
2: Tam... To si nemyslím. Ne? To jí možná chytnul zubař potom z toho, ale ta by ho zařízla.
1: Jo, ona se na něj zlobí?
2: No tak, on jí sebral to euro, to je praporečnice eura, a teď jí ho sebere nějaký Rakušan a Dvořák se zmocněncem, ne?
1: No tak proč si neudělá taky zmocněnky?
2: A to už, bejt druhý je na prk, Xavere, musíte být první, ne?
1: Jako Gagarin.
2: Co?
1: Jako Gagarin.
2: No, třeba.
1: Víte, kdo byl druhý? No, je to pravda. No.
2: Takže proto.
1: No tak ať si udělá zmocněnce pro něco jiného. Ta
2: no,
1: topka
2: proč
1: ne.
2: Proč?
1: Tak mají zmocněnce pro penicilín už, ne?
2: To mají. Já se těším na tu garážovou výrobu, Xavere. U Válka doma. Co?
1: To bude?
2: To bude penicilín forte.
1: Jo?
2: Jo.
1: Já tomu Válkovi vůbec nevěřím. Jo?
2: Vy ne?
1: Ne.
2: Tak já mu věřím všechno.
1: Jo, tak to je zajímavé, tak to já víc věřím paní Černochový.
2: To jako když Vlastík něco řekne, tak to já zase tomu věřím.
1: Že prý mu tam říkají Chlastík, jsem já slyšel.
2: To nevím.
1: Ale Babiš někdy říkal, že je gambler nebo co?
2: No on hraje ty hry, ne, počítačový. To.
1: Jaký? To hada? Ten Tetris? Nebo jak se
2: jmenuje? Tankovou bitvu. Jemu je líto, že není na frontě na Ukrajině, tak hraje v mobilu a na počítači tankový bitvy, Xavere.
1: Zase jsme u toho, no. Podívejte se, jaký jsme měli dobrý ministr zdravotnictví předtím. Pan Aráta třeba. Mm. Potom byl pan Julínek.
2: Jo.
1: Pamatujete si?
2: No jasně.
1: Ten měl toho pana Cikrta sebou, ten taky rozumí všemu ten Cikrt.
2: Hele, to asi, že stejně bylo nějaké,

0: lži.
1: Cyrile, nelži.
0: Cyrile, nelži. Cyrile, jsi křesťan? Jo. Tak nelži! Jako to zprcal. A výborný je, dámy a pánové, kdo z vás to má?
1: Taky.
0: Jsou takový perly hezký. A to jako by se mělo tesat do kamene.
1: No.
0: Ale Cyrile, nelži, bylo ostrý.
1: A to už dneska není.
0: Není, no. Není, ale já si nemyslím, pane Holči, že mezi něma je nějaká teď dělná a přátelská atmosféra.
1: No to není vůbec, to je ještě horší.
0: Dneska jsem viděl, ve sněmovně přišel ten Rakušan, sedl si vedle Fialy. Žádný.
1: Vítek nebyl kamarádský vůbec?
0: No
1: ne?
0: Přišlo mě to, co jsem viděl, ten kousek, tak se vůbec nebavili.
1: Neměřil dozimetrem něco? Co?
0: Já si myslím, že tam... Tak já si teď domnívám, ale nemám žádný drby, jo, že jsou rozsekaní na cimpr-campr mezi sebou. A propo, viděl jste seriál 7 schodů k moci, nebo 8, nebo kolik?
1: No, nevím, co to je.
0: No to je na Primě 7 schodů k moci, jakože na motivy Naďové a Nečase. Mm-hmm. A je to strašně blbý.
1: Jo. Hmm.
0: Je to, bohužel, psal to pan Klíma, který já si velmi vážím, a věci, které napsal předtím, uznávám, líbí se mi, audioknihy mám, Loď od roku, teď psali o Berdychově gengu, to bylo výborný, ale toto je taková sračka a je to tak tupý.
1: A tak on je špatný scenárista, ne?
0: Kdo?
1: Klíma.
0: Co, proto říkám, mně se ty věci, co psal předtím, líbily. Jako Advokát a jeho pán, nebo jak se jmenuje ta knížka, podle mě skvělý. Rána z milosti si myslím, že byl Klíma, ten film, podle mě výborný. Ale toto se netrefilo.
1: Já to neznám, já to neviděl.
0: A televizi máte doma? Hmm. Nemáte, jo?
1: Protože já jsem teď poslal dopis na Kafky, že no jo, konec koncesionářů.
0: Tak vy kvůli vašim... Vy jako šetříte? Hmm. No, tak to od vás jako není moc hezký, protože...
1: Není.
0: No a to je škoda, protože já jsem zrovna měl pro vás výborný tip.
1: To je škoda, ale já vám řeknu, proč šetřím. Protože jak nám se volal pan premiér, říkal od 1. ledna, jak se to přehoupne, tak začínáme bohatnout. A já jsem teď se podíval na čísla svoje a zjistil jsem, že ne.
0: Že ne? No, teda nechtěl jsem to tady nakusovat, ale... Abyste nebyl zase lepší. Já taky šetřím.
1: Taky nebohatnete? Nebo vy jo?
0: No nebohatnu, ale dávám do kasičky peníze, protože já chci koupit od Agáty Hanichové nějaký šperky a auto.
1: Jo.
0: Ona dělá výprodej dárků od pana Soukupa, protože on jí dával nějaký krásný dary za to děťátko, když porodila, ona porodila, víte?
1: Jo.
0: No. A dítě, který je její a nebo pana Soukupa možná, já nevím.
1: Já nevím.
0: No dostala za to auto, já to čtu teď v tom bulváru, tak na to šetřím a ona tam píše na nějakých těch sítích, že to bude na prodej, šperky a tak.
1: A co si koupíte, šperky, jo?
0: No chtěl bych nějaký šperk, co jí dal pan Soukup třeba k narozeninám. Hmm? A budu ho nosit a budu chodit
1: a na náš... Soukup, ne? Jako na...
0: Ne, co? Budu chodit do těch, na návštěvu do těch firm, kde visí prachy Soukup. A budu říkat, vidíte, vy blbci, vám dluží 1,5 miliardy
1: a podívejte se, co já mám tady na krku.
0: No, taková provokačka.
1: Ale on to nemusí chodit daleko, ne? On dluží skoro všem, ne?
0: No tak já to přesně nevím, ale něco čtu v médiích, no nechci mu ubližovat, jako hodnej člověk na druhou stranu, abych byl úplně upřímný, když mě začali příznivci České televize a parta okolo manažerů České televize vláčet tou špínou, když jsem vyhlásil kandidaturu do rady a dostal jsem citron a tady ty všechny věci.
1: A šperky, jaký přívěšek, ne?
0: Tak
1: nic?
0: Byl to Soukup, který mi zavolal a řekl, vidím, že vás vláčí, jestli chcete, pojďte se vyjádřit. Pozvání do pořadu, to já musím říct. Jo,
1: jo jasně, dobře.
0: Ale...
1: A šperk se nedostal.
0: Jo. Šperk jsem žádný nedostal, ale taky jsem mu neporodil dítě, pozor, to je ještě jako... Ale pane Holče, já jsem slyšel tímto směrem takový nehezký slovíčka.
1: Jo?
0: Že prej tam, když teď jdete na Barrandov na rozhovor, tak si musíte přinést kanistr nafty.

0: prý to tak funguje.
1: Jo.
0: Nalije se to do toho generátoru, aby šla elektrika, udělá se rozhovor a vy s prázdným kanistrem jdete domů.
1: Hele, jak on dlouho to chce ještě dělat tohle?
0: Tak já nevím, se asi nějak srovnalo všechno, ne? Tam je nějaký nový pán, který to staví jako na nohy.
1: No ne, tak byla by škoda o to přijít, jo? Je tam přeci jenom spousta dobrých pořadů, ne?
0: Jo. Já vím, že jste fanoušek Honzy Musila, mě to nemusíte...
1: Já jsem to nechtěl říkat.
0: Že vy pláčete u toho.
1: Je to tak,
0: u těch,
1: je to tak.
0: To jsou rodinná pouta s Tominem, pak s Tominem, co dělá?
1: Ne, tak on měl takový ty hovory s tím, jak tam byly ty inscenovaný konflikty mezi těma partnerama.
0: No, jak tam byly rodina a no, Milenku no. Pozval.
1: Jo, já jsem prostě, tak asi
0: no, něco takové to Honzy pouta, Musila. Ne? Nebyly to pouta?
1: Já rodinná to pouta? Přes toho Honzu, no.
0: No to je jedno, já tomu rozumím, toho to by byla škoda.
1: No.
0: A mně se ještě líbilo, když tam pan Cibulka měl ten pořád, a ještě více mě líbilo, když tam vyprávěli vtipy.
1: Pan Cibulka vyprávě nejlepší, ne?
0: No, pan Cibulka je moderátor a ten si zve hosty, ale vtipy tam vyprávěl pan Vitra.
1: Jo?
0: To je herec, pan Vitra. Vašek, no, nevíte?
1: Třeba vidíte, co všechno tam je na tom Barrandově.
0: No, jo? Je to plnoformátová televize.
1: Teď si vemte, že by se nad tím uzavřela voda.
0: No.
1: Co?
0: No.
1: To byla škoda.
0: Ne, to já si myslím, že on koupí nějaký naftový doly a pojde.
1: A neudělá ho nějaký, že by mohl natočit, já nevím, 30 případů Jaromíra Soukupa, nebo by tomu dal ještě... To chybí, ne? On zatím nehraje, ne?
0: No.
1: Co?
0: No, nevím, no.
1: No, vidím ho, Xavre, vidím ho v takový jako dítlovský roli velký. Co?
0: Mě překvapil ten pan, on se jmenoval Sequence, ten, co to napsal, ne? Ten, co to režíroval.
1: 30 případů,
0: no.
1: Jo.
0: A to prý byl velký komunista, jo?
1: Mm-hmm.
0: Jo, asi nevěděl. No ale, pane holče, to vám musím říct, to pak vystřihneme, to není hezký, jo, ale teď mě to napadlo. Já teď poslouchám audioknihu od toho pana Klusáka, ale to je jiný Klusák, než...
1: Než tam ten Klusák.
0: Otec, to není on, jo. To je publicista hudební, mm-hmm. pan Klusák. Karel Gott, československý zpěvák, nebo něco takové, mm-hmm. tak nějak se jmenuje. A... On šel po archivech a kolem Goťáka shromažďoval fakta. Není z toho vůbec cítit, že by bylo něco ve zlým. To tak jako, ale prostě tak bylo. A já jsem nevěděl, že mistr, kterýho jsem si já strašně vážil a budu si ho vážit celý život, ale toto je vtipný, že byl dvakrát trestně stíhaný za to, že onanoval na veřejnosti.
1: To nevím.
0: No a je to v té knížce, on tam dokonce se dostal k těm výslechům Gota.
1: Karel takový slušňák, co?
0: Karel takový slušňák. Prostě si někde v tramvaji jeli dvě dívky, tam je ty oba případy jsou tam popsaný, a dívky ho udali teda na policii. To bylo v nějakým roce 69 třeba, nebo 70, nebo tak jo. No a Karel měl prnutí, a to říká v tom protokolu, že už to nemohl vydržet, takže se uspokojil v té tramvaji. No a teď ty protokoly jsou psané takým tím policejním jazykem, jo. Šel k oknu za účelem, aby ho zavřel, jo. Oni nepíšou, šel a zavřel okno. Tak on to tam takhle cituje z těch protokolů a on byl velký dravec, Karel.
1: Že jako nastoupil do tramvaje za účelem.
0: Za účelem onanie. On to tam říká, no. A taky jsem nevěděl, že jo, tatínek byl velký jako hráč, náměstek ministra dokonce.
1: Jo.
0: Pro hutnictví a průmysl a s velkýma vazbama na UV a tak.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem si celý život žil v tom, že tatínek Karla Gotta byl nějaký dělník z Plzně.
1: Jo.
0: Ale je to vtipný, vůbec to v mých očích neznevažuje toho Karla, protože každý byl někdy mladý, neříkejte, že jsem si v tramvaji někdy, pane holče.
1: Já jsem mladý furt, Xavre.
0: No ne, ale už neonanujete v tramvaji, ne?
1: Pořád nastupuji do tramvaje za účelem.
0: Za účelem?
1: Za účelem.
0: Jo.
1: Takže jo. Co byste chtěl dělat v tramvaji?
0: No, já by váma tak se... tak bych si na to dal pozor, protože by vás mohli trestně stíhat jako Karla. Ale pozor. A je tam okamžik, já vám řekl, já jsem poslouchal v autě. Jo. Pan řidič sedí vpředu a já vzadu v té dodávce. A měl jsem to puštěný na hlas, tu audioknihu. A byla tam věta, kdy jsme se oba začali tak smát, že to vypadalo fakt, že havarujeme. Protože to ten druhý případ, kdy Karel jel ty tramvaji jako hodně mladý, tak se to řešilo, ten tatínek se do toho vložil a nakonec toho protokoluje. Celá záležitost byla vyhodnocena jako pracovní úraz. Tak to je... No ale Jean Pauvaque říká o té jeho emigraci, jak se Štajdlem doporučuji. Je to,
1: jo?
0: No, je to jiný pohled na toho Karla. Bál jsem se v té chvíli, že to bude ve Zlým a necítím z toho žádný osten. Jo. A vypráví tam veselou historku o tom, jak byl do koncertu, do jeho show v divadelku ve Slaném pozván Afrik Simon. Víte, kdo je Afrik Simon? To je nějaký zpěvák černoch. Brazilec, nebo nevím, Afričan, jmenuje se Afrik Simon.
1: Brazílie není v Africe, bacha na to.
0: Já vím, říkám něco, jo, něco tam bylo. A je to, měl jeden šláger za celý život a objel s tím planetu několikrát. A to je takový to hafanana. Hafanana.
1: Ksarý, v čem byste položenej pořádně, no, ponořenej.
0: Pozor, on tam ten publicista popisuje okolnosti toho, jak ten Afrik Simon, tak to jo, jak se do té show dostal a jak tam Karla urazil. Co, a doporučuji, že to dál nebudu říkat. Musím říct, že mě to jenom pobavilo a že získáte nový rozměr na ty všechny věci.
1: Tak já si to půjčím od vás, když tak.
0: Já to mám utrácené v telefonu jako audioknihu.
1: Aha.
0: No, ale můžu, až bude lepší počasí a bude víc teplo, tak můžete přijít ke mně dolů na dvůr.
1: Aha.
0: Já vám dám do okna reproduktůrek, takový ten přenosný.
1: Hey, jo.
0: Pustím vám to, vy si přinesete něco na jídlo, napití, rybářskou židličku a já vám to odpustím zadarmo.
1: Dobrý.
0: Má to 7 hodin.
1: Ta audio, no, tak to bude v pohodě.
0: Dáte za víkend.
1: Hmm. No co teda, ne, za jedno odpoledne, ne, delší.
0: Ale nebudete litovat. Bude to veřejná jako produkce. Pane Holče, a ještě, já už nás zase tlačí čas, ale já to, no počkejte, nás tlačí čas. Vy musíte říct tohleto, protože nás oblíbenci, někteří naši, podporují jako své oblíbence na transparentním účtu XTV a ty nutno říci, že i když nás podporujou, tak nám z toho pan jednatel někdy koupí něco, že?
1: Jo, jo.
0: Chlebíček, cigaretky.
1: Hlavně pro vás.
0: Tady čajíček, toto. Takže my jim poděkujeme vašimi ústy.
1: Tak Savere, musíme poděkovat Evžen Bělan.
0: Evžen je výborný.
1: Štědrá podpora mistrům Xaverovi a Holcovi pro zlepšení nálady. Tomáš Pokorný, šovinistům z Vilzonky Xavere, na jejich dobré ráno v Brně a následný relaxační pobyt v osadě. S Holcovcema kupředu pravá, vidíte?
0: Ježiš, to psal?
1: No, Tomáš Pokorný.
0: No, Tomáš Pokorný.
1: Osada, to je ten příšerný seriál, ne? Na...
0: Pane Holče, to snad ani není seriál. To je pátý, přes devátý. Myslím, že se tomu v takové té tvůrčí hantýrce říká holomajzna.
1: Pan inženýr a básník z Ostravy, Fasulis Georgis, posílám příspěvek vám malý, abyste Anu Benz v Sokolově překonali. Není třeba být hnedka zlatí, stačí skončit lépe než ti rezoláti. Vidíte? To je talent.
0: To je talent.
1: Jinak slyšel jste písničku Anny Benz, ódu na pana prezidenta, doufám. Karla Hrdinová, příspěvek pro dva šovinisty. To je kvůli vám, Xavere.
0: Pro dva šovinisty?
1: No, to jste vy a já to teď schytávám.
0: No, poslal nám 300.
1: Jiří Bidžovský, ať má soudružka učitelka z jižních Čech, co rozebírat jen tak dál. To je ona.
0: Ale ona nás sleduje jako... A já jsem si kolikrát říkal, jestli ona to třeba nemyslí s náma fakt dobře, pane Holče.
1: Já myslím, že jo. Petr Štefán, pravda je jen jedna a šíří mistři z Vlzonky pro stále širší okruh příznivců, které lámou rekordy ve sledovanosti XTV.
0: Přesně.
1: Marcela Skořepová.
0: Zase Marcela!
1: Je tady, jo.
0: Ukažte!
1: Vidíte?
0: Vážím si vašich názorů, pane Xavere, vydržte.
1: A pane Holče, tady ještě to jste.
0: Jo, a pane Holče, ano, ano, děkujeme, Marcelo.
1: Tomáš Sová, na nového premiéra Jošku Regece a symbolický traktor. Xavere, to jste spustil vy?
0: No pozor, to...
1: Petr Tilman, příspěvek na Vlzenou 10 pro krásně sehranou a vyzrálou dvojku Pánik, Xavera a Holce. Paní doktorka Naďa Formánková.
0: Naďa?
1: Jo. Díky moc za vaše komenty, díky i celé XTV. V současném informačním marazmu působíte jako balzám na duši. To bude asi na mě nejspíš.
0: Ten balzám na duši, to si klidně nechte balzám, to je jako na duši. Balzám na uši tady je. Ne, na duši, promiňte. Na duši. Pane Holče, my jsme tady omylem minule jenom ťukli, brnkli o traktor. Bůh 19. roku traktor na Prahu.
1: No.
0: No to nestihneme koupit ten traktor.
1: Ale já aspoň doufám, že těch traktorů se sjede hodně.
0: No. Já zápasím s myšlenkou, že bychom tady vyhlásili požadavek na někoho, kdo má traktor s vlečkou, že bychom udělali alegorický traktor.
1: Jo, vidíte. A to je bylo dobrý.
0: Normálně bychom si ona bude ještě zima. Dali bychom tam dvě křesílka na ten traktor, termosku s kafem a seděli bychom na té vlečce a takhle bychom se zúčastnili protestu.
1: Jo. Víte, co mě napadlo teď? Jestli...
0: Je to blbost?
1: Tak na vás úplně ne, ale jak teď Rakušan vyrazil na to turné protivládní jako první vicepremiér, Jurečka je taky vicepremiér, jestli on se neinspiruje a nepojede v čele těch traktoristů proti vlastní vládě, co myslíte?
0: Ne.
1: Já prosím vás, já nemám s touhle vládou nic společného.
0: Ne, ještě ne, protože, pane Holče, už to tady dneska zaznělo, sledujte cestu peněz. Tak rodina Jurečkova je rodina Čerpačkova.
1: Xavere, ty čerpají za každý vlády. Neblázně, to Jurečka je v jakýkoliv vládě.
0: Jo.
1: No, jasně.
0: No,
1: s Fialou, s Babišem, s kýmkoliv.
0: A co když to... No, to mi neříkejte, že potom všem...
1: Jurečkovci budou čerpat dál. To my tady už nebudeme a oni budou čerpat furt.
0: No já doufám, že kdyby to dopadlo nějak a byla vláda z druhé strany barikády, že první, co udělá, přijde k tomu kohoutku, že který ten kohoutek je Jurečku. Tenhle ten.
1: Mimochodem, když jsme u kohoutků, zaznamenala jste 62% plynu do Česka je ruskej. Někdo nám se pořád pouští ten ruský plyn, Xavere.
0: No a on ještě tak drzí, že pořád opakuje, že jsme se...
1: Odstřihli. Já už si pohrávám s kasířskou myšlenkou, Xavere, že to sem pouští normálně Pepa Síkala. Je to sem prodává z těch zásobníků na Ukrajině, co?
0: No, já si myslím, že to tak nějak bude. A Kampelička je podle mě kolem toho má honičku.
1: Jo. To jsou biznismeni, hele, Černochová ta prodává trička v Izraeli,
0: no.
1: MPA tarify v Azerbajdžánu.
0: Škoda, že nemá na mě tričko, já bych si hned jedno koupil.
1: A možná má?
0: Nemá. Já jsem se teď kupoval z nějakého serveru tričko 7X a bylo mě malý.
1: Hej, tak zkuste MPA, ona taky měla trička s banánama, s havlem.
0: A tak to bylo tupý, jako. Jo. Ale pod paní Černochový bych to tričko chtěl.
1: A nebo zkuste Síkala má mikiny. Tam má každý něco, tam má každý svůj
0: merch. Každý má svůj merch.
1: No jasně. Každý má svůj merch ve vládě.
0: Každý má svůj merch, každý má svůj kampeličku a každý má svůj kauzu.
1: Jo. Takže zkuste Pepu s mikinou.
0: Tak jo. No pane Holče, myslíte, že se mezi našimi diváky najde někdo, kdo nám poskytne...
1: Traktůrek
0: s válníkem, aby jsme měli alegorický vůz?
1: To bude Jurečka.
0: Jurečka nám ho neposkytne. Musí být někdo, kdo nás tam, víte, jako udělá to, aby jsme mohli, aby jsme jezdili.
1: Jo.
0: To by bylo dobrý, jako. A chudině bychom házeli manerky.
1: Jo, já jsem se lehk řekl, peníze, to ne, to necháme sobě, ne, no, ale manerky.
0: Já se bojím, že by nám na to nikdo žádný peníze nedal, ale to bychom si spíš museli zahajcovat, pane Holče, ale jdeme do toho.
1: Jaká dotace?
0: No tak...
1: Na to bychom získali.
0: Víte co, nakonec máte pravdu, my bychom si možná měli přijít s taškou k těm Jurečkům.
1: Vám to říkám.
0: A nebo zavolat, ať to šupne přes Kampeličku.
1: Přesně. No to chodí přes Brusel, že jo, tak to proteče takhle a na pravém břehu si to vylovíme. Co?
0: No, 19. to prej je ten protest. Tak já jsem zvědav. Já tomu, pane holče, nemůžu se ubránit, já tomu držím palce.
1: No já taky.
0: Jo? Tak jo. Tak doufám, že tam pojedeme. Pane holče, tak podívejte, já teď jdu natáčet s panem prezidentem.
1: Jo.
0: Klausem.
1: To už točíte jenom s prezidentem.
0: No tak já už na nějaký socky jako nejsem vůbec zvědavý. To je jako, chápete. S váma a s prezidentem.
1: Ano.
0: Občas s plukovníkem. Občas s okým. To vás v životě potká takové věci. Tak jo, pane holče, už se nám to...

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a přísaha.
1: A přísaha.
2: Přesně stejně,
1: jako to bylo. A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: jmenujte.
2: Nebudu, už jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec, zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F, všechno, co je na F, jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu, ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí,
2: no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, ale když přijdou ti, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je vždy krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: To už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
2: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
2: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident. To je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak, už se těším.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to,
1: je
2: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Také se těším.
1: Užívejte dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý. Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené, prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš,
2: tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, prognózu. Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že ten, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej se, já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Pojďme začít vaším poselstvím, které jste přednesl před pár dny. A vezmu ho pěkně odzadu, protože vy tam zmiňujete právo na občanskou neposlušnost. A já se ptám, jak by taková občanská neposlušnost podle vás v českých podmínkách mohla vypadat?
1: Tak já jsem tam v tom projevu už vyjmenoval, tak jednak jsou to stavky, demonstrace, to všechno už bylo, bojkot, to ještě nebyl, ale nezapomeňme, že například Gandhi používal bojkot jako velice účinný nástroj a zdůraznil jsem, že to mají být nenásilné formy občanského protestu. Ale v situaci, kdy dochází k tomu, že vláda, jak předtím říká, má minimum důvěry v některých agenturách, například v agentuře Kantar, dokonce procento občanů, kteří plně důvěřují vládě, je čistá nula, no tak v takové situaci ty občanské protesty v souladu s ústavou, protože Listina práv a svobod je součástí ústavy a právo na občanskou neposlušnost je v této listině, tedy tyto občanské protesty mají smysl, aby se vláda nad sebou zamyslela a případně, zdůrazňuji případně, sama souhlasila s předčasnými volbami, třeba že, jak se říká, kapři si vlastní rybník těžko vypustí.
0: Já se na tu občanskou neposlušnost ptám také proto, že byť v českých médiích velmi okrajově, ale my víme ze sociálních sítí a z internetu, co se děje v Německu, kde jsou velké blokády a nedá se tomu, myslím, říci, že by to byla pokojná občanská neposlušnost, protože tam se jaksi hnůj před ty všechny možné úřady vysypává a močůvka takzvaná. No, silnice jsou zablokované. Co si myslíte o tomto druhu občanské neposlušnosti? Patří to i do Čech? A řekněte, jak si vysvětlujete ten fakt, že česká média to trošku promlčují?
1: Ale tak to je u českých médií celkem obvyklé, protože oni se řídí zásadou, že o čem se nemluví, to neexistuje. To je taková iluze některých provládních českých médií. No, řekl bych, Ksavere, že český národ je poněkud klidnější. Samozřejmě může k tomu dojít, ale může k tomu dojít pouze tehdy, jestliže ti tiché a kultivované protesty nebudou vyslyšeny, například právě těmi předčasnými volbami.
0: Na druhou stranu, my už jsme, pane prezidente, dostali informaci v projevu pana premiéra Fialy, kde nás ujistil, že bude lépe, že to nejhorší máme za sebou, že už nás teď čekají samá pozitiva a životní jistoty. Vy jste prognostik, dá se tomu věřit?
1: No tak pan premiér přesně totéž řekl před rokem. A sám posuďte, zda se mu dalo věřit nebo ne.
0: No, ale teď se přeci jenom mění situace. Bude tady jakýsi záchranný daňový konsolidační balíček, který údajně tedy má část těch problémů vyřešit. Máme na to věřit?
1: No, záchranný kruh, který má pomoci topícímu se plavci, může být také naplněný olovem a může toho plavce stáhnout pod hladinu. Ten balíček začne platit de facto od 1. ledna, takže počkáme si, jestli tam bude vzduch nebo olovo.
0: No a vaše prognóza? Protože my známe parametry toho balíčku, my víme, co v něm je.
1: Já mohu opakovat, že jestliže jsme jediná členská země Evropské unie, která se dosud nedostala na předcovidovou úroveň. No a jestliže i hrubý domácí produkt i v tomto roce klesá, nikoli stagnuje, ale mírně klesá, no tak to svědčí o tom, že terapie vlády, která je už 2 roky u moci, zatím nefunguje. A není tedy důvod předpokládat, že by tatáž vláda najednou objevila nějakou zázračně novou terapii.
0: Co soudíte o případu pana ministra Jurečky a o tom skandálu, který posléze jako vybublal do obřích rozměrů, ale skončil tím, že pan Jurečka zůstává tam, kde je, protože lidovci si ho zastali. Připomenu, pro, kdyby někdo zapomněl mezi tím, že v rámci oslav vánočních pan Jurečka pořádal večírek 21. prosince, tedy v den, kdy se stala ta nešťastná událost, a byť o tom musel vědět zejména jako člen bezpečnostní rady a tak dále, tak tvrdí, že o věci nevěděl. Co si o tom celém myslíte?
1: No, tak ta poslední věta byla k severu nadbytečná, protože na to nelze zapomenout. Nicméně je to nedostatek empatie, soucitu, docela obyčejné lidské slušnosti, a u takzvaně křesťanského politika to platí dvojnásobně. Nicméně já bych řekl, že pan ministr Jurečka nedělá dobře svoji práci. Viz, řekněme, politika starobních důchodů, tedy šetření na lidech, kteří se už nemohou bránit. Nedělá dobře ani svoji práci jako předseda lidové strany, protože tato strana má 2% preferencí. A kdyby nebylo záchranného pásu koalice Spolu, tak už by nebyla v parlamentě. No a jestliže tedy tento incident povede k tomu, že zmizí z české politiky, tak to české politice podle mého názoru jedině prospěje.
0: Bylo správné, aby pan Jurečka skončil, nebo dá se pochopit, jak si z té politické praxe, že se nakonec zuby nechty udržel? A promiňte, vy budete mít v živé paměti okamžik, za kdy odcházel pan ministr Prymula a za jaký prohřešek. Tak kdybychom toto shrnuli?
1: No, to není srovnatelné, protože konec konců, když si srovnáte ten kalibr, to znamená na jedné straně 14 mrtvých, a na druhé straně zavřená hospoda, ve které Prymula tedy byl, tak to je extraliga vůči okresnímu přeboru. To se opravdu nedá srovnávat. Ale samozřejmě, že bude se držet jako klíště své funkce až do posledního momentu, takže nakonec dojde k tomu, že se řekne, že je to odborně dobrý ministr, že se omluvil, no a když se omluvíte, tak je všechno v pořádku.
0: To si opravdu myslíte?
1: Já ne, ale myslí si to premiér. A samozřejmě i pan Jurečka.
0: No a mě by možná tedy zajímalo, co si myslí občané.
1: No, soudě podle reakcí na sociálních sítích, a to je dost dobrý indikátor, no tak si myslím, že to označují za hnus. Doslova tenhle výraz se tam nejčastěji vyskytuje. Ano, hnus to je. No, vy jste před chvíli mluvil o hnoji a močůvce, tak dobře, je to jaksi užitečný nástroj občanských protestů, ale není důvod, aby něco podobného existovalo ve vládě.
0: Tak, pane prezidente, my jsme také před pár dny jako široká veřejnost vyslechli projev pana prezidenta a tam nejvíc zazářila jeho věta nebo jeho apel na přijetí eura. Za prvé, Možná mají někteří lidé pochybnost, zda to vůbec patří do toho projevu prezidenta republiky. Jak je váš názor? Má o tomto prezident mluvit, co tím třeba sledoval?
1: Tak bez ohledu na osoby je potřeba, když mluvím o tomto tématu, nebo o jakémkoliv jiném tématu, mít alespoň minimum věcných znalostí. Takže věcné znalosti zaprvé říkají, že nesplňujeme žádné ze tří takzvaných maastrichtských kritérií. Takže výzva k přijetí eura je z tohoto hlediska plácnutím do vody, což by se samozřejmě stávat nemělo. Za druhé, ano, je pravda, že jsme se v přístupovém dokumentu zavázali k přijetí eura. Ale je také pravda, že situace se od té doby změnila. Tehdy v tom roce 2004 bylo euro prostě běžnou platební jednotkou. A neexistovalo něco, čemu se říká Evropský stabilizační mechanismus. Zjednodušeně řečeno, je to mechanismus, který umožňuje, aby čeští daňoví poplatníci kryli řecké dluhy. Takže situace se změnila. A to je důvod, kde přinejmenším váhám před zavedením eura, nejméně do doby, než tento evropský stabilizační mechanismus bude zrušen. A konečně poslední poznámka. Slovensko, jak známo, má euro. Tuším od roku 2007 nebo od kdy. A když si srovnáme ekonomické výsledky Slovenska a české, tak i když ty české zdaleka nejsou dobré, jsou přesto o něco málo lepší. Ostatně já jsem dlouhodobě sledoval časové řady mezi eurozónou a zbytkem Evropské unie a eurozóna má vyšší nezaměstnanost, horší ekonomický růst a vyšší inflaci. O tom se velmi málo ví.
0: Pan ekonom Kovanda říkal před pár dny u nás, že případné přijetí eura by pro Českou republiku znamenalo zvýšení nebo fatální zvýšení inflace. S tím souhlasíte?
1: No tak když Němci zaváděli euro, tak se mu říkalo teuro, jako drahé.
0: Euro, teuro, ano.
1: Teuro, euro. No ano, svým způsobem je to záminka pro obchodníky, aby při přecenění z koruny na euro nenápadně zvýšili ceny. V tomto smyslu to je protiinflační faktor, nebo opravuji se proinflační faktor. Na druhé straně ten argument, který se často uvádí, že euro odstraní takzvané transakční náklady, což je zase zjednodušeně řečeno náklady na směnárny, no tak to je marginální záležitost, která nemá velký význam.
0: Každopádně, co čtete za tím, že si toto téma výsostně ekonomické, ale nakonec možná i politické, zařadí do svého projevu prezident, který mluví k občanům, k nám, obyčejným lidem?
1: Vy mě pořád vyzýváte, abych kritizoval Petra Pavla.
0: Ne.
1: A já neustále opakuju větu, dobře o něm mluvit nemohu, špatně o něm mluvit nechci. Ale vždycky je možné odpovědět bez ohledu na osoby. Není dobré, aby člověk, který nerozumí ekonomii a nikdy se jí nezabýval, mluvil ve svém projevu o ekonomických tématech.
0: Ale já se možná, pane prezidente, zeptám ještě jednou a jinak. Čtete zatím nějakou zákulisní politickou dohodu typu ty řekni v novoročním projevu o euru, ono se o tom bude teď hodně mluvit, třeba se nebude tolik mluvit o jiných věcech, nebo uvidíme, je to zkušební balónek. Je to možné?
1: Je to možné, ale já bych nabídl trochu jinou interpretaci. Mimochodem, Ale tu není ta interpretace. Jak známo, STAN, TOP 09 a Piráti jsou pro euro, ODS je proti euro.
0: Většina, ano.
1: A teď k té interpretaci. Podívejte se, novoroční projev může být plný pustých frází, jako například potřebujeme svobodu a demokracii, mějme se navzájem rádi, diskutujme spolu. Je to hezké, je to pravda, ale je to fráze, která se dá opakovat každý rok, aniž by reagovala na aktuální problémy té doby. A najednou si ten dotyčný toto uvědomí, že jeho projev je frázovitý a povrchní a řekne si, a co kdybych tam, pozor, následuje vulgarismus, prdnul nějaké atraktivní téma, no a tak ho prdnem. A tímto tématem je euro. To je moje interpretace.
0: Takže vám to možná přijde jako atraktivní téma?
1: No, v každém případě téma, které vyvolá veřejnou diskuzi, což se také stalo.
0: Tedy spíš provokativní.
1: Ano, no. Atraktivní a provokativní jsou u mě téměř synonyma.
0: Aha. Pane prezidente, v jedné věci se vrátím ještě lehce k Vánocům. Protože mě zajímá váš názor a věřím, že naše diváky. V některých médiích se objevilo v souvislosti s Vánocemi taková zprávička, která popisovala jistou situaci mateřské školy v Hamburku, kde zakázali stromeček a jakékoliv projevy těch křesťanských Vánoc. Našel se ovšem pán, který přes noc v té zahrádce mateřské školky nazdobil stromeček, dal pod ní jakési dárky a protestoval proti tomuto rozhodnutí. Školka stromeček zrušila, zavolala policii, pán je obviněn a dárky jsou zabaveny. To všechno, jaksi ve znamení toho, aby se všechny kultury cítily v pořádku a aby to někoho neprovokovalo. Já mám pocit, když se taková zpráva dostane potom na veřejnost, že to ty lidi provokuje tisícinásobně. Co si o tom myslíte vy?
1: No, to sice máte pravdu, Xavere, ale my bychom se neměli příliš vyvyšovat nad Německo a tvářit se, že my jsme kulturní krajina, kde se toto nemůže stát. Vzpomeňte si na toho šíleného pátera, takový inkviziční typ, jako je třeba páter Tomáš Halík a další, který rozšlapal na Halloween ty dýně,
0: ano.
1: Které děti tam včetně svíček postavili. No tak to je v modrém v podstatě něco velmi, velmi podobného. Není to stromeček, jsou to dýně, nejsou to Vánoce, je to Halloween, ale princip je stejný. Ten základní problém je v tom, že pod heslem tolerance se my ve skutečnosti učíme přebírat hodnotové vzory velmi netolerantního náboženství, což je právě ten islám. Teď v některých školách, a nemusí to být zrovna mateřské školy, se na západě zakazuje vepřové, a vzpomeňte si na kauzu se šátkem a podobně a podobně. Čili možná, že to částečně souvisí s vysokým počtem migrantů v těchto zemích. To není jenom Německo, to je třeba i Francie. Ale částečně to souvisí s tím, čemu se ošklivě říká progresivismus. To slovo pokrok je krásné, ale teď pokrok hlásují ti největší tmáři, ti největší inkvizitoři. 99 pohlaví, klimatické katastrofy a já nevím, co všechno. To je apokalypsa, to je chiliasmus, jo, to je návrat do středověku. No a tohle to všechno tedy zažíváme místo toho, aby se lidé zabývali reálnými problémy.
0: Na druhou

0: být stejně zálohován klasickými zdroji, protože vítr někdy fouká, někdy nefouká, slunce někdy svítí, někdy nesvítí. A tohle se k severu říkalo víc než 10, možná 15, no 20 let už asi ne, ale 15 určitě. No, opakuje se to pořád, ale pořád se sází na solární elektrárny, třeba že je to doplňkový, okrajový zdroj. Pokud jde o elektroauta, tak pravda je, že poptávka po nich klesá. No a díky tomu samozřejmě koncerny, jako je Volkswagen, utlumují výrobu.
1: Zatímco, pokud tedy nám nelžou média, tak v Asii automobilky jenom kvetou a dosahují vysokých zisků. V souvislosti s tím nejenom tedy auto průmysl, ale také těžký průmysl. My teď slyšíme, jak krachují některé velké fabriky. Souhlasíte s tím, že odevzdáváme takto na talíři veškerý ten průmyslový biznis někam do Asie?
0: No, já bych asi nepoužil zrovna termín odevzdáváme. Zaprvé asi někdo nám o to neřekl, takže není co odevzdávat. A za druhé, my jsme dlouho mluvili o takzvané ekonomice služeb. To znamená, že si vzájemně budeme prodávat hamburgery a podobně, ale nebude nikdo, kdo by ty hamburgery vyrobil, což je v našem případě analogie toho průmyslu. Ano, je pravda, že část našeho průmyslu je energeticky náročná. To byla ta přehnaná orientace na těžký průmysl za doby komunismu. Teď to vidíme třeba na Libertě Ostrava. Ale orientace na průmysl je naprosto v pořádku a já si vzpomínám na svého přítele Mirka Gregera, který říkával, průmysl nás živil, živí a bude živit. A pokud nás průmysl nebude živit, tak půjdeme o žebrácké holy a i ty hamburgery bude vyrábět někdo jiný.
1: Jsem rád, že jste se dostavil, pane prezidente, a těším se na příště.
0: Já se těším na příště a poslechněte si a případně pusťte ve své televizi moje vánoční poselství, které bylo poněkud odlišné od prezidentského projevu.
1: Děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den, pozor na to, a dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sebra, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem, do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první, pan prezident, a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli, slavili, tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasraný zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký... má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: jasně, pravda. Ne.
2: Myslím, tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čiči tornádo? Jedna?
2: Jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: No počkejte, a co to čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: Já jsem se na hru Xavre teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
3: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
3: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize, a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
3: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
3: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
3: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád, a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
3: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
3: Když přišli stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
3: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
3: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
3: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
3: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
3: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
3: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
3: Je to jedno.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
3: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
3: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
3: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexavre voním, to mělo magický účinek, ta Aljoška.
3: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa.
3: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékačka bátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
3: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
3: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
3: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
3: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to, ne?
2: Myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
3: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
3: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
3: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk
1: nic ještě jako, nic prostě, je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než knedlík, ne ňuňátko.
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne. Vy jo, vy byste si
1: ho pochoval. Jak se přes ním?
2: Honzík.
1: Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
2: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru, ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavre, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku je linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prý.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na
1: benzín? Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: kapačky. Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta nějaký, Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený asilpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda byt panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Hmm? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Už jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, ne, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady
2: týká,
1: sedíte
2: ty
1: a říká,
2: tak ty známe, ale mě stačí tyhle k sebe.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřekl.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor. Nemůže zbýt z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný Ksavere, ne? To už nám řekl pan
1: nevím.
2: Premiér.
1: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne, bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. Tak to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Ksavere? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i já bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne, wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelly si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik? Národní.
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavre?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky no, fízl.
2: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je 21. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku, ano, a on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc teď, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku Bilak? Ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorný... už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem slyšel... udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
2: a to
1: nepokračuje.
2: Už je dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? By byla
2: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, se vede.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je.
2: No.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to bylo za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavre, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel.
1: No
2: to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Pan tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal a zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
2: abyste... Ty byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne. Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A?
3: A Luxík musel nastartovat lotě, přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
3: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis tak, snad, ne?
3: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
3: to není tolik, ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsem si říkal,
3: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
3: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
3: tak
2: kolik...
3: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
3: Tak Bolek, jo, už
2: Bolek. Už dostal od brněnskýho ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
3: Víte, že to je, to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: No je taky, já bych to taky kasíroval.
3: Ale ne, tak on je...
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
3: Já nevím.
2: Co?
3: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli 3, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
3: A teď jsou 2, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
3: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
3: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
3: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
3: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci.
2: Mm-hmm.
3: A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, mm-hmm, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
3: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
3: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
3: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
3: No,
2: a jste opravdu alternativní tam z Brna.
3: My jsme velmi alternativní. To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? Hm? Jaký?
3: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře.
3: Je to přisprostlý zase.
2: A jo, tak
3: ale je to
2: výsledný. Co od vás čekal?
3: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
3: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo,
3: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
3: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
3: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
3: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
3: No, to vy jste takový na kačku zase, jo. No.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
3: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
3: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
3: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mně ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, a nemluvil byste tam někdy na jejich akci?
3: Na mítinku?
2: Nepozvali vás?
3: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
3: Mají tam jahodu a...
2: No tak.
3: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
3: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
3: No právě proto, víte, ono to
1: nese.
2: Ksavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už si nevím, ten chlap. Ksavere, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo? Hm.
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako
1: jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? No, no, ale já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady v naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je. Zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte,
2: je,
1: že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívám,
1: představte si, že
2: já
1: jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou Nutelou v Německu,
1: no,
2: takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože před tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
2: Teď
1: jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko, Ksavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
2: Já bych mu to přál, Ksavere.
1: Ne,
2: to, jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatný.
2: Jo, jo, já jsem hrubián a cyník.
1: Když je to zlatý člověk, když ten pan posl ho má tak rád. Bernard,
2: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky, Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová, tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Davídková a Azalka.
1: No, no. Azalka Krušnohorská,
2: no.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková, posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: měli. Paní doktorka, to
1: probírali, no.
2: No, to se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No, to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No, já si taky vymáhám už kolik let tady.
2: A
1: zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
2: jo.
1: No.
2: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný Na špunty do uší promysli z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Nutohlava na Vinohradské. To vidíte k sebe, no? Já jsem říkal, že už jsem mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
2: A kde nakupujete jinak? Co?
1: Já nenakupuju.
2: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
2: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to no. Mám. To mám.
2: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
2: mě... Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo,
2: jo, jo, jo.
1: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
2: Inflace není, Xaver. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
2: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermany, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
2: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
1: Zdražilo všechno. I poštovní známky.
2: Já jsem
1: zvědavý, jestli
2: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
2: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
2: Jste zlej dneska.
1: Tak já nakonec, tak já jsem
2: Podívejte zlej. Se na něj.
1: Na koho?
2: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
2: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme. Zlobili jsme, no tak zlobili jsme, tak máme fialu.
2: Přišel trest.
1: Nedá si jít. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický, že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
2: A musíme děkovat i profesorovi, ne, za to, jak se máme dobře.
1: No,
2: dneska jako je děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by... Jestli potkáte nějakého garince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
2: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
2: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského hlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
2: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím,
2: že ne, ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
2: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
2: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
2: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
2: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
2: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
2: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
2: No, čičinku netroufám se.
1: Čičinu netroufám, čiči tornádo. Děkuju a naschledanou.
2: Já taky k sebe.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdný.
3: Vážně, Ksevere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mně to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
2: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekura.
2: To vím.
3: A že, jak jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
2: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
2: Dneska se ještě neví.
3: To
2: až tak kolem čtvrté hodiny.
3: Já se řídím časovou osou Bitcoinovou, Ksavere, proto jsem jakýsi zmatený.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

mi tak docházejí síly. Já pod jazykem cítím síru, víru ztrácím víru a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče, na čísle 56109.

co po mně chcete, slečno z první řady. Vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého

Vím, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí, a já jsem tady, a ty zase jinde. Až umřem, říkej, že z nás měla.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle to je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku, konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho, a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout, on ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa, a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě světě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Mm. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně plošně na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako mm-hmm. takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci. Tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom je zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm-hmm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm-hmm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda, Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak ne? Já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No, obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdyby jsme se drželi ještě trošku více rašoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky, nebo na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kielu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní, řekněme.
2: Takže západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme tady dohromady zhruba s těma nějakých neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí plátci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: Hmm. No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc. Co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát, a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc, a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který skázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Naschledanou.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Ksaver, chápete, jaké fakta vládá ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměru, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Je. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
2: No jo, který, to je ona.
1: To je ona, kterýmu se tak dobře žije s nižším důchodem.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli mu tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No, jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousedí,

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den, a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Šila.
2: Tyž, ono jí to nejde, Markétě, Ksavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Ksavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí pro kutí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Vidíte, ale... já jsem přijel k nám na návěz ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Ksavere.
1: Je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně. Na to, no,
1: to nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda
2: no.
1: Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla já prst. Ví,
2: tak Meda má zvednutý prst
1: pozor,
2: non-stop.
1: Pozor,
2: jo,
1: pozor.
2: Jo. Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
2: a
1: vy?
2: A co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten,
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako, jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: Co? To já nevím, na to je ty... A to už je pryč.
2: Už úplně je pryč. Ne, no. To
1: no dobře, řekl. Tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušný. Řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak... blondýka taková,
1: blondýka.
2: Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo, teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, a ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali stokrát.
2: A jestli bych myslel, že kobila nebo něco ne?
1: Aby... Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
2: žena
1: ze sídliště. Ale to není ne? Prestižní, jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebsem? No.
1: To už
2: je její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
2: toho,
1: co,
2: kýžete
1: koho ještě
2: na
1: zajímá hůz? Máme.
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší
2: pravdu.
1: Stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová
1: Pekarová hodinová skurna.
2: Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo
1: Husa...
2: Já si to Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market.
1: Jsem
2: já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: A to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Hoče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je pase už úplně.
2: Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane Hoče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Ale... Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když půjde prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No jo, to je místo předseda.
2: No, koho zajímá, mám našlápnu toho předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
2: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, děju se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo. Tam nevidíte nikdo.
2: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Můj minister financí.
2: Žena kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké... On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je... Okamura, Reichl, Konečná, všichni proti němu.
2: Až ho porazí Reich. Hrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichlo porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to by byla tečka. Ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil se lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
1: jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký, angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Jsi dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježíš, já to chci, snad ani ne, ne?
1: On má v očích hrůzu, pane Holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne?
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no
1: Babiše,
2: tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně.
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti,
2: no tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii. A já to beru jako,
1: to říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí. On je jak nahý v terní. To není Babiš.
2: Já to si není to Babiš. Užívám k
1: sebe. Co jste říkal? Slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny, zóny, kde on... Kam on vůbec nepatří? On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak si je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: No baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všiml jsem si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je, to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
2: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase
1: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Byste dostal taky něco z dozvíků?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: A, no ne, tak protože teď jsme se rozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil besty, ne? Aby besty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10 let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
2: Říkal.
1: Ale to je přece blbosti.
2: No, tak ho říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonem.
2: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnou.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To se kerí.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem tak v konfliktu.
2: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
2: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne. Ani kaču. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y, ne?
1: To já nevím.
2: No tak, je to moc.
1: Ještě existuje?
2: No, těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí. Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mohl dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, mám taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vězonky, poslali...
2: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
2: S legendou ze
1: Zerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
2: Jo? No.
1: A výprej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: On by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řekl.
2: To jo. To
1: akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruskej, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přeci není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takovej, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
2: Fuj, tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: Se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
2: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomáš Sova, to bude primář Sova.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
2: Primář Sova byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
2: Jo, dobře. Vlzenova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
2: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
2: Ne.
1: Protože tá za nic.
2: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
2: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
2: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán.
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
2: Počkej, nebude se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
2: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal? Jestli.
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
2: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
2: Třeba, no.
1: Můžu, jeďte.
2: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
2: Na velzonku otázka Zalky, Ksavre.
1: A Zalka
2: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vilzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
2: Jo. A Nadežda Formánková, Vilzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
2: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
2: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
2: To je jasný. Já to vím, Xavere.
1: No koho?
2: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
2: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
2: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
2: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádný.
2: No ne, teď. Vy máte byteček? Ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
2: Mansardu?
1: No.
2: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
2: No, postříčkou.
1: No tak já mám mansardu.
2: Jo? A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
2: Nižší jednotky, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
2: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
2: pro jednoho člověka.
1: Mám jeden byt.
2: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
2: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
2: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti prostě máme, pane Holče.
2: No my nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
2: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
2: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
2: Hřiba? Je mu tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
2: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
2: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání bytečku, Xavere.
1: Však to já připravuju.
2: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
2: To, myslím, to půjde zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
2: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
2: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
2: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
2: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
2: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude předposledním před volbama.
2: Vážně?
1: Pane Holče, co kdybychom příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
2: Proč
1: já už
2: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
2: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte, co myslím, jo? No? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
2: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
2: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
2: No.
1: Vezme si...
2: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
2: Tak to tam připište, až budete poslat tu kytku.
1: Já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
2: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
2: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
2: Aha.
1: Tenhle ten model.
2: Jo.
1: Ale neměli 4X.
2: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
2: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle mě
2: říkejte.
1: No, ne, no to... to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
2: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
2: Bohatý. Už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
2: Nebo Čiča Xaver.
1: Čiča. Don Čiča.
2: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Čičo?
2: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
2: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
2: Xavere, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
1: jasný,
2: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
2: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
2: Jasně.
1: To takhle berte.
2: Já jsem...
1: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
2: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion? To je ten od...
1: Kdo?
2: Synáček od Alexandra Vondry.
1: A jak jste to říkal to jméno?
2: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
2: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
2: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
2: Co?
1: No, to je ten levoboček, jo?
2: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
2: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
2: Sile, jo, ne? Tak viděl a tam co, ty hodnoty.
1: A co on umí?
2: Dojít erár.
1: Jo.
2: Díky rodičům.
1: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
2: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
2: Tak uvidíme.
1: Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
2: Budeme tajný.
1: Tipy, jak to dopadne?
2: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
2: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
2: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky, Xaver.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: jste vy ten polista, ten člen toho mužstva, který dává ty góly?
1: No, tak ono to tady v tom polu je tak, že vlastně všichni plavou dopředu, všichni plavou zpátky. Není to tak, že by někdo prostě zůstával pozadu. Vždycky se to staví tak, že jsou dvě křídla, ty bývají vlastně na 2 metrech na léně po stranách, pak dva střelci jsou většinou ty bekové, protože ty se staví kolem 5 metrů, takže to mají na tu bránu jakoby lepší výhled. Centr, ten bývá na 2 metrech veprostřed před bránou, tam ho brání poslední, přes něho se to většinou hraje. Přesně se rozehrává. Ono se hraje i tak, že vlastně se mu nahraje na vodu, jemu se jediný mu nahrává na vodu, protože ho furt brání, natěsno ho brání ten poslední.
0: Nahrává na vodu?
1: Jo. Klasicky nahráváme prostě do výšlapu na ruku si.
0: Jo,
1: ale na centra musíme nahrávat, takže on má furt za sebou toho obránce, takže on to nemůže chytit do ruky, protože on by mu to sklepnul nebo cokoliv. Takže se mu nahrává na vodu, tak aby on to mohl vzít, nechat se případně stopit, tím pádem by byl běžný faul, pískne se, on může mít volný hod a může rozehrávat. A nebo případně, když je tam někdo jako silnější, větší než ten poslední a dokáže ho uhrát, tak vezme míč, otočí se a střílí. Že?
0: Stopit. Co to je stopit?
1: To je běžný faul.
0: Já vím, co to je utopit, ale co to je?
1: To je můj obrat, ale je to jako běžný faul. Je to faul, že vlastně člověk drží míč a protihráč ho potopí. On, když pustí míč, tak je to běžný faul, on musí od něho a má volný hod a může rozhrávat.
0: No, studoval jsem něco málo na internetu. A tam by bylo napsané, že ten bazén musí mít hloubku 1,80 m. No co když tam potom bude někdo, kdo má teda 170 cm neboli nedosáhne na dno a někdo jiný bude mít 196 a může chodit pod ně, tak to je nespravedlivý, ne?
1: Ideálně to bývá tak, aby nemohl jakoby nikdo dosáhnout většinu. Nevím, jaký jsou tam ty kritéria, to bych kecal, kdyby jsem něco řekl, ale většinou to bylo tak, že to musí být hluboký tak, aby většina lidí prostě jako nedosáhla, protože nesmí se aktivně hrát s tím, že člověk, je to v pravidlech, že člověk nesmí hrát s tím, že se jako odráží ode dna. To znamená, že by třeba se odrazil ode dna a chytil míč v letu. To se nesmí.
0: Pane Dolenku, řekněte mi, já jsem tak přemýšlel o tom, jestli bych mohl hrát vodní pólo a být v reprezentaci potom jako vy.
1: Mm-hmm.
0: A zjistil jsem, že ne, protože...
1: To můžete hrát centra.
0: Co to je?
1: No to je prostě, on tolik neplave a musí být silný a musí jakoby mít tu sílu.
0: No ale křesílko a popelníček mě tam nedají.
1: To vám tam nedají.

0: nevedu.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází vy, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: A vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody. který má určitě ten pán v hlavě. Máš jenom ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit, no? Počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě něco napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se.
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto no. Bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně, tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se ven koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký neštvi. Když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme. No
1: já jsem tady.
2: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale pak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volný? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým si říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme. Ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu. Já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Zde ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
2: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne.
2: To
1: ne, čtete literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Schmidberger je naším hostem. Ahoj, Miloši.
1: Ahoj, Severem, čau.
0: Miloš Schmidberger je nepochybně člověk, který dnes patří mezi legendy. Muž, který je hlavně fotografem.
1: Co ještě pořád zůstalo.
0: Byť si také byl producentem, manažerem a podnikatelem a tak. Pracoval si, pokud mě, když tak mě oprav, jako zaměstnanec filmového studia Barrandov.
1: Ano, ano.
0: Roky, kde byl předtím tvůj tatínek náměstkem.
1: Ano.
0: Také roky. A spolupracoval si na řadě českých slavných filmů. A dnes si, já vím, Miloši, že s tebou se dá povídat o čemkoliv, ale dnes bych chtěl povídat o této knize, tvojí nové Příběhy filmových fotografií, protože ty jsi byl u toho. A ta knížka je skvělá v tom, že věci, které my důvěrně známe, třeba z televizních obrazovky, z filmu, ze seriálu, tak ty nám dáváš nahlédnout i do toho, co bylo okolo toho, takové ty pracovní fotografie. Prosím tě, pojďme říci, tady je napsáno filmové studio Barrandov 1968 až 1990. Znamená to, že ta kniha nesá nikam dál?
1: Ne, bohužel ne, protože já teda jsem nastoupil na Barrandov v 68. roce, někdy v srpnu nebo v září. A vydržel jsem tam do té doby, než teda Barrandov vlastně byl zprivatizovaný a převzal to pan prezident Václav Havel, že jo, který to potom teda asi pravděpodobně to šlo dál někam k nějakým investorům. No a už tam vzhledem k tomu, že Barrandov přišel o státní dotace a tak dále, tak se transferoval vlastně do klasického SROčka. Tam nebylo možné držet tam prostě nějaký zaměstnance, který nedělali, když to řeknu, bohužel nic a brali nějaký základní plat. Tam to bylo stanovený tak, že si měl prostě základní plat a plus, když si dělal film, tak tam byl nějaký honorář, který byl rozdělený podle kategorií. Takže oni se s náma se všema rozloučili, to už začalo od režisérů dolů a skončilo to vlastně až u nás, že já jsem byl v oddělení filmových fotografů, takže jako my jsme byli v té kategorii taky.
0: Když nahlédnu do obsahu té knihy a ocituju tady jenom některé z těch položek, Zločin v Šantánu, Bohouš, Zabitá neděle, FL Věk, Vím, že jsi vrah, Z čerty nejsou žerty, Jonáš a Melicharová, Pěsti ve tmě, Disko příběh, Oznamuje se láskám, Vašim, Stalingrad, Antonín Dvořák, Poslední motýl a tak dále. To jsou všechno filmy, na kterých ty jsi oficiálně jako fotograf pracoval.
1: Ano, ano.
0: Který z těch, co jsem četl, je největší vzpomínka pro tebe?
1: Pro mě jako vůbec největší čest, co jsem jako mohl dělat, tak byla spolupráce s Karlem Kachyňou, protože to je takový úsměvný příběh. On to tam bylo tak, že Kachyňa vystudoval kameru a režii a byl velmi, velmi tvrdý teda na fotografy. A v podstatě s tím nikdo nechtěl dělat, jo, protože on byl velmi nekompromisní. No, tak já jsem to pak dostal teda jako takzvaně příkazem skoro, že jsem s ním začal spolupracovat a pak už jsem se od něj nehnul, protože my jsme si začali velmi dobře rozumět a já jsem pochopil to, co on chce, jako v tom filmovém vidění, jak si představuje filmovou fotografii, neboli takzvaný fotosky, co visely v těch kinech jako propagaci toho filmu, že jo? Protože smyslem filmového fotografa bylo vystihnout danou scénu tak, aby z té fotografie bylo jasný, o co tam jde. Mm-hmm. A to bylo docela jako složitý v některých případech. No.
0: Miloši, některé ty tituly, respektive skoro všechny, co jsem četl, každý zná, protože se to pořád na těch televizních obrazovkách pouští dokola. Ty tam máš třeba položku Bohouš, což je asi nejslavnější česká komedie. Znamená to, že ty jako fotograf si byl u celého toho natáčení nebo u valné části a vlastně s tím štábem si spolupracoval, tak to mám rozumět.
1: Ano, ano.
0: A z toho vznikne třeba kolik fotografií? Je to několik stovek nebo? Jsou to desítky?
1: V podstatě je ten princip je založený, nebo byl založený na úsudku toho fotografa. Já nevím, jak k tomu přistupovali kolegové, ale já, když jsem dostal jako přidělený film dopředu už v přípravných pracích, že teda budu spolupracovat na tom nebo na tom, tak jsem si zajel do produkce, vzal jsem si scénář, který jsem si přečet, a podle toho scénáře jsem si vybral ty nejdůležitější scény, které by mohly reprezentovat ten film. To, jak někdo někam přijíždí prostě z Václaváku do Nuslí v taxiku, tak to pro mě není podstatná scéna. Jo? Jako když tam je potom následná scéna, že vystoupí z taxiku a tam dojde k nějaký rvačce, tak je jasný, že tohle to je action a že to by tam mělo být. Ale jinak já jsem byl klasický člen štábu celého toho týmu a prostě účastnil jsem se prakticky všeho. Pokud jsem neměl teda já sám nějaký svoje vize, tak přišel režisér a řekl mi, hele, já bych potřeboval tohle, protože a proto a tak dále. Takže ta spolupráce tam fungovala ve své podstatě na přímý dohodě s tím režisérem, který si většinou pak taky nebo taky někdy ne, řekl jako co bych chtěl. V mém případě, ale já jsem si to radši dirigoval všechno sám.
0: V této knize k těm fotografiím ještě jsou texty, vlastně příběhy těch fotografií, protože každá za sebou i vzhledem na tu historii, vzhledem k historii něco nese. Vzpomeneš si, kde se natáčel Bohouš? Kde byla ta restaurace?
1: Ježišmarja.
0: Já jsem si mnohokrát říkal, jestli to byl ateliér, nebo jestli to, ale chápu, že když toho máš tolik, že si asi nebudeš pamatovat, kde to bylo.
1: Protože Bohuš byl v podstatě jako jeden jako z prvních filmů a tam se to, tam, já člověče teďko nevím, já nevím, jestli jsem si na to vzpomněl v těch textech, ale bylo to v reálu někde na horách, nebo já nevím, prostě fakt jako to bych teďko si trošku strapnil, že si teda
0: tohle to nepamatuju. Ne, tak při té spoustě fotografií tomu rozumím. A je to pro fotografa speciální druh profese nebo speciální žánr točit filmování, protože my víme, že někdo rád fotí krajiny, někdo rád fotí nějaké technické věci, vlaky někdo rád fotí akty a každý to nějak umí. Je to speciální žánr?
1: Já bych řekl, že jako určitě teda.
0: Jo?
1: No je to filmová a divadelní fotografie, takhle bych to řadil.
0: A co to vyžaduje?
1: No vyžaduje to, že musí ten fotograf mít cítění pro to, aby ta kompozice toho obrazu zachytila tu podstatu té scény. Jestliže teda tam probíhá nějaký dialog mezi dvouma hercema, který se hrotí do nějaký dramatický scény, tak je potom asi dobrý mít chycený ty momenty, kdy je tam ta dramatická scéna a ne to, když tam oni sedí proti sobě a říkají si, já tě mám rád. To prostě to jako nic není. Jako tam jde o to vystihnout ten obsah té scény. Že jo.
0: Já musím říct, Miloš, že jsem dlouho, několik let, takto zajímavou faktografickou knihu v ruce nedržel, protože tady spoustu fotografií, které jsem si užil, tak na první dobrou, ale je to přesně to si k tomu sednout, přečíst si ty texty a dívat se na to. Jak dlouho jsi strávil v tom svém archivu, než jsi vybral fotky na tak velkou knížku?
1: No to je v podstatě příprava fotografií a výběr fotografií byl asi tak 2 až 3 měsíce. A knihu jakožto takovou jsme dávali dohromady skoro rok, prakticky. A tam šlo o to, že já jsem ty texty všechny napsal a pak jsem ještě přivzal ke spolupráci Pavla Hénika, spisovatele, který teda je vynikající člověk, jsem šťastný, že jsem ho poznal, který teďko udělal knihu o Vaškovi Neckářovi, nádhernou, když tak ti přinesu příště, protože jsi milovník knih, takže to ti přinesu, že to stojí za to. No a s ním jsem jenom doopravil a doladili jsme tam ABCD v textech A jenom tahle ta příprava těch textů nám trvala půl roku. Jo. Mm-hmm. A pak je tam taky velký dík vydavatelství Dobrovský, který se vrhli do takového ohromného projektu úplně střemhlav, protože ta kniha určitě výrobně není levná. A já neznám samozřejmě, kolik, jaký jsou náklady v tiskárně a tak dále, ale i Jirka Sušánka, který na tom dělal grafiku, tak se na tom vyřádil teda příšerně. A jenom vzhledem k tomu, že tam je stovka fotek, stovky doslova fotek, tak všechny ty fotky se musely prostě sladit dohromady. Jo? To znamená, že v postprodukci nebo ve Photoshopu nebo v nějakém prostě programu se musely sladit tak, aby všechny tady zrovna se díváš na FL Věka a tam je celá galerie hereckých portrétů, které v tom Věkovi byly. A oni jsou všechny, když se na to podíváš, tak v té struktuře toho obličeje a světla a všeho jsou sladěný do jednoho tónu.
0: Ty už jsi zmínil, Miloši, spolupráci s panem režisérem Kachyňou, ale když se tady podívám na tu plejádu lidí, které si tady fotil, počínají panem Marvanem, je tady pan Pivec, pan Záhorský, paní Medřická a Karel Heger, co jméno toho hvězda, pan Miloš Nedbal taky. Jo. A existuje vzpomínka nebo zkušenost s někým z nich?
1: Tak já měl...
0: Dobrá či špatná?
1: Já měl ve své podstatě s nima všechny, se všema, velmi osobní vztah skoro až, jo. A z tohohle příběhu toho FL Věka, tam se narodilo třeba, nebo zrodilo velký přátelství s Radkem Brzovovatým, s kterým jsme byli teda opravdu velký kamarádi potom.
0: Neboli hlavní postava.
1: Jako i v soukromém životě a tak dále. A určitě se všema tam, já nevím, s Láďou Menšíkem třeba, pak jsme, to je konkrétně, se vrátím ještě k Bohoušovi, že jo, tak jsme spolu jezdili do Písku, tam myslím, že se to natáčelo právě někde v tom Písku, nebo tam, já už opravdu si to teďko nevybavuju. A tak s ním jsem měl úžasný vztahy taky, jo. Ve své podstatě se všema postavama, jak filmovýma, tak i v normálním životě jsme navázali úžasné přátelství a byla to nádherná doba. No.
0: To, co tady vidím právě v tom hereckém albu FL Věkovi, tak konkrétně třeba pan Marvan, tak o něm se vždycky říkalo, že to byl v soukromí příjemný člověk. Máš nějakou zkušenost?
1: Ne, s panem Marvanem já jsem taky jako vycházel velmi dobře, i když on byl v podstatě dost nedostupný. Jo. To je, on prostě přijel na plac, že jo, a jako hned si věděl, že přišla persona. Prostě on přišel, že jo, a lesec si a rozjel to a teď jel tu svoji roli, tohle, hotovo, se zved a odešel. Jo. Takže on byl nedostupný, bych já řekl, nebo na mě to tak teda působilo, ale
0: nekámošil.
1: No, ale co jsem já potřeboval s ním udělat, tak jsem ho požádal a oni mi to nahráli. Já jsem třeba, protože to se točilo na dvě až tři kamery Debrievky a byly André Debrie a všechno se to točilo zvukově, takže

0: Protože ten detail té role si vypiloval úplně do poslední mrtě. Mm-hmm. Dokonalý.
1: Příběhy filmových fotografií Miloš Schmidberger, myslím, že to je knížka, a říkám to tady rád a zodpovědně, velmi rád tomu dělám reklamu, pakliže to tak někdo vnímá, knížka, která stojí za to, protože skrze ní lze nahlédnout na věci, které, nebo do věcí, které nám zůstaly utajeny, že jo?
0: No právě.
1: A děkuju za ně, Miloši.
0: No,
1: já bych k tomu měl spousty dotazů, ale my tady máme jenom 21 minut. Já bych tě poprosil, jestli bys nepřišel některou neděli večer do živého streamu, kde se mohou ptát i lidé, a tam bychom ještě třeba jiné fotky, jestli máš v archivu, mohli ukázat, protože já chci teď ještě mluvit o dvou lidech, kteří prošli tvým životem nebo ty jejich životem, a to je Karel Gott a Ladislav Štajdl. Vím, že s Karlem Gottem jste dělali spoustu věcí, dobře jste se znali, a s Ladislavem Štajdlem, kterého já mám roky ve velké úctě a tak trošku jsme se také znali, takže jste spolupracovali. Řekni mi, kde vlastně došlo k tomu setkání s Karlem Gottem a s Ladislavem Štajdlem?
0: To je taková kuriozní, to bylo opravdu zvláštní setkání. Jo. Já jsem dělal pro Gotta všechny ty jeho turné a nějaký LPčka, tituly a tak dále. A Láďa mi jednou volal, říkal, čeče, přijeď do Ládví, tady my zkoušíme s orchestrem na večerní vystoupení. Dobrý, no tak jo, tak jsem tam najel, že jo, no a tam byla taková zvláštní atmosféra. Tak byla tam Iveta, byl tam s ní ten Michal Penk. Promiň mi tu pauzu, jo, ale to bylo opravdu takový smutný, protože to jsem se dověděl až teprve dodatečně, že vlastně Láďa Štajdl tam oznámil Gottovi, že ten den, druhý den je poslední koncert, kdy hraje, kdy s ním bude hrát jako dirigent orchestru Ladislava Štajdla. No, ale zároveň teda, což byla tato smutná zpráva pro Gotta, pro mě to byla veselá zpráva, protože já jsem tam poznal prvně Bartošovou a Láďa za mnou přišel a říkal, čověče, jako, co děláš, děláš něco? Já říkám, no, hele, akorát jsem dostal vejhazov z Barandova, takže nedělám nic. A on říká, no, a já jsem teďko se rozhodl, že už nebudu dělat s Gottem, takže jsem vlastně dostal taky vejhazov, tak jsme oba dva na suchu, tak víš co, tak půjdáme něco dohromady a vymyslíme teda nějakou agenturu nebo něco, nebo tohle. Zastav si za mnou druhý den, tak jsem druhý den za něj jel a vznikla z toho spolupráce, která trvala až do jeho smrti.
1: Mm-hmm. No, mezi tím se ovšem jako promítla jako hlavní hvězda té vaší agentury a toho života vlastně Ladislava Štajdla Iveta Bartošová. Což teď mám pocit, že poté, co Iveta odešla před několika lety, že znovu to jméno tahne, že to je věc, která všechny zajímá, dokonce myslím, že televize Nova natočila na to Vojo, jestli to říkám správně, jakousi minisérii.
0: Ano.
1: O Ivetě. A zkrátka, že jméno Iveta Bartošová pořád prodává. Jaké jsou vzpomínky tvoje na Ivetu Bartošovou?
0: Já prostě jsem s ní strávil čtvrt mýho života, díky teda tomu, že jsme ji měli v agentuře Pragotex, že jo, Láďa mi dal na krk doslova jako VIP hvězdu, že se musím o ní starat. Tak jsem první vymyslel pořád Radio Luxemburg, který režíroval Jarda Soukup, dneska slavný režisér, který pro Novu natočil, že jo, ty kriminální příběhy z Modravy a tak dále. No a dali jsme dohromady koncertní turné a tam se to rozjelo, že jo, všechno ve své podstatě. No. A takže
1: byla Iveta složitým člověkem?
0: Já jsem s ní měl jako neuvěřitelný vztah, jako pracovní, velmi, velmi to fungovalo dobře, takže já nemůžu prostě proti ní říct vůbec nic, my jsme fungovali dokonale, všechno jsme měli přesně nastavený a tím, že ona potom v Apolinářský, já jsem tam měl dole ateliér, že jo, ona byla ve druhém patře, tam měla být, garzonku, takže my jsme denně se vídali, ona lítala nahoru dolů, nebo já nahoru k ní a furt jsme komunikovali, fotili, fotili, fotili, takže já s ním

0: neuvěřitelný archiv, který si myslím asi nemá nikdo, jak z jejího soukromého života, tak i z toho takzvaného PR focení, kdy jsme dělali všelijaké její proměny a točili jsme klipy a tak dále.
1: S jakým pocitem si sledoval těch několik posledních let Ivety?
0: Mně z toho bylo šíleně smutno, jsem tomu vůbec nemohl jako věřit. Mně bylo líto už i to, že v té době, prostě, kdy byla na Olympu, což můžu říct, že já jsem byl součástí tohohle toho děje, tak že prostě v tom, kdy to bylo vlastně nejlepší, takže ona najednou prostě bez nějakého udání většího důvodu odešla. A tím vlastně se nastartoval její takovej prostě sešup dolů. A já si myslím, že ona chtěla už, nebo se cítila, že teď je doba, kdy si může ona dělat všechno tak, jak to chce ona a tak dále. To byl velký omyl. Jo. A výsledek toho je takový, jaký je, jak to dopadlo, že jo, protože ona se potácela nahoru a dolů prostě v nějakých křivkách, který už pak nebyla schopná manažersky ani umělecky si myslím zvládnout, protože že by vzniklo nějaký veledílo od té doby, co se rozešla s tím Štajdlem, tak ani nějaká hvězdná píseň, tak si jako extra nepamatuju. Jo.
1: A domníváš se, že to jméno Iveta Bartošová ještě se v nějakém úhlu takzvaně vytěží, že ještě bude?
0: Já bych řekl jednu, když nad tím přemýšlím, protože jsem v tom showbiznisu mezi těma lidma, jsem se hodně pohyboval, Karel Svoboda, Pepa Laufer, já nevím kde co, tohleto, tak na to, že ta Iveta po své smrti, teď to bude leden, únor, březen, 10 let, co teda odešla, tak je neuvěřitelný, jakým způsobem ona pořád mediálně žije. A to, že nejsilnější stanice televize Nova, která jako v jedný ze svých, jestli můžu říct, divizí Vojo, oni natočí prostě tři velké série o jejím životě, jako hraný film, kde jsou taky samý hvězdy, Štajdla hraje mladý brzobohatý, no to je prostě neuvěřitelný. Já nevím o nikom, kromě Gotta, o kterým natočili dokument, teda, který teda jako je všeobecně znám. Ovšem to není hraný dílo, to je hraný seriál normálně, to je neuvěřitelný. Takže já si myslím, že ta Iveta pořád prostě jako žije a budí ty emoce k tomu, aby ty lidi se k tomu k ní vraceli a furt jí chtějí poznávat, protože ta sledovanost té Ivety je na tom v té televizi Vojo neuvěřitelná.
1: Hele, příběhy filmových fotografií je velký počin. Já za tu knihu děkuji, všemi doporučuju a jsem rád, že jsi přišel a těším se na to další naše živé vysílání tentokrát na kanále Xaver Live. Děkuji, Miloši.
0: Jo, děkuji moc krát, děkuji, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Schmidberg.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropské v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americké zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedené s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v české televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme v určité druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut. A my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou. A prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme podruhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je uzajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal A teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše green dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistý pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kdy Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
2: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
2: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoc jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
2: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád Kdo to zaplatí optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu Kdo to zaplatí.
2: Nashledanou.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jednou týdně zavolej mi znát.

now, don't explain. I know you raised Cain. I'm glad you're back.

0: explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Že by se styděl nějaký umělec zažádat si o statut umělce? Já už jsem si zažádal.
3: Pane Hoče, to mi neříkejte. Já bych tady s váma už nemohl sedět.
2: Já to chci dojít taky, Xavre. Mně už to prostě, teď budu slušnej sere.
3: Ale prosím vás, vy vůbec nevíte, co je to pravé umění. To, že na to nikdo nechodí, je jedno. Ale je to ten, oni se chtějí vyjádřit, oni chtějí ty pocity, ty emoce, ty pravdy sdělit tomu celému světu prostřednictvím svých děl, na které se přijde podívat šest lidí.
2: Víte, co je nejhorší, Xavre, že vy jste na to teď káp.
3: No.
2: Oni opovrujou, jak říkají, komercí. Oni jsou neúspěšní, protože nedělají komerci a protože dělají vysoký umění, který mu rozumí málo kdo.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo pilo. Princesna zářila štěstím hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrpl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousky úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství, prej nějakou sněhurku. Vrát než se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysousta do kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Světla už svítěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas, někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. Auta kolem svištěj, někdo jede spát.

fotky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí. I když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš, a to jí odradí.

to čas, tvůj čas. A když jdeš po tom kránu prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty, prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, čas, čas.

0: čas, čas, čas, co máš rád, je to čas, tvůj čas.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
3: Zdravím tě, Ksaveru.
2: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
3: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem

0: promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýni. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu i na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
0: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
0: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
0: No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
0: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
0: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
0: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
0: Citoval bych moc, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Jak košile se tomu říká?
0: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
0: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
0: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
0: No, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjadřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
0: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
0: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
0: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
0: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
0: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
0: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
0: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
0: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
0: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
0: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
0: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já u této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr. Jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší a zejména kdo to způsobil.
1: No a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně, a v druhé míře osobnosti místo předsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechno čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Václav Peričevič je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Václav Peričevič je předseda spolku Šalamoun, tedy organizace, která se zastává nespravedlivě stíhaných a odsouzených. Ale dnes, pane Peričeviči, jste tady kvůli jedné aktuální věci, protože, jak jsme se dozvěděli z tisku, tak soud definitivně zakázal v knihu, což v Čechách není úplně zvykem. Poslední léta jsme nic takového nesledovali. Já řeknu, že se jedná o knihu Zločiny bez zbraní, na které vy, jako spolek Šalamoun, jste se výrazně podíleli, respektive je to druhý díl, ten žlutý, která ta kniha už zároveň vyšla v cenzurované verzi, částečně cenzurované, částečně rozšířené. Vím to proto, že XTV je mediálním partnerem a proto nás to také zajímá, protože my se o některé ty věci zajímáme blíž. Jak to vnímáte, pane Peričeviči, že se najednou stane, že v Čechách je zakázaná kniha nikoli kvůli obrázkům nebo autorským právům, ale kvůli tomu, co je v ní psáno?
1: Já bych jenom na začátek upřesnil, že to není definitivní rozhodnutí, ba naopak, bylo to teprve první kolo.
0: To znamená, já jsem taky neřekl, že to je definitivní, ale že to bylo soudem rozhodnuté, o tom se nepřeme.
1: O tom se nepřeme, ještě teda to rozhodnutí není a tam samozřejmě pravomocné. Celý ten průběh toho soudu byl svým způsobem velmi zvláštní, protože my jsme se dobrovolně s panem Buráněm a s Marií Formáčkou, která je stěžejní postava té knihy, stali...
0: Tedy autorka.
1: Autorka, ano. Se stali vedlejšími účastníky řízení, a to dobrovolně. A přestože jsme teda soud žádali o delegaci věci, odnětí věci, odročení věci a spousty nějakých argumentů, tak ten soud skutečně proběhl o nás bez nás. S tím, že teda v podstatě po 2 hodinách, bez jakéhokoliv provedení důkazu, přestože tam teda ten proces trpěl zásadní procesní vadu, přestože tam žalovaná strana, to znamená vydavatele, navrhovali některé důkazy, tak ten soud to neprovedl vůbec a v podstatě po 2 hodinách to rozhodl. S tím, že teda ještě není vyhotoveno písemné vyhotovení toho rozhodnutí, ale už z toho ústního rozhodnutí v podstatě se dá říct, že ten soud nám zásadně pomohl, protože pan předseda tam konstatuje, že on za svoji praxi nikdy nezažil to, že by se krajský soud vypořádal s argumenty vrchního soudu tak, že konstatuje ve svém rozsudku, že všechno udělal správně, jen ten vrchní soud mu to kazí tím, že neustále chce zprostit ty obžalovaní. A další věc, kterou nám si myslím, jako, která tam zazněla, která je samozřejmě velmi zajímavá, je právě to, že dává za vinu žalované, to znamená vydavateli, že měl počkat, protože z průběhu toho řízení před soudem jednoznačně vyplývá, že vrchní soud to tlačil do sprošťáku, což je celkem zajímavé konstatování soudu, protože některé ty soudní řízení dneska trvají x let, 10 let, 15 let, takže než dojde k té pravomocné fázi, tak by se v podstatě žádná kniha nevznikla nikdy.
0: Abychom se dobře orientovali, my i diváci, tak je potřeba vysvětlit. Vy, nebo my tady teď hovoříme o rozhodnutí prvoinstančního soudu.
1: Přesně tak.
0: Vy citujete rozhodnutí krajského soudu a vrchního soudu, ale je potřeba říct, že to je rozhodnutí v jiné věci. Že on to používá jenom, aby lidé si nemysleli, že celá ta kauza začíná od vrchního soudu. Ne. Vysvětlete toto, to je důležité.
1: Ne, přesně tak, tohleto je, v podstatě tohleto bylo prvoinstanční řízení, které se týkalo původního předběžného opatření, které samozřejmě samo o sobě bylo vrcholem absurdity, protože ten, kdo ho vydal, to znamená Městský soud v Brně, v podstatě CTRLV obsal návrh žalobců, to znamená manželů Novotných, s tím, že zakázal předběžným opatřením vydání knihy a její distribuci.
0: Téhleté.
1: Absurditu, proč hovořím o té absurdity, je proto, že ta kniha už v té době byla vydána.
0: To znamená, už byla na trhu.
1: Už byla vydána, vytištěná, takže už se dokonce i prodávala, takže těžko lze zakázat její vydání, když už dávno byla vydaná. Tohleto rozhodnutí samozřejmě potom revidoval ten odvolací soud. A teďka v podstatě tady to prvoinstanční řízení probíhalo o tom, zda zůstane v platnosti rozhodnutí o zákazu distribuce či nikoliv. A ten prvoinstanční soud konstatoval, že tedy ano, že tady ta kniha žlutá, Zločiny bez zbraní 2, je zatím nepravomocně zakázána distribuovat.
0: Mm-hmm. A teď proč jste hovořil o krajském soudu a jeho rozhodnutí a proč jste hovořil o vrchním soudu a jeho rozhodnutí, protože vy jste to tím argumentovali, respektive oni tím argumentovali. To pojďme vysvětlit.
1: Protože se to týká jednoho z těch případů a to je případ Pavla Buráně. On to není knížka o Pavlu Buráňovi, to je jedna z těch mnoha případů, které v té knize jsou zaznamenány. A v podstatě týká se to toho, že v tom původním řízení byli nejdřív na 8 let, potom na 7 let odsouzeni manželé Novotní za jeho únos. A nakonec vždycky tohleto rozhodnutí zrušil právě vrchní soud, který, jak konstatoval pan předseda, si tam vždycky něco našel, aby ten rozsudek mohl zrušit. Takže nakonec to skončilo na třetí kolo tak, že je krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně zprostil s tím, že se skutek nestal. A to potvrdil vrchní soud. Ale tohle to všechno následovalo až ex post po vydání té knihy. To znamená, ona vyšla dřív, než došlo k tomu rozhodnutí toho vrchního soudu, že teda byly pravomocně a vykonatelně zproštění.
0: Já to s dovolením shrnu a vy mě kontrolujte. Podnikatel Buráň byl unesen, jak tvrdí a později tedy potvrdil a odsoudil krajský nalézací soud ve Zlíně.
1: Přesně tak.
0: Dokonce do vězení poslal únosce a organizátory. Uh-huh. Došlo tam k odvolačce. Vrchní soud řekl, že se skutek nestal. Uh-huh. Vy jako Šalamoun, tedy spolek, který se stará o podporu nespravedlivě stíhaných a odsouzených, o tom máte obří pochybnosti. Čtu tak z tisku a z vašich vyjádření i třeba v minulých pořadech. Mm-hmm. Tvrdíte, že je tam nějaká černota, že je tam nějaká asi manipulace, že to je zkrátka takto nespravedlivé. Mm-hmm. Ostatně to je váš úkol. Mm-hmm. A následně na to vychází tato kniha, kde mm-hmm. je ten příběh popsán. Mm-hmm. A protože je tam popsán slovy toho uneseného, tedy poškozeného, mm-hmm. tak někdo, ten, kdo byl odsouzený, což je jakýsi pan Novotný, říká, ne, my chceme soudní zákaz té knihy.
1: Přesně tak.
0: Tedy přichází předběžné opatření soudu, mm-hmm. které ovšem vyústilo teď ten rozsudek, který se odehrál minulý týden, mm-hmm. že to, protože se někdo odvolal, mm-hmm. asi pravděpodobně nakladatel té knihy. Mm-hmm. A teď soud potvrdil, ano, toto je závadové čtení. Mm-hmm. O co se to rozhodnutí toho prvoinstančního soudu, mluvím teď o rozhodnutí zakázat definitivně tuto knihu. Já tedy podotýkám, že tahle ta bez toho červeného pruhu se někdy na aukru prodává za 2500 a za podobné. Je to relikvie vzácná. Já asi si ji nechám někam dát do advokátní úschovy nebo něco. O co se, pane Peričeviči, opírá to rozhodnutí?
1: Já vám ji pak podepíšu.
0: Já bych spíš nechal paní Formáčkové. Ale...
1: Opírá se o to, právě o ten příběh toho Pavla Buráně, který v podstatě svými slovy popisuje jeden z těch příběhů, o kterých my máme zásadní pochybnosti. Já si dokážu představit rozhodnutí toho soudu ve vztahu k manželům Novotným, že se jim třeba ta vina nedá prokázat. Ale konstatovat, že se ten skutek nestál, je prostě neuvěřitelný, no. Protože tam nepochybně se ten skutek stál.
0: Jak to myslíte? Nedá prokázat?
1: Jsou dvě právní roviny.
0: Počkejte, pane Peričeviči, já jsem četl ten, nejsou žádné dvě právní roviny, je jedna. Ne? Tady je, my žijeme v právním státě, nebo ještě...
1: Máme to napsáno v článku?
0: Je to tam napsáno.
1: V ústavě.
0: Tak nalézací soud ve Zlíně řekl, že se ten skutek stal, dokonce ho podrobně popsal. Dokonce tam jsou odposlechy, jsou tam nejrůznější průkazní věci, protože jsem ten rozsudek několikrát četl. Mm-hmm. A ten soud nad ním říká pouze, skutek se nestal. Z Bůh ví jakých důvodů, a to my asi pořádně nevíme, ale předpokládáme, že to čas ukáže. Řekněte mi, proč tak uvažujete?
1: Protože samozřejmě nepochybně z toho spisového materiálu i z těch odsuzujících rozsudků, těch dvou, je nepochybné, že se ten skutek stal. Ale ta snaha toho vrchního soudu... Jinak by to nebyl Šalamoun, ale ta snaha vrchního soudu za každou cenu v podstatě konstatovat, že se ten skutek nestal, je absurdní, protože je potřeba rozlišovat to rovinu, jestli se skutek stal, a nelze ty pachatele potrestat, anebo se skutek vůbec nestal. To znamená, při té zásadě, základní zásadě in dubio pro reo, to znamená pochybnosti ve prospěch, se dá říct, že třeba nebyl shromážděn tolik důkazů, aby jsme mohli manželé Novotné odsoudit. Takový rozsudek bych si dokázal představit. Ale konstatovat, že se skutek nestal, je v podstatě s ohledem na ten spisový materiál v podstatě nemožné. A taky o tom vypovídá právě ten rozsudek pana předsedy Koudely, že ten rozsudek je v podstatě celý o tom, že oni to udělali správně. U toho nalezacího soudu je těžiště toho dokazování, tam se provádí důkazy, tam se vyslýchají svědci, znalci, etc., etc. Takže on tam tomu rozsudku píše, my jsme všechno udělali správně, my jsme přesvědčení o tom, že ten skutek se stal a spáchali ho obžalovaní, ale musíme respektovat právní názor vrchního soudu. Takhle to v podstatě velmi zjednodušeně vysvětlím.
0: Rozumím tomu, že zakázat soudem jakoukoliv knihu je vždycky citlivé. Ať i když se jednalo o ty knihy, které prokazatelně třeba Mein Kampf nebo různé, jo. Pro řadu lidí je to nepředstavitelná věc, protože stejně jako pálení knih jakékoliv. A na druhou stranu, pane Peričeviči, vy jste spolek, který dbá a volá po maximální spravedlnosti, je to tak?
1: Ano.
0: Když o mně v knize nějaké bude psát někdo něco, co není pravda, tak jakou možnost má ten soud?
1: Samozřejmě těch možností je několik, ale tady je potřeba taky zdůraznit jednu věc, která zazněla u toho soudu a která, myslím, nezazněla ještě ve vašem pořadu, že vydavatelé dali prostor, dokonce se osobně sešli s manželi Novotnými a dali jim prostor na to, aby se k tomu příběhu, který tam popsal Pavel Buráň, mohli oni vyjádřit svými slovy. To znamená, něco jako dneska tiskový zákon zná právo na odpověď, tak oni chtěli naprosto korektně, dokonce osobně se s nimi sešli, že jim teda dají prostor, aby oni popsali tu verzi toho svého příběhu a čtenář, ať se rozhodne, protože v té chvíli, nebo v tom okamžiku, když ta kniha se psala, tak ještě nebylo známé žádné konečné rozhodnutí, takže nikdo netušil, jak to vůbec dopadne. Oni na to vůbec nereflektovali, to je z našeho úhlu pohledu jako celkem zásadní, protože to nebylo o tom, že bychom úmyslně u vás chtěli psát nepravdu, ale dali jsme vám prostor na to, abyste se mohl obhájit a napsat svoji verzi. Oni na to vůbec nereflektovali, to je z našeho úhlu pohledu velmi zásadní a to třeba u toho soudu taky zaznělo.
0: Víte, každé takovéto dílo literární, myslím, že ctí nějaká pravidla konkrétního žánru. Jo. A já nevím, jestli to tento žánr vyžaduje, protože tam jsou ty příběhy zpracovány velmi čtivě do jakési povídky i v tom prvním, i v tom druhém díle. A mám pochybnost o tom, jestli to je ten základ. Jestli si já jako autor řeknu, napíšu knihu, tak tam budu psát věci, které se mi líbí, které považuji za nutné, které považuji za zajímavé třeba. A asi bych podle žánru té knihy, nevím, jestli se šel ptát tedy té druhé strany.
1: V rámci korektnosti.
0: Já se jenom ptám, protože to není zpravodajství.
1: Není, ale v rámci korektnosti si to považuji za velmi korektní, že jim tu možnost dali a oni nějakým způsobem neakceptovali. Souhlasím s tím, že to je pohled právě toho jednoho z těch příběhů, to je pohled Pavla v Goráně, tam není napsáno, že to jednoznačně spáchali nebo nespáchali, že jo?
0: A jak si, pane předsedo, tedy vysvětlujete ten okamžik, že dostali-li prostor, ta druhá strana, že ho nevyužili. A podávali raději žaloby.
1: Je to velmi zvláštní postup, musím říct, protože samozřejmě pro řadě by měli.
0: Počkejte, zvláštní, ale vy jste odborník na spravedlivé tady soudy a na to spravedlivé ovzduší, tak se určitě máte nějaké vysvětlení.
1: Já si třeba myslím, že s některými těmi argumenty by se tam nevyrovnali, nebo by to znělo natolik nevěrohodně.
0: Už to z vás leze.
1: Nebo by to znělo natolik nevěrohodně, že by spíš ten čtenář si udělal nějaký obrázek sám, takže proto radši teda v úvozovkách dělali mrtvého brouka, to své vyjádření vůbec neposkytli a šli cestou jinou, to znamená velmi zvláštním předběžným opatřením zakázali distribuci té knihy. Já bych chtěl zdůraznit, že oni nám tím strašně pomohli. Já jsem strašně rád, že to udělali. Nechci říkat, že jsme na to navedli. Já bych to nerad takhle řekl, ale jsme rádi, že to v podstatě učinili a nějakými kroky jsme je k tomu i nějakým způsobem vybízeli, protože se stalo přesně to, co jste říkal, o knihu vznikl obrovský zájem.
0: To je pravda. To
1: my bychom nikdy takovouhle reklamu té knize nemohli dopřát, protože skutečně se prodává na auku dokonce za 2500, je pro ní o ní obrovský zájem, a který vyústil i v to, že v podstatě se mírně upravil ten příběh Pavla v Goráně o to rozhodnutí toho vrchního soudu, vznikla kniha druhá.
0: To je

0: Vy v Šalamounu, v tom vašem spolku, budete mít určitě přehled. Já jsem nic na internetu nenašel. Kolik knih je v Čechách zakázaných, pravým slova smyslu, soudem za obsah?
1: Já historicky pamatuju Mein Kampf, ale tam to skončilo a tam už je normálně volně v prodeji. Pamatuju, jak jste správně uváděl řadu knížek, který byl zakázaný, ale z důvodu porušení autorských práv obrázků.
0: To je ale něco jiného.
1: To je něco jiného, souhlasím, ale nepamatuju knížku, která byla zakázaná kvůli obsahu. Já myslím, že je první. Je to právě proto, je to velmi zajímavé rozhodnutí, i právě proto, že to je rozhodnutí z Brna, městského soudu, proto my jsme žádali delegaci, respektive odnětí a přikázání věci k jinému soudu než v Brně, protože tam ty vazby jsou mimořádně velké, takže jsme chtěli, aby to spravedlivě posoudil soud jakýkoliv jiný a tak dále a tak dále.
0: Mám mít pocit, pane předsedo, že i toto je jeden ze signálů, které ukazují, že v naší zemi, co se týče svobody obecně, nemluvím teď o svobodě slova, ale to také, že přituhuje?
1: Bez pochyby. Bez pochyby, a tohle je toho důkazem, protože jak to funguje, že jo? Pan předseda provedl 2 hodiny nějakého řízení, neprovedl jediný důkaz, v úvozovkách to odročil o pár minut a vyhlásil rovnou rozhodnutí. To znamená, on už to měl dávno hotový a dávno připravený. To znamená, to byla v podstatě jenom kosmetická účast u toho soudu, protože ten už byl dávno rozhodnutý.
0: To, co všechno se děje kolem případu tohoto konkrétního pana Buráně a toho únosu jednoho soudu, druhého soudu, zakázané knihy a tak dále, jsou tam, pokud vím, tak v pokračování jacísi falešní svědkové. Myslím, že tam proběhly nějaké složitosti ze stran policie. Vypadá to se ptám, vypadá to, že se někdo bojí konečného nějakého rozuzlení toho příběhu Pavla Buráně?
1: Nepochybně, protože i po letech, a to relativně velmi dlouhá doba, co k tomu únosu došlo, ten příběh neustále žije nějakým svým životem a přestože ta věc je de jure pravomocně skončena, tak se tady objevují noví svědci, nové skutečnosti, nějakým způsobem ten příběh má nějaký vývoj i po těch letech, je to velmi zajímavý.
0: Kdo se toho má bát?
1: To je otázka.
0: To jste pochopil velmi dobře, to je otázka a nikdo lepší na takovou odpověď není, než tady předseda Šalamounu.
1: Já se domnívám, že oprávněně se obávají ty skuteční pachatele. Protože nepochybně ten skutek se samozřejmě stal.
0: Dobře, ale ti nerozhodují.
1: Ti nerozhodují. Samozřejmě ta justice nechce, aby se o tom mluvilo, aby nějakým způsobem ten případ se někde publikoval.
0: Jinak, pane Peričeviče, vidíte zatím pouze chybu, nebo zatím vidíte korupci, šlendrián, chybu systému, co zatím vidíte?
1: Já si myslím, že to je spíš otázka toho, jakým způsobem a kdo teda slovy pana předsedy Městského soudu v Brně tlačil ten vrchní soud k tomu zprošťujícímu rozsudku. Jaké vlivy a tlaky tam probíhaly, protože z toho rozsudku je evidentní a z těch odposlechů, že ty obžalovaní původní tam dokonce ovlivňují policisty, státní zástupce, tuším soudce, takže tam se děly jako docela zajímavé věci a jejich postup přirovnal, a to je v tom rozsudku soudu nezávisle napsáno, k praktikám balkánské mafie. Tož jako v dnešních letech, nejsme tady v 90. letech, to už nějak myslím, už úplně nefunguje.
0: Jak vás tak znám z minulých rozhovorů, tak jste dřív odpovídal takovým přímějším způsobem, takže ještě jednou, je zatím chyba systému nebo je zatím korupce?
1: Z mého osobního úhlu pohledu si myslím, že to druhé.
0: Kdo jsou ty dotčené osoby, nebo alespoň jejich funkce, nebo jejich pozice, které mohly být, my jsme u toho nebyli, my jsme nesvítili, třeba vedení tím korupčním jednání k takovému rozsudku jako...
1: Tak nezapomeňte, že celý ten problém se týká relativně velkého množství peněz. Ten spor je v podstatě o penězích a to o nemalých částkách a je otázka samozřejmě kví bono, čí prospěch, takže jako takhle bych odpověděl.
0: Co v této věci mám teď na mysli, kauza zakázaná kniha, promiňte, to je tahleta, bez červené pásky, bude činit spolek Šalamoun?
1: Tak samozřejmě podáme jednoznačně odvolání. My máme za to, že ten proces v podstatě nesplnil vůbec základní kritéria nějakého fair procesu. To znamená, jak my dostaneme písemné vyhotovení toho rozhodnutí, podáme samozřejmě odvolání a jsme teda připraveni jít až k ústavnímu soudu, protože tohleto

0: našeho úhlu pohledu je teda hrubý zásah do svobody slova, to je to nejcennější, co máme. A to i s ohledem na to, že teda jsou tady judikatorně upraveny některé ty rozhodnutí právě týkající se obsahu knih, tak především ta skutečnost, že byl dán prostor těm manželům Novotným, aby se vyjádřili, což oni vůbec nerespektovali, neakceptovali, možná se báli, to už jsou spekulace. Takže nebyl žádný objektivní důvod, proč tu knihu zakazovat. En bloc, protože to není kniha jenom o Pavlu Buráňovi, tam je spousta dalších příběhů, velmi důležitých, velmi, velmi jako nehezkých dokonce, takže to není knížka o Pavlu Buráňovi.
1: Proč to víc neříkáte veřejnosti, protože sám jste řekl, že to je naprosto fatální věc, naprosto fatální zásah do svobod.
0: Tak to my to veřejnosti samozřejmě říkáme. Tento pořad je budíž toho důkazem, veřejně to publikuje a my samozřejmě především chceme publikovat to rozhodnutí, jakmile ho obdržíme, protože ta ústní prezentace toho rozhodnutí pro nás byla velkým překvapením, když pan předseda konstatoval, že nic takového nikdy nezažil, takže uvidíme, co napíše do toho písemného a chceme samozřejmě veřejnosti ukázat tu naši argumentaci a chceme ji nějakým způsobem edukovat, jak postupovat a jak se proti tomu účinně bránit.
1: Až bude nějaká další aktualita, která se týká z jakékoliv strany spolku Šalamoun, tak vás zase pozveme a díky za to, že jste přišel. Je to cenné. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání a naschledanou.
1: Naším hostem byl Václav Peričevič.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám Radio Xaver.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
3: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
2: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tuším, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
3: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
2: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
3: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
2: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
3: Ano, ale
2: změnilo by to něco, tak.
3: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
2: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
3: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, zatím za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
2: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
3: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
2: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
3: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
2: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
3: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
2: kdo má...
3: No
2: třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
3: Dobře, ale on tam s tím nepojede, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
2: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
3: Ano.
2: A není to ta agenda?
3: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
2: dobře, nejde, a tak...
3: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
2: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
3: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
2: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
3: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
2: času. Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
3: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
2: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
3: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bez slušnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
2: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
3: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, ta vlastně neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
2: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
3: Že udělají tedy co přesně?
2: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
3: Ano.
2: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
3: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
2: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
3: Já myslím, možnosti. Že scénář, ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
2: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
3: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
2: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
3: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že bych chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
2: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
3: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já bych řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat. V celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou zhodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
2: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
3: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
2: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
3: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
2: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
3: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo. Děkuji.
2: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Radio Xaver.

Satana!

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a ve studiu se mnou jako vždycky ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máte ráda kompas? Používáte kompas v životě?
3: Mám kompas, mám ho v autě pro případ, že by přišel blackout, tak abych trefila na hranice. A nejsem si úplně jistá, které hranice bych tentokrát měla zvolit.
2: No tak teď máme kompas panevropský, celoevropský, protože kompas konkurenceschopnosti, věřte tomu nebo ne, představila šéfka Eurokomise Staronová Ursula von der Leyenová, kdy vlastně vyhlásila svoji druhou pětiletku a mně to připadá jako červený hrádek Milouše Jakeše, protože to, co ona představila, je vlastně, ona je hrobkyní evropské ekonomiky, protože ona je skutečně tím strůjcem nebo strůjkyní Green Dealu.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
5: Koupil jsem kozu,

Do prdele práce třešeň v rohu zahrady roky mi nesla. Letos úroda na polovinu klesla. Že prý špačci, já ti dám špačci, snědí spolu občané. Do prdele práce dřu jak mezek ve zbrojovce.

0: Do prdele práce moje stará, škoda slov, takový malý Suvorov. Jak mi lískne, tak to třiskne, jak když od traverzu buchne těžký kov. Do prdele práce starší dcera, robí v Londonderry. Mladší čeká děcko, ale neví s kerim. Synek sedí, mobil hlupý, nechal se chytit. Do prdele práce Topolánek, jasné jak facka, jezdí v plavkách do Chorvatska. Já tak možu na horní splav do Lidečka, tečka. Do prdele práce na posraného, i hovno padá. Tady je těžká jaká smysluplná rada. Nejlepší bude odložit banjo a zajít na jedno. Do restaurace tak já jdu.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci se naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, v Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipulují.

0: Pluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, k čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
1: Já
0: jak to chápeš?
1: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
0: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
1: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
1: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Hmm. Bohužel.
0: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltína, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltín po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, že se umí usmát?
1: Ne, ale jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltín vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltín oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat 5,5 roku. Ano. To je taky hezký.
0: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor A vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
0: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No,
1: a bude to potom, co už 6x odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický docela vážně.
0: Co by vytvořit ještě pro nás?
1: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Hmm. Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
0: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supacat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pojďme to předražit.
1: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze
0: smíchu,
1: nás obou.
0: Vůbec.
1: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení k HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
0: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
1: Hmm. Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámili hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
0: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mhm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
1: No já myslím, že si...
0: Kde bude parkovat?
1: Já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
0: Máme přehlídku, já přijdu.
1: Jo,
0: já přijdu.
1: Jo.
0: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
1: Měla by, já tady jenom koukám.
0: Prázdná peněženka.
1: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem, a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté, a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
0: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
1: jasně,
0: bydlení.
1: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu. Ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
0: No, ale... Doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení a utichnou zbraně. A co potom?
1: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
0: Protože co když Putin skončí? Že?
1: No, jasně.
0: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
1: Kdo nás napadne?
0: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
1: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
0: Co se říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi a on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, s kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi nebo jeho země, jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle jsem vděčný za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal, a že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
1: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
1: No,
0: tak
1: jsem
0: ono
1: chtěl...
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
0: To jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

objevoval svět, až nová epocha

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
1: A opět říkám s krásným potěšením, protože jste mě teďka, jak ty, tak ten světodějný teď bol v naší zemi, kdy řešíme e-maily a jak se píšou e-maily a kdo je komu nebezpečím. Jinými slovy o významu složek pro český ústavní systém, tak jste mě donutili, já jsem dělal velký jarní úklid a přinesl si teďka neskutečnou spoustu složek, ale bohužel jsem zjistil vlastních restů. Tak já se tady tím budu probírat a pokusím si to užít. Takže všem děkuju, speciálně Petru Fialovi a Markétě Pekarové Adamové, protože to řekla vůbec takovým jako emocionálním nádechem, že mě donutili, moje žena děkuje, že jsem šel do jarního úklidu, stálo to za to. Teďka brzo budu podávat daňový přiznání a pak slibuju fáze 2, pracuju na složkách, aby restu ubývalo, byl v tom pořádek, systém a končím se složkou.
0: No, ty jsi zmínil Markétu Pekarovou Adamovou, šéfku sněmovny a TOP 09. Ta teda, když říkala v televizi, proč svolali tu mimořádnou schůzi, jí nějak skamenil úplně v obličej. Já mám pocit, že jí se stalo nějaký bezpečnostní riziko, trošku se o ní bojím, ale každopádně kráčíme znovu a jako obvykle před dějinami, protože natáčíme Férovku krátce před vypuknutím, jak jsou mediální titulky, masakru ve sněmovně a sice před začátkem mimořádné schůzy. A ono je to krásně lidicky nazvaný bezpečnostní hrozby České republiky, tuším, ale je to samozřejmě mimořádná schůze k Andreji Babišovi. Protože si řekněme, že situace pro vládu vůbec není růžová. Hlavně ten poslední průzkum Kantaru, publikovaný v České televizi, ji vyděsil a reakce na to je každopádně mimořádná schůze sněmovny kvůli Andreji Babišovi. Já mám takový pocit, že s každým dnem vlastně ta vláda Petra Fialy víc a víc vykrádá Andreje Babiše. On už, Petr Fiala začal natáčet videa, trošku jako Andrej Babiš, skončil jako Petr Fiala, protože Petr Fiala je jenom jeden, Andrej Babiš taky. Teď po tom, co nám vláda permanentně říkala, že svolávání mimořádných schůzí nás stojí strašný peníze a navíc to ještě brzdí od produktivní práce pro celou zemi, tak nakonec nám svolala mimořádnou schůzi sněmovny sama vláda. Dokonce ještě tak, že vzhledem k tomu, že si vlastně uzurpovala většinu času pro řečnění pro sebe v tom prvním dnu, tak se ta mimořádka protáhne do druhého dne, pak už sněmovna asi nebude ani jednat ve čtvrtek, takže vlastně nebude pracovat tenhle týden pro nás.
1: Je to takový emocionální týden, si řekneme.
0: Je to hodně složkový. Je to složkový týden, ale ono vůbec nějak bezpečnostně přituhuje, protože když vidíme ty reakce Fialovy vlády na tu její situaci, tak ku příkladu poslanec hnutí STAN Exner zcela vážně, on si položil otázku, proč má hnutí 39% podle toho zmíněného průzkumu Kantaru. A jeho...
1: Ale řekněme si na rovinu hnutí ANO, ne hnutí starostů.
0: Jasně.
1: Což předjem, když člověk neví, jestli, protože oni v těch starostech už jak jsou rebelovat vůči vládě, tak já už někdy opravdu čekám jako takovou tu tiskovku, kdy zaútočí z opozičních pozic na provládní SPD a provládní ANO a Petra Fialu, spojí je do svaté trojice a řeknou, co tady ti lidé pro vás pro Bůh dělají. No. A chtělo by to konečně velký pořádek a jarní úklid. Takže proto já už upozorňuji posluchače, protože i já sám občas tápu, jestli jsou ještě ve vládě, nebo už jsou mimo vládu, nebo
0: ale
1: jsou úplně mimo
0: záleží
1: systém.
0: Jak kdy. Ku příkladu při té mimořádné schůzi sněmovny budou ve vládě. Ale jinak, když jdou do televize, tak už ve vládě nejsou. To už, tam už se od toho distancovali. Ale každopádně poslanec Exner si na tuhle svoji otázku, proč má hnutí ANO 39%, odpověděl, protože nemáme zákon o dezinformacích. A mě jen tak jako v mý škodolibosti napadlo, kdyby jsme ho měli, nedej Bůh, protože já jsem proti němu, protože dezinformace je obyčejná lež a může to být lež, pololež, může být chytřejší, může být hloupější, ale prostě všichni, je to pořád stejný. Ale no tak už je v krytu, nebo možná před soudem nemalá část členů vlády za ty jejich tweety ohledně války na Ukrajině, ohledně lhaní o tom, co dělají nebo nedělají doma. Takže jestli by si někdo měl přát, že nemáme zákon o dezinfo, tak by to měla být sama vláda. Ale mimořádná schůze sněmovny k Andreji Babišovi, já nevím, co má být zakončením. Jestli chystá Fialova vláda nějaké velkolepé zakončení, že třeba vstoupí ministr vnitra Rakušan a sebere Andreje Babiše, odvede ho a už o něm neuslyšíme, nebo co si o toho slibují. Každopádně já si myslím, že od vlády prostě uslyšíme jenom to, co nám říká doteď dokola, jak je Andrej Babiš rizikem a nebezpečím pro Česko. Andrej Babiš a i poslanci ANO nastoupí poté a řeknou nám úplný opak. A jak znám tyhle ty schůze a jak znám Andreje Babiše speciálně, tak už teď si dovolím garantovat, že Andrej Babiš udělá ty titulky zase chytlavější než Petr Fiala a většina členů vlády.
1: No, myslím si, že se chytili do vlastní pasti a to úplně se vší parádou ve velkém lesku, protože podle mě ta úvaha byla, že si vyhodnocují, že de facto jediné, co ještě si lidé řeknou na konto této vlády, tak řeknou dobře, tak mají nějakou jako setrvalou, možná příliš umíněnou, ale setrvalou jakoby zahraničně politickou strategii, víc jsou v cizině než doma, stejně jako nám poradí, tak poradí i v cizině, cizím a ono to překvapivě nefunguje, ale prostě jsou něco, v podstatě vláda si hraje na jedno velké ministerstvo zahraničních věcí, ústavní činitelé, další předsedové obou komor na jednu velkou morálně hodnotovou cestovní kancelář. A tak si řekli, že zkusí vlastně hodit udičku a pokusí se chytit na to Andreje Babiše a hnutí ANO, a to dvojím způsobem, že buď vlastně je donutí, aby Andrej Babiš a hnutí ANO vlastně připomnělo, kde všude kooperovalo s vládou a tím ztratilo jako pel protestu a takového toho středového mostu, který teda mimochodem padá pak, protože ho většinou neuznává ani jeden břeh těch řek. Jo. Je to jeden velký mýtus. Ale zkrátka, že tam odpadne takový ten nádech toho protestismu za každou cenu a řeknou, podívejte, teď on je v podstatě náš a on tak jako opravdu svým způsobem dělá akorát s ostřejším slovníkem politiku pětikoalice, a nebo si naopak jako zatlačí Andreje Babiše do pozic Tomia Okamury a protestu a začnou těm svým říkat, neutíkejte, sice vás štveme komunikačně, neplněním slibů, vaše peněženka se trápí a nemáme podle ní žádné pozitivní scénáře.
0: Já už radši peněženku nenosím vůbec.
1: Aby se netrápila. Ty už jsi postmoderní.
0: To se zbavíš tohohle problému jako Číňani, když se chtěli zbavit problému nezaměstnanosti mladých, tak prostě přestali zveřejňovat statistiky. Tak já jsem z kapsy
1: vytáhl peněženku. Taky máme tyhle metody, pamatuješ, prostě statistika nepřítel zdravého vládnutí a stability politického systému. A zajímavé, že už to říkáme po nějakých 30 mírně plus letech po roku 89 a už máme ten slovník dost podobnej. No ale zkrátka tam bylo vidět, že jako chtěli toho Andreje Babiše prostě zatlačit a dostat buď do zákopu k Tomiovi a dát mu nálepku mouřenína a říct, podívejte, tak tady je ten černý Andrej, ten černý pasažér systému a vy k němu neutíkejte, přátelé, protože jinak budete mít stejný stigma, nehledě na vaši peněženku, případně teda bezhotovostní styk u holců. A nebo potom byla ta druhá varianta, že v podstatě z něho udělají takového konfidenta, typu, teď podívejte, on to s náma píská, on to s náma podepisuje, on proto ty ruce zvedá, ale jinak má takový ten slovník toho desperáda. Jenže ono se ukázalo, a to nedomysleli, a to je prostě vidět teďka ty umělecký výkony, jak oni se do toho tlačej, jak já jsem slyšel některé poslance, kteří si rozpomínali na argumenty v prezidentské kampani, co tam Andrej Babiš říkal, někteří utíkali pomalu do začátku 90. let, někteří...
0: Tohle století, nebo teda minulýho?
1: Už dokonce toho minulého tisíciletí, prostě vledali, co šlo, mám pocit, že někteří se podívali ještě, jestli náhodou tam někde, kde Andrej Babiš se narodil, jestli tam už nevedl nějaký desperátský řeči. A myslím si, že si někteří říkali, sakra, nemá ty fabriky, aspoň ve východním Německu, aby jsme z něj udělali toho konfidenta, tu pátou čekající kolonu té nesprávné části Německa. Nedařilo se to, je vidět, že prostě jim to kazí, že byl premiérem, že i díky svým zájmům v podstatě v Unii hrál velmi jako konstruktivní tóninu. Za migraci ho kritizovat nechtějí, že jo? Protože oni teďka vlastně jsou na stejných barikádách. Vůči na to vlastně kritiku taky neměl, odmával helikoptéry. Jana Černochová, mimochodem ta ministryně války, nedávno řekla sama, že Andrej Babiš je prozápadní politik, protože s ní společně dovyjednal a získal podporu pro vlastně spojeneckou smlouvu vojenskou bezpečností mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. A to najednou jako s Lipavským prostě nejde.
0: Tady
1: jo?
0: Ohromná ironie téhle vlády je, že ona se vlastně ve všech těchto věcech vlastně vlastně chytá do vlastní pasti. Ty jsi zmínil i Andreje Babiše a na to můžeme zmínit i vrbětickou kauzu a Babišovu vládu, kolik vykázala odsud ruských takzvaných diplomatů. Ta odpověď proti ruská byla velmi razantní, to samý Andrej Babiš a 2% výdajů HDP na to samý, účast naší armády v zahraničních misích na to samý. Čili oni vědí, že se tady se nechytnou, ale podle mě oni mají skutečně dar na to si sami nahrát Babišovi na smeč i v tom, že jestliže teď jako celou tu schůzi mimořádnou udělali jako kolem jedné údajné složky Babišovi, tak vlastně teď si způsobili to, že jestli teď Andrej Babiš a ANO si přinese do sněmovny něco, tak to budou složky na jednotlivý poslance vládní a politiky a prostě lidem tam sdělejí všechno to, co jim chtějí sdělit a potřebují. Akorát tomu dostanou mimořádný čas. No a druhá věc je...
1: Když tam dají tu ekonomiku a to právě kluci a holky nedopysleli.
0: To je pro ně největší bolest a znovu jim dají tuhletu příležitost. Druhá věc je, že nám tady skutečně bezpečnostní hrozba, srek dobře, tak jestliže teda by měl být bezpečnostní hrozbou šéf nejsilnější politické strany a suverénně nejsilnější politické strany v zemi, to znamená, že teda bezpečnostní hrozbou budou i jeho voliči a teď ještě si nechci k tomu přičítat ty voliče dalších stran, který jsou rétoricky mnohem ostřejší v těchto otázkách, tak se tady dostáváme někam k hodnotě zhruba poloviční, že tady bezpečnostní hrozbou je tak polovina národa.
1: No a to ještě se nezaplatili daně, takže počítej, že Zbyněk Stanjura podle mě, jak to jen cinkne, jak se to sečte ke konci pěkně března, tak ti říkám, že i ta druhá polovina se z toho bude muset vyplatit. Ne, hele, je to bláznivý, je to zaslepený, protože to přesně povede k tomu, jako jednu chvíli tady byli vybraní dezoláti a pak se tam k tomu přihazovalo tolik, až dneska tam je už i Petr Pithart a všichni vlastně už jako se tenčejí ty řady těch, co stojí mimo klub.
0: Mě je úplně líto teď Petra Pithart, tady se propad. Teda
1: tak šel za národem, no.
0: On se přišel zamyslet skutečně upřímně do redakce časopisu Echo a propad mezi dezoláty.
1: No, je ti to takový jako zajímavý, když vidíš jako, že jdou po Danielu Kajzerovi, pro Echo de facto celku, Petru Pithartovi, Vojtěchu Dykovi, jak jsem byl informován, a mnohými kolegy, kteří jsou zaměřeni na ten umělecký svět. No prostě on kdo tam dneska není.
0: Já přesně, to si nastolil dobrou otázku. Já si myslím, že by vláda měla zveřejňovat možná už denně seznamy, kdo ještě není mezi dezolátama. Že bychom to četli na Férovce.
1: Že my jsme takový asi neutrální most mezi těmi světy a že bychom měli takový speciální vysílání dopoledne pro dezoláty, odpoledne pro přátele klidné muziky, pohody, jazzu a čaje, kteří jsou a večer ty, kteří jakoby rádi už k těm dezolátům taky přišli, jestli zítra už na ně dojde nebo nedojde. Jo. Je to pravda, v pátek bychom mohli dávat nějaký rady, typu přes víkend se připrav, v pondělí to nastartuj a možná se tam dostaneš. Takže vidíš, že jako vlastně pětikoalice teďka strašně na sílu a umělecký dojem tam jako chce vytvořit tu atmosféru spiknutí, ale mám pocit, že to je umělecká úroveň Saši Vondry, když prostě tehdy vyprávil, že tam je něco psáno azbukou, on azbuku nezná a že je to celý jako divný a že on teda jako práská, ale vlastně nepráská, ale že jako obecně si na nějakého tam pana Jendejska dejte pokoj a až budete baštit králíka, tak pozor, s kým hojíte. Jo? A tohle mě připomíná podobně, že je to najednou takový prozření ve sněmovně a bude to ještě legrační, ono nás čeká potom poměrně hodně zásadní legislativy, která je k tématice bezpečnosti a jak najednou zase to hnutí ANO budou potřebovat. Já jsem strašně zvědavý. Mě to připomíná, jak naše vztahy s Čínou. My jsme s Čínou, pak dramaticky nejsme s Čínou, teď vlastně úplně na stejný způsob jezdíme do ty Číny zase obnovovat to přátelství, ono to stejně jak necinká a nic se neděje, pupek světa nejsme, no tak si začínáme dělat vlastně ty vnitřní souboje jako uvnitř, jo, že fakt vidíš, že když se to nepodařilo se Slovenskem, tak jsme se ještě zaměřili na ten náš český rybník a teďka hledáme ty nepřátelsky smýšlející kapry.
0: No já tady vidím vlastně na těch vládních politicích to, že oni úplně zapomněli na jednu principiální věc a sice každá takováhle věc musí být aspoň trošku, nebo musí nést aspoň minimální nárych uvěřitelnosti pro lidi a autenticity, ale tady je to úplně celý umělý. Do toho jim vlastně i vlastní politici, viz Jan Zahradil z ODS, europoslanec, Jiří Čunek, bývalý šéf Lidovců a senátor a starosta Vsetína, samozřejmě říkají, Andrej Babiš není žádný bezpečnostní riziko, je to nesmysl a prostě oni nemají ani na těch vlastních nohou úplně nestojí a proto málo kdo tomu může uvěřit. Do toho vlastně, když si vezmeme, teď už i Slováci teda se ozvali, už mají dost toho křiku z Prahy a té agitace. Ale šéf vládní strany
1: se volebním Hlas, tématem na jasně, Slovensku, už nás řešej.
0: Šéf vládní strany Hlas a prezidentský kandidát Pellegrini už teda řekl, že si vlastně vláda Petra Fialy řeší svoji osobní domácí nepopularitu v Česku kritikou Slovenska a agitací politickou na Slovensku. A myslím, že má naprostou pravdu. Prostě zase je to poprvé Fialova vláda, která způsobila roztržku mezi Českem a Slovenskem. A tady už jí kritizují, řekl bych, i znovu vlastní, protože pro ně je to něco, co už je za čarou, co by se dělat nemělo.
1: A hlavně si to děláme složitější v tom ohledu, že my to nemůžeme vyhrát. Jo? Že jako já si můžu o slovníku Roberta Fica myslet mnohé, vůbec si ho neidealizuju, na druhou stranu přesně Robert Fico prostě opravdu ví, co tím sleduje, proč to dělá. Vytvářel si nějakou příležitost pro volební kampaň a my mu nabili. Jo, on je šťastný, protože tím, že my jsme do toho vstoupili, tak on říká, podívejte, tak nejen, že Budapešť nám tam píská, to měl minulosti, teď je Orbán kamarád, ale teď by chtěla Praha. Takže my jsme mu opravdu jako nabili jsme Petru Pellegrinimu, jsem přesvědčený, že jestli někomu kuriozně uškodil Petr Fiala, tak Ivano Korčokovi, ale tak to tak jako už tady opakovaně se stalo, my rádi jako ta naše...
0: Říká se tomu polibek smrti normálně
1: no,
0: taky.
1: No, je to nádherný bumerangový účinek, typu něco jsme tam pustili a vrátilo se to v horší podobě a to je podobný i teďka s tou mimořádnou schůzí, že místo toho, aby to postavili na tématu, který lidi štve, a který by mohlo Andrej Babišovi ublížit, typu něco opravdu se sociálním, ekonomikou, nějakým problémem, tak to postaví kuriozně na složce, která je de facto v tenhle moment nejslabší, protože jestli někdy byla opravdu problematická, silová a začarou, tak to byl klasicky, a to už teďka nikdo nespomene, kdysi sociálně demokratický poslanec Šincl, vlastně, že jo, ekonomický expert ČSSD, a jenom to dokumentuje sociální demokraty, ta ho tenkrát nepodržela, jeho strana domovská, vyšumělo to, pak takhle se objevila jedna, dvě, ještě prostě rešerše a jelo se dál. Řekněme si otevřeně, že to je tady... od poloviny, no co, od začátku 90. let, protože tady byl nějaký Sachr, ministr vnitra, ten chodil zase
0: se složkama. No Andrej Babiš se naučil od stran současné vládní koalice a dokonce i těch nových, protože už samozřejmě lítají složky Pirátů na politiky, ano, včetně ne názorové ukotvení, ale včetně dětí taky. Takže tohle to prostě vláda Petra Fialy nemůže vyhrát.
1: Nemůže, já teda zase takhle kriticky říkám, on se to naučil si myslím od těch předáků v těch 90. letech, respektive hele, viděl to, že ten svět takhle funguje. Řekněme si, že svět, co světem je, tak je postavený na tom, že tě svým způsobem někdo špízuje, že si prostě schraňuje informace o tobě, tvý slabiny, tvý hříchy, tvou nejistotu, nesplněný lhůty, termíny, sliby a prostě v určitý moment, kdy je to výhodný, tak to na tebe napálej. Většina kauz, já to můžu říct jako politolog, chápu, že pro tebe třeba jako novinář a novinářský svět je to složitější a říkáš si hochu, ono to jako taky není úplně černobílý, ale prostě řekněme si, je velká část kauz, která se objeví ve veřejném prostoru, je sestavená, vytvořená týmy na pomezí politických stran, biznisu, vlivovek, lobbingu, nátlakových skupin, kdy se to často posouvá i tím, že prostě se kooperuje s novinářstvem, nebo prostě nahodí se téma, nebo využije se toho novinářského zájmu a zesílí se to. Andrej Babiš to nevymyslel, používá to, ale řekněme si, že všichni ti, proti němu stojí, nebo vedle něj jako samostatní radiály typu Tomio Okamuru. Všichni to používají. Naprosto všichni. Vždycky to bylo. Na začátku 90. let to nejdřív začalo všemi těmi lustráky. Z lustráků se to postupně přejelo do etapy privatizace a co se okolo ní dělo. No a pak už to byly poklesky mocných, pak už to bylo kde komu, kdo jak pučil. Případně, a to politici vědí, že my Češi máme rádi nesplněné sliby, dvojtvářnost, otočení.
0: Ale bych řekl, na tomhle ani jako není vlastně vůbec nic špatného, to je prostě...
1: Děje se to všude, hele, Británie je to úplná.
0: To je obyčejné, když to řeknu, jako sumář
1: tý
0: politický stopy kniha hříchů daného politika, čili to je v pořádku. Pokud tam není samozřejmě přidaný něco, co by bylo získané nějakou trestnou činností nebo způsobama, že by... Já si myslím, že za hranou už je to, když by někdo nechal někoho sledovat profesionálně a platil za to, nebo nedej Bůh, ho sledovali tajné služby. Víme, že prostě tajné služby bohužel jsou permanentní součástí politiky a hrají svoji vlastní politiku. Mimochodem, nikdy nebylo takové propojení mezi, bych řekl, vládními stranami, našimi tajnými službami, konkrétně BIS a většinou médií, jako je dneska.
1: Je to tak.
0: To bohužel musíme tady říct. Takže za mě, jestliže někdo má knihu hříchu na daného politika, jsou to jeho hříchy a je to v pořádku. Ale pokud by tam bylo něco, co by bylo nějak nezákonný, tak samozřejmě to už je problém. No, ale tady nic nezákonného není. To je prostě
1: absolutní souhlas.
0: Obyčejná příprava na vystoupení ve sněmovně.
1: Plus si řekněme, že v momentě, když to tam má ještě ten rozměr, to je snad jediný, čím jako čeští politici, respektive česká veřejnost má stále ještě šanci jakoby vychovávat politiky a umravňovat politiky, tak prostě stále u nás zaplať půh platí, že v momentě, když jdou po tvých dětech, rodině, sexuální orientaci, sexuálním životě, případně náboženství, nějakým hodnotovým přesvědčení, tak se jim to opravdu jako velmi rychle vrátí v negaci, že to je prostě přepálený a fakt funguje ten bumerang, že prostě kdo s tím přišel, ten šiřitel je často jako sankcionován, sám ztrácí. Jo. Ale hele, tohle je farizejská schůze. Farizejská jednak tím, že my už všichni jako jsme dost otrdlí a neděláme si iluze, že tam ta sestava, která teďka po sobě bude čtít tu špínu a bude tam zase tak jako kazatelsky se opovržlivě dívat nad těmi druhými, tak jednak jim nevěříme, že to nedělají. A to říkám unisono teďka. Jo. Čest světlým personálním jednotlivým výjimkám a rovnou říkám, nejsou to předáci těch stran. Ty rozhodně ne, ty z toho žijí. A mají na tom nastavený mimochodem vnitrostranický život. Jo. Si řekněme, že ono těch nejvíc složek není ani tolik na toho opozita, na toho konkurenčního,
0: jako na vlastní,
1: ale samozřejmě na ty vlastní budoucí místo předsedy a stávající vedení. Jo, prostě na tom se drží rovnováha moci, bohužel, ale je to tak a nevymysleli jsme to my v Čechách, to je tady rozšířený, co moderní politika politikou je. A druhá věc je, že farizejská schůze je to ještě tuplem, protože fakt jsme v ekonomické nejistotě. Lidi si uvědomují, že jsme v lepším případě ve stagnaci, v horším případě nějaký recesi a dlouho tomu nebude jinak. A každý si jako klepe na čelo a říká, pro Bůh, to jsme tak bohatá, vyklidněná, spokojená země, že můžeme řešit jeden e-mail jednoho politického předáka, věnovat tomu taky čas a vykašlat se na spoustu fakt zásadních jako opatření ke zlepšení jako ekonomického stavu tyhle země. Plus já ještě mám pocit jeden, že on nám to má tak trošku zahalit korespondenční volbu, protože on by si možná národ řekl typu a i tohle potřebujeme, jako v ty neekonomické nepohodě a sociálním napnelismu, který řešíme, kdy jako co je od elektronického systému, tak nám padá, léky stále nedorazily, ale pár epidemií už ano.
0: Počkej, už se chystá garážová výroba penicilinu vlastní Mlaválka.
1: Člověče, pak to bude pecka, to budou vinily, teda to
0: už
1: bude.
0: Už to jde k lepšímu, jak říká premiér Fiala. To by bylo nefér.
1: Ale já vždycky mám pocit, že když premiér Fiala řekne, že už se to lepší a že už bude jenom lépe, tak já se začneme stahuju automaticky v opasek, ohlížím se zprava doleva a říkám si, hele, aspoň ten kus chleba mě ještě nechte dojíst. Jo.
0: Ale mě teď, jak jste říkal, napadlo, co by taky mohlo být pozitivním výsledkem a zakončením té mimořádné schůze. Když jsem viděl Markétu Pekarovou s tím kamenným výrazem, jak přednášela teda to, jak je Andrej Babiš tou bezpečnostní hrozbou, že by ho naučila poslat e-mail na správnou adresu. A spolu by to tam provedli v té sněmovně.
1: Společně nějak vypisovali.
0: A to by byl takový akt smíření.
1: No, to teda, myslím, že tohle by i hory překračovalo.
0: A odpadla by hrozba, protože bychom věděli tak, a Andrej Babiš už umí odeslat e-mail
1: je
0: na správnou
1: pravda,
0: adresu.
1: Je pravda, že Andrej Babiš, kdyby byl e-mailový, tak si myslím, že naše kyberbezpečnost a kybercivilizovanost této společnosti dramaticky skočí. Já naiva jsem si myslel, že potřebujeme jenom kvalitní, dostupný a rychlý internet, jako máme ve všech sousedních zemích. A my stále nějak na tohle nemáme čas a prostor. Ale je fakt, že my jsme šťastná země, že tady stačí jenom neposílat e-maily. Tady to není ani o rychlosti dodávky těch e-mailů. Mám pocit, že asi to udání do těch novin

0: Mám prostě dojem, že tahle schůze se jmenuje vytvořit teďka takovýto ovzduší, když na nás nepřítel zrovna neútočí, tak pojďme si ho vytvořit. Čím zase utržit takovou tu studeno-válečnickou mentalitu, takový ten McCarthyismus po Česku a asi vytvořit předpolí, že teda ne levnější energie, ne jako lepší ekonomické podmínky a příležitosti k podnikání, ne kvalitnější školy, ne řešit třeba zdravotní péči, protože mimochodem ono se nám bude osekávat v nemocnicích a tohle taky tak nějak zase nám jako vyplní ten prostor. Jo, že já už se říkám, ale omlouvám se, spole doby jsem paranoidní, že si vždycky říkám, Honzo, pro co je tohleto kouřová clona? Co nám zase vezmou, respektive co nám osekají? Jo? A já mám pocit, že prostě teďka pár rezortů si mne ruce a říkají, hele, to zdravotnictví zase to trošku prokudláme, zemědělci zase, jo, bude pokoj, krávy jim budou zlobit, protože férovka sice zvyšuje dojivost, ale nejedeme 24-7, čili i zemědělci budou mít svý starosti. A ono se nám překraje spousta takových jako důležitých věcí a pak někde na podzim tohoto roku nám řeknou, nezajímali jste se, tak jsme to udělali za vás.
1: Podle mě možná by se mohl Petr Fiala nebo jeho vláda, když už se inspirujou v totalitě jinýma věcma, tak by se mohli inspirovat tím, komunisti taky, když cítili sami, že je hůř a hůř, že ten režim zaostává, tak dávali ty vánoční kolekce čokoládový. Tak třeba mimořádný sněmovní schůze, bychom se mohli vrátit k těm čokoládovým kolekcím.
0: Jo, takhle, že to je vlastně takový bonus jinak. Ale tak to já bych dělal radši nedělní večery, když teďka řešíme to Slovensko se slovenskou poezí a slovenským filmem. To by možná, že možná to nám přetavili teďka do toho speciálního volebního vysílání typu mimořádnou schůzi na vás a pěkně večer. Ne, hele, popovídaj si, otevřou okna, vysypou složky. Já bych jenom upozornil, jak tady bude teďka padat takový to, kdo je všechno bezpečnostní riziko. Že by možná bylo dobré, aby při téhle příležitosti s poslaneckou sněmou navštívil pan prezident. Protože ten říkal, že přece půjde proti tomu bezpečnostnímu riziku.
1: Já si myslím, aby tam otevřel okno a vyvětral jako větrá na Hradě, ale toho bych se bál.
0: Toho
1: bych se bál.
0: Ale říkám si, hele, tak on furt řeší tu takovou tu jako to spojování společnosti, tu společenskou odpovědnost a odolnost, tu resilienci, tak možná, kdyby teďka vlezl do toho tavícího kotlíku, tak možná by to šlo.
1: No ale on to řeší nějak tak úplně neviditelně, protože on se tady jasně přidal k vládě ohledně té mimořádné schůze. Ale ono vlastně vidíme samozřejmě, že to je reakce vlády, zoufalý pokus vlády prostě nějak vylepšit svoji situaci a myslím, že opravdu s nima dost zasvičil ty čísla Kantaru. On záhy na to vyšel jiný průzkum, kde najednou ANO mělo, já nevím, jestli 7 nebo kolik procent volebních preferencí míň. Myslím, že hlavně náš problém české politiky a médií je, že tady máme moc agentur, který chrlejí moc volebních
0: průzkumů. My to hlavně přeceňujeme.
1: A hlavně tím, jak se s tím mediálně, nebo hlavně to, jak se s tím mediálně pracuje bez kontextu. Tak. A prostě za jeden týden dokonce ve stejném médiu si přečteš, jak jedna strana posílila záhy, jak oslabila a máš tam vždycky důvody úplně jako perfektní a je to samozřejmě celý směšný. Každopádně...
0: A hlavně všichni jsou vítězové vždycky. Jo?
1: Jasný,
0: to je základ. Ale přepaluje se to, protože jednak my nekoukáme na trendy a to je velká chyba. Druhák, nepřipouštíme si, že naštěstí český národ má úplně jiný starosti a neprožívá to a nechci děsit mnohé, jo? Já chápu, že teďka ta statistika, sociologové, výzkumy se začínají stávat disidentskou formou a vím, že jsem slyšel, že jsou to prostě špatné statistiky a občas ještě tolerovatelné statistiky.
1: Nesprávný. A já ti řeknu proč, protože na základě nesprávných statistik si občané můžou začít dělat nesprávné názory a jak víš, Petr Fiala vyhlásil boj nesprávným názorům, takže...
0: A je fakt, že národ ho pochopil a sleduje to méně a méně, myslí si své a své a jenom se tak trošku, už se ani neptá, kdy bude líp, ale začal se ptát, aby aspoň jako něco nechali a neosekávali. Jo? Takže já jediný v podstatě mé poučení z mimořádné schůze je, že si myslím, že to je opravdu jako... Blbě pojatý nápad, který ve výsledku spíš uškodí, protože jediný, koho posílí, tak tvrdá jádra, ale ty mají stejně jasno. Ty prostě po sobě střídavě každý den házejí nějakou perličku, kdo je větší hospodářské zvíře a kdo menší ve vší úctě k hospodářským zvířatům. A vlastně nás ostatní to spíš odrazuje a uvědomujeme si, že co si nezařídíme my sami, to nebude. Já jenom si říkám,

0: jestli někde za křovím nečíhá někdo, kdo klasicky dva se perou, třetí se směje, začíná promýšlet o nějaká jména, nějaké kandidáty, nějaká témata a říká si, když jste si vzali Danušku, najdu si jiné sluníčko, někoho, kdo je podobně chytrý, nadaný, šikovný, dokáže dělat dvojrozhovory sám a sám se ještě sledovat a pochválit. A jinými slovy, jestli prostě stále nesní o nějaké třetí síle, protože řekněme si, že čím víc bude téhleté paralýzy, a ty to znáš velmi dobře, protože máš rád Itálii a Itálie si to dost prožívala před Meloniovou, tak ono to fakt může pomoct někomu třetímu, kdo prostě si veme od každého něco a řekne, tak za prvé klid, za druhý bude to věcný, za třetí, jako tady to vidíte na mém odžitým životě a samozřejmě zaměřím se na tyhle a na tyhle věci a bude to minimalistický, hospodárný, dejte mi čas.
1: Mě teď, jak jsi zmínil Danušku Nerudovou, tak jsem si vzpomněl na takovou hezkou ironii. Jan Farský se teď mediálně svěřil, že ho zablalo ego, když ho Danuše Nerudová vyšoupla z čela kandidátky STANu na základě průzkumu. Tak jsem si vzpomněl, jak vládní politici říkali, že hodnotová politika správná se nedá dělat na základě průzkumu. Tak mi to trošku zabolalo taky s Janem Farským, ale my tady dneska máme taky jednu složku.
0: Pojď.
1: No na tebe mám samozřejmě, máš mělkost názorového ukotvení.
0: Ale poslouchám rodinu, ženu, daně platím, vysávám, ne státní rozpočet, ale byt a přilehlé okolí, zdravím, ruce si meju, hele, utíkám rád do přírody, zatím neozbrojen a mám zryto, přátelé. Kdo z vás může slovy Jiřího Paroubka, zemědělce, říct, že máte na všech frontách zryto? Já mám. No, a nemám z toho žádné ryto, přátelé.
1: Zryto je i kolem vlády a už jste pochopili její mecenáši a nechali si udělat vlastní průzkum u agentury STEM a sice je to...
0: A to je dezinfo nebo není dezinfo slovy poslance Exnera?
1: Já nevím, dostaneme se k tomu, protože on je to spolek na podporu liberální demokracie, což mě pobavilo, protože řekněme, on je to spíš spolek na zvolení a udržování vlády u moci a prezidenta, protože je to ta samá parta, která podporovala současné vládní strany, ale diktovala jim, že se musí spojit do koalic, aby teda přetlačili číselně ve sněmovně Andreje Babiše. Potom podporovali zvolení Petra Pavla. Jsou to lidi, kteří současně se tam překrývají třeba s deníkem N. Prostě mediálně jsou to lidi, řekněme, vlivová skupina bohatých miliardářů.
0: Čili betonářská lobby, prostě zabetonovat poměry a nechat
1: to držet. Která si řekla, že liberální demokracie se nejlíp podporuje tím, když betonuješ svoji vlastní vládu a prezidenta u moci. No, ale oni už jsou z té vlastní vlády, lekli se taky tolik.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten Gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte fakta.
2: A tohle je taky fakt. Jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě Gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane redaktore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi Ivano vypadlo, ale všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudovou.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem. 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem je také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech. A já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzdát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak, Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. V Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se, že politika začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější. Chcete říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: No, tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím dalších 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, to jo, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to je, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Posloucháte Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: je věc můj.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod. Vložím ho do krabice,

jsem je dal do krabice, to se sice zatím neví. A doufám ale, že mi jednou přijdou vhod. Rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři. Budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla. Byl jsem to já a ne jelen.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi už 81. díl.
2: Probrali jsme 160 porodů.
1: No. A morálku paní Dulské. Přátelé, úplně nový díl Za stranu a za lidi můžete slyšet na rádiu Xaver, můžete slyšet na YouTubeovém kanálu Xaver Live, a nebo pro fajnšmekry s obrazem pro předplatitele na www.xtv.cz.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver je, a ne ledajaký je čtvrtek. To? Ty nám zavřít Tokio.
1: Zavřít Tokio?
2: Zavřít Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív tam začali soudit Babiše. Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okym.
1: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
2: No Xaver, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky?
1: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký hrozí volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro, svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako, že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální.
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okyho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebudete zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano,
1: a mimo jiné i hudebník.
2: Bubeník. Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnit, nebo zveřejnitelná je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A tak

0: takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav blav?
0: Blav blav blav blav blav blav. B, pardon, blav blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
0: Blav, blav. Jo, jo. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové. Naopak, chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
0: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
0: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda, a pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. května, to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
0: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
0: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
0: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
0: co to, no já to, to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
0: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
0: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
0: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to ne, jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíc po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Vidíte, kafe racer. To je kafičko. Jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že? Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku?
0: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho?
0: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej, v Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě, u nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo. Tomu asi se zabránit nedá, ale vepředu myslím, že ty první 200, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka, to je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí, to je jako chudák Eric Buell, Američan, mi vyrobil, mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
0: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
0: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
0: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
0: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
0: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
0: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
0: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
0: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
0: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
0: No, ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam i jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak, aby bylo jasno.
0: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
0: Šel.
1: Šel?
0: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle, nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle, nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom
0: už
1: záleží, jo?
0: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: No,
0: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo, ne,
1: ale... Já totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
0: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těchto těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
0: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprosto nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečil, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, panko, díku, nezlobte se, ale šílený.
0: No šílený, no tak já vybíhám v 16:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, já to samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
0: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne. Je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit. No a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
0: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
0: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, chápete? Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrďák, jsem měkej, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak dám, se nechte podívat. Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se s tím
0: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
0: no.
1: Blbě.
0: Co to
1: je? Molitan.
0: Je to Molitan.
1: Tak na to bych nepřišel, pane Koníku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. Hmm? A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Kurecký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak lidé v izolaci budou moct příště volit. Plánuje válek. Omezení se nyní týká asi 10 000 obyvatel. Jak je to možný, že oni u některých lidí řeknou, že nebudou volit? I ten, kdo leží na smrtelné posteli, přece má mít možnost volit, ne?
1: To jo, když leží na smrtelné posteli s něčím, nějakou standardní nemocí, ale i třeba dneska, když je člověk na nějakým, má nějakou nemoc velmi nakažlivou, já teď přesně nejsem schopen to asi vyjmenovat, co, ale tak je prostě nemá přístup k tomu, aby mohl volit. Ani za ní nemůže přijít nějaký ten s tou urnou. Tam se to udělalo při těch minulých volbách, kdy tady bylo 100 000 v tu chvíli lidí na různých karanténách, izolacích a podobně, když ten covid řádil v tom maximální míře, tak se udělaly takové ty varianty, jednak to volení z toho auta, jak se to házelo přímo z okýnka, a jednak, že chodili ti komisaři v těch kombinézách, ti kosmonauti, to máme přišli a vy jste jim to teda tam hodili, ale v situaci, kdy se to týká 10 000 obyvatel, je to vlastně 6 000 obcí, to by znamenalo skoro jako, předpokládám, že to tak nějak jako průměrně rozprostřeno po celé republice, že každé to městečko, vesnička musí mít toho jednoho kosmonauta, který bude obcházet toho jednoho člověka třeba, který zrovna ten covid chytil, tak se
0: jestli
1: to asi usoudilo takhle. No, je to diskutabilní určitě, protože on je omezen na volebním právu, tady se chodí za vězni do věznice, aby si mohli odvolit, a člověku, který jako nic neproved špatného, jenom prostě na něj někdo prsknul bacil v tramvaji, tak to umožněno není. No.
0: Divím se, že na to nešli z druhé strany, že neřekli, musíte mít respirátor a přijde za vámi domů normálně ta mobilní volební komise třeba, nebo něco takového, ale říct, ať raději nejdou k volbám, mně nepřijde tak nějak hezké.
1: Jestli jsem to dobře pochytil, tak oni inzerovali, že by to chtěli nějak systémově řešit do budoucna, aby takovéhle případy nenastávaly, úplně nevím, jak se to dá tedy obejít, ale zase jsem viděl ta čísla z těch minulých voleb, kdy právě se to týkalo potenciálně 100 000 lidí, a mám pocit, že výsledek byl, že z těch 100 000 nakonec odvolili jak v těch autech, tak prostřednictvím těch kosmonautů, tak odvolili 1000, jo. Takže jakože ty lidi přece
0: jenom... Pane Korecký odvolil jeden.
1: Já vím, že to je věc principu, ale jenom jakoby, že ten efekt, jakoby ty vynaložené peníze, které to muselo stát spoustu, tak jako by využilo 1000 lidí. Já vím, že demokracie se nedá zaplatit, jakože to je prostě právo člověka volit.
0: Ta se nedá zaplatit. Ani no. Nakoupit přes Lipskou burzu. Případně. Tak, jsem normální a nebudeme dělat nic. Jaká jsou nejpodivnější hesla kandidátů do Senátu? Taky dobrá výstavka tohleto, jak jsem viděl. Co myslíte, takové jako, když si někdo napíše, jsem normální Daniela, může to zabodovat?
1: Tak my se na to koukáme tady z Prahy, že nevíme třeba, nebo leckdo třeba vůbec neví, jaká Daniela, co, jaká jsem normální. Já předpokládám, že ona, to je paní Kovářová, tady někde v tom plzeňském obvodu, že to tam asi nějakým způsobem je nějaká tečka za její kampaní, že tam asi lidi tuší, že kdo je ona a co to znamená, protože ona tenhle ten svůj kurz, zrovna tohleto jako takový ten ochrana toho starého normálního světa před nějakými všemi těmi bláznivými izmy, které sem chodí, tak jede dlouhodobě, že tak na tom se profilovala, takže tohle to beru jenom takový jako headline z jejího pohledu, ale že tam těch dalších věcí bylo, každé noviny otiskovaly, nebo televize, je takový ty nejbizarnější, a skoro nikdo se nikde neprotnul, protože těch věcí bylo tolik, jaké jsou to ty obecní volby, tady mluvíte teda o senátních, ale v těch obecních je to totéž ještě horší samozřejmě, protože v těch obecních to jsou ty jednotliví zastupitelé nebo kandidáti a ti si dělají tu kampaň doma někde na koleni. A skutečně jako kreativita nezná vůbec mezí a objevily se tam neuvěřitelné věci a skutečně výstavka toho, že jsme tam měli, u nás jsme měli, jednak já jsem z Kladna, tam je velkým hitem samozřejmě lídr místního ANO, František Bureš, který je všude na plakátech, tak to je taková jako vtipná věc, ale že tam bych řekl, že by z něj měli udělat dvojku a někoho dát před něj, ale to je jejich biznis. Ale měli jsme tam věci jako nějaký brněnský, v nějakém brněnském obvodu, si udělali hlavní heslo z toho, že nepřipustíme zrušení nějakých místních autobusů, a v životě nikdo neřekl, že by se ty autobusy měly zrušit, jakože že si tam lidi vymyslí úplně, nebo ta kandidátka té topky, jak tam, nechci to tady ventilovat úplně, jak tam mluví o tom orálním sexu, že nabízí něco a pak teda se za to omlouvala, že to asi trošku přehnala, to bylo na plakátech normálně, jako, ono to bylo řečeno jinak, ale o něco expresivněji. Ona je nezávislá s podporou TOP 09, ale
0: a nabízí to bylo v Domažlicích někde, tuším. Sex jako
1: no, ona to tam jako tak nějak jako, no.
0: Jako za hlas, nebo?
1: Jestli chcete, a to tam bylo jakoby vyřčeno. Takže jako, že to jenom jako ukazuje, jak ty lidi prostě si tu kampaň dělají doma sami, tak jako, že každý má tu hranici někde jinde, jak vkusu, tak nějakýho.
0: No obecně ta kampaň letošní, protože ta končí za hodinku a půl a začínají volby, tak tu hodnotíte, jak byla ostrá, byla špinavá, byla klidná, nebo jaká byla?
1: Tak na té místní úrovni to byl takový ten mix mezi těma čističkama, chodníkama a do toho se míchaly takový ty celoplanetární věci, jako ten Putin a válka, energie a tohle, no ale pak to ty partaje pojaly tak jako, že tak Andrej Babiš to pojal celý jenom na svůj obličej hlavně a pak to teda už trošku se přešli na ty nižší, ale koalice Spolu zase tato jela přes jednak nejdřív přes toho Putina, Babiš, dva agenti v nové podobě, nebo jak to bylo, to byl úplný bizár, jako jak to souvisí s komunálníma volbama a pak takový to právě zařídili jsme vám zastropování cen energií nebo Tomio Okamura, že zařídí konec drahoty jako přes hlasy v komunálních volbách, to vůbec nevím, jak se dá zařídit, teda jo, to i kdyby měl primátora, nebo já nevím koho, co, tak nezařídí nic samozřejmě, ale tak.
0: Ale nic zásadního, něco jako Kubicil zpráva, nebo něco takového?
1: Jako ústřední téma tam nebylo tam ani takovýto téma, který by měl mobilizovat k tomu, jak právě si Andrej Babiš snil a Tomio Okamura, že to bude to referendum o téhle vládě, jak to, kdy se Jiří Paroubek dokázal udělat se zdravotnickými poplatky, že úplně převrátil ty volby, tehdy krajské na ruby, že z krajský voleb se stalo skutečně referendum o Mirku Topolánkovi a bylo to ta tsunami oranžová, tak to se nepovedlo. No. Tak proto si myslím, že tady že se nedá čekat, že by jsme v neděli slyšeli, že tady vláda leží v prachu cesty a podává demisi.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský. Já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozpolupné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
2: Dobře, ale ten princip,
1: no je to
2: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
1: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, zaprvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
2: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
2: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
2: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní.
1: To my víme, ale tady jde o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
2: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
2: V parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
2: pořád.
1: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bezhlavě, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále. Mm-hmm.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Že já jsem se rozhodl, že si požádám o status vyžírky.
2: To jsme dva a já už jsem si zažádal, akorát tomu neříkám vyžírka. Já si zažádal jsem si o status umělce.
1: To je to samý.
2: A víte proč? Protože ve mně hoří talent velký umělecký, ale veřejnost to zatím nedocenuje.
1: No, tak to docení...
2: Tak to docení daňový poplatníci.
1: Kačky, ne? No jasně, no to ježišmarja. To je jako...
2: A to se sejdem, teda v jedný správný skupině, podívejte se. Nebinárko.
1: Víte, kdo je na tabulici?
2: Umělec, neznámý umělec, ne?
1: Neznámý umělec.
2: Nebo umělkyně.
1: Umělkyně nebo nebinární umělátko.
2: Jo.
1: Který si žádá o status umělce.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
3: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží,

0: to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný, jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu a potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČEZ, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus. A nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
0: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou, ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
0: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
0: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje. Vzhledem k tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: nechtěli
0: my.
1: Nechtěli být Čechama.
0: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu, a Skandináci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazimonopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A Ona ta, to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
0: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že protože Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČES, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČES se stal plně státní firmou?
0: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhle tím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozpílené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono je vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přeci jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm-hmm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem, no, a tak dále.
1: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět.
0: Jo,
1: tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahé ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou. Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Severe, na mě sedlo zlo, nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem to taky čet.
1: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na X.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamizolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to budete, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom?
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo, jo,
2: no,
1: jo.
2: To už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo, no jo.
2: No jo, plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne, ne, ne, ne. Ale jsou tací.
2: Hmm?
1: Já znám paní, která se mazlí s hadem.
2: A to je krásný zvíře, to je bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů.
2: Hmm.
1: Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo toto, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často

0: častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
1: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. No, je třeba vidět. Další důležitá věc jsou vše známy z jeho prvního období. Není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
0: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů, přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte dvě možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak. Tady...
0: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
1: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezná, oni jsou dvojčata. To, oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
0: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
1: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné deště. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, Proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme stokrát namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že se nechystáte útok? To je zrcadlo, je efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
0: A přijde preventivní válka.
1: A přijde preventivní.
0: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
1: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný. Jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokázal mu to byl jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my to barák postavíme spolu. Se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
0: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Když v minulosti, když zmíníme minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
1: Ale co tam první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. To znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehdy Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v tom roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
0: Spojené státy americké. Takže souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, a neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
1: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nulandová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co peněz. No.
0: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
1: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
0: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
1: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
0: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
1: Myslím, že už zítra.
0: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
1: Zelensky bude za dveřma.
0: Bude, bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
1: Je vidět, že už ztrácí glanc. No, tohle by neměl dělat. No, budiš,
0: neměl by tam jezdit.
1: Neměl by tam. Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíčka bát. Představit si, že budou čůrat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám. To by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
0: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
1: Ne,
0: co má dělat?
1: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, ale by se říct na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
0: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
1: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
0: To by bylo krásné, je to i reálné?
1: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
0: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
1: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
0: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
1: Bylo by to hezké.
0: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Pane prezidente, díl čtvrtý. Dobrý den,
1: dobrý
0: pane
1: den.
0: Prezidente. Václav Klaus je naším pravidelným hostem. Vy jste použil před chvíli, pane prezidente, termín plnohodnotné politické strany. Co to je taková plnohodnotná?
1: Tak plnohodnotná politická strana
0: je třeba kdo?
1: V ideovém slova smyslu. Dobře definovaná politická strana, která zastává nějaký světonázor a těch je pár, a proto tak myslím, že by mohlo být pět politických stran a ty by měly mezi sebou soupeřit, když nám vznikne 40 stran nebo 60 stran nebo něco takového. Já jsem dostal včera nevyžadanou nabídku od jedné politické strany, já snad asi nebudu říkat, jak se jmenuje, abych nepoškodil jí před volbama. Vy jste se mnou mohli soudit, že jsem jí poškodil.
0: Tak můžete naznačit nějak, jestli to není nějaký blok třeba, že?
1: Je to hnutí určitě.
0: To hnutí.
1: No a myslí si, že máme špatný politický systém a že bychom měli převzít systém z jiné země. A přicházejí s tím, jak to v jejich ústavě je napsáno. Ale to není ta pointa. To samozřejmě není možné nic takového. Ale pointa je, a to já myslím něco o těch stranách vypovídá. Byli bychom velmi rádi, kdybyste za naší stranu kandidoval. Opakuji, včera 21. července přišel tento dopis. Můžete si vybrat kterýkoliv volební kraj, kterékoliv místo v České republice a můžete si vybrat kterékoliv místo na kandidáce. To já nepovažuji za plnohodnotnou politickou stranu.
0: To je plukovník.
1: Prosím?
0: To je plukovník.
1: Plukovník není to plukovník. Jestli myslíte toho našeho hrdiného bojovníka s korupcí, pana plukovníka, tak ne, tento není. Já myslím, že ten by věděl, že je bezcenné.
0: Mě tak to řekněte, pane prezidente.
1: Ne, to neprozradím.
0: Tak. Neprozradíte. A ty si to... No a tak se ještě jednou zeptám. Můžete být konkrétní, kdo je plnohodnotná, nebo co je plnohodnotná strana? Z toho, co říkáte, tak jsou to komunisté asi.
1: Ano, komunisté jsou plnohodnotná strana, jakkoliv jsou odvarem svých původních komunistických myšlenek. No ale všechny ostatní strany se skoro snaží, aby pokud možno žádnou ideovou myšlenku nevyslovili a aby se pokud možno nezapletli do žádného z velkých témat současnosti, která vyvolávají spory, protože mají obavu, že by postráceli část voličů a proto k tomu nebudou radši nic říkat. Takže já myslím, že naše volby nebudou o covidu je nesmysl, aby byly, to mají řešit lékaři, ale aby o covidismu neboli o tom, jak
0: státy... O covidu státy... je teď olympiáda celá.
1: Ano.
0: Pane prezidente, ale vy jste řekl teda jednu zajímavou věc. Říkáte, že žádná z těch stran nechce se zapojit a nechce říct žádnou jasnou. SPD naopak se vyjadřuje úplně ke všemu.
1: SPD, já, no tak jestli ke všemu to
0: přeháním to dobře, ale ke čemu
1: věděl, ale já myslím, že SPD si z těch velkých témat současnosti správně, podle mého názoru, zvolilo dvě témata jako nosná a toto téma hraje. No, na straně jedna je to odmítání praktik covidismu vůči svobodným občanům naší země a vyjadřuje se zásadním způsobem k Evropské unii a k násilné denacionalizaci Evropy a tak dále. To já myslím, že dělá dobře a to jí dává velkou šanci, že někdo z rozumných voličů, který ví, že tato dvě témata jsou jedna z těch vele témat současnosti, tak já myslím, že může tu stranu klidně volit a udělá dobře.
0: No, teď bych navrhoval, pane prezidente, abychom udělali naše oblíbené tradiční sportovní okénko, které se nám minule, a to si můžeme tady upřímně říct, povedlo. Zajímá vás olympiáda? Sedíte u televize, když to běží?
1: Ještě to neběží.
0: ale když běží nějaká olympiáda a že už jste jich zažil, tak se ptám, jestli v tu chvíli sedáváte u televizní obrazovky,
1: protože... No, já bych řekl, že málo. Já myslím, že sedávám u televizní obrazovky i to málo. V případě, když jsou cílená mistrovství nebo turnaje, kde hraje pár mužstev, vy máte přehled, jaké jsou, o co tady jde, sledujete, co se odehrálo včera a před týdnem. Olympiáda je takový chaos všeho možného i nemožného a navíc prostě jako všechno je to zase špatně. Prostě jak houby po dešti, tam přirůstají sporty, které jsou přidávány k olympiádě a nikdy na olympiádě nebyly minoritní okrajové sporty. Takže myslím, že za celek olympiády ztrácí kdokoliv, jakýkoliv přehled a mě ta olympiáda nezajímá. Mě tak může zajímat ve dvou, třech sportech. Olympiáda je pěkná v atletice, kde máte individuální závodění a ten týden, kdy je na olympiádě atletika, je nekonečně lepší než týden, kdy je tam plavání, které není tak viditelně dramatické jako ta atletika. Nevím, možná bych se podíval na nějaký kolektivní sport, ale jinak mě ta olympiáda opravdu málo zajímá, ale ten teatr, který se kolem ní hraje, to přestahuje už všechny meze.
0: No a ještě k té naší výpravě, která je teď v Tokiu. Pan premiér Babiš považuje za skandální, že do Tokia letěl nenaočkovaný lékař. Má na mysli lékaře naší výpravy. Teď tam ještě někoho nakazil v tom letadle, nebo jak to bylo. Tak co si myslíte o tomto samotném faktu? Je to skandál, není to skandál?
1: Podívejte, já možná řeknu překvapivý výrok pro někoho, protože jsem všeobecně známým odpůrcem očkování a pokud mě nepřikovají řetězem a nenaočkují mě ve stavu nějaké nevím čeho, nepříčet na svého, tak se očkovat nenechám, protože nevěřím těm vakcinám a zejména si nemyslím, že na nemoc tohoto typu je to potřeba. To říkám rezolutně jako úvodní slovo, ale kdybych náhodou chtěl být lékařem olympijské výpravy, za každou cenu bych se chtěl prodrat do covidově složitého Tokia, měl bych na starosti nějaké konkrétní sportovce a tak dále, tak pak bych se samozřejmě očkovat nechal a od toho člověka, že to neudělal, je to neuvěřitelná drzost a já proti ní nemám slovíčko omluvy. Ale říkám to jako někdo, kdo by se očkovat nenechal, protože i kdyby byl náhodou lékařem toho či onoho sportu či sportovce, tak já bych řekl, sorry, jestli mám být očkovaný, tak já tam na tu olympiádu nepojedu, přijdu o patřičný obolus peněz, který mě vyplatí Český olympijský výbor, ale ponesu to hrdě a nepojedu tam. To je celá debata, takže ano, i já se přikláním k těm, kteří se tváří rozhořčeně na toho pana doktora.
0: No a já tedy si dovolím, pane prezidente, v této věci říci, že děláte chybu s tím očkováním, protože kdybyste se nechal očkovat, tak byste mohl vyhrát tenisky. A kdybyste měl velké štěstí, tak ještě iPhone.
1: Já myslím, že bych mohl jít z Tokia.
0: No ne, tak to teď běží, já nevím, jestli to víte, ale lidé se mohou jet jakási loterie, když se necháte očkovat, tak vyhrajete, ono jsou to nějaké Nobel tenisky, já to možná říkám špatně, ale jsou to v podstatě tenisky, a nebo iPhone. Je to to cesta, jak ty lidi přivést k očkování, nebo je to
1: výsledek? Možná, že někdo pro někoho ano, ale já myslím, že tudy fakt cesta nevede. Myslím, že našim zdravotníkům v tom širším slova smyslu se podařilo prostě nepřesvědčit českou veřejnost nebo přemýšlivou část české veřejnosti o genialitě toho očkování, nezbytnosti toho očkování. a tak dále, takže je určitě spousta lidí, kteří se očkovat nebudou chtít dát a já se jim prostě nedivím, v žádném případě se jim nedivím. Já nevím, já nejdřív prostě nás všechny zaujalo, že dvě dávky, nejdřív se jedna zdála docela dobrá, pak najednou dvě dávky, teď najednou tři dávky, že? No a teď je úplně jasné, že bude potřeba se očkovat jednou, dvakrát za rok na covid, na zbytek života každého, kdo tuto nějakou ochranu bude chtít docílit, nevím. Já jsem dneska se velmi pobavil, když jsem si přečetl zprávu Bílého domu. Bílém domě oznámili, že se covidem nakazilo několik plně očkovaných pracovníků Bílého domu ve Washingtonu. Ano, teď všichni slyšíme ty případy, nakolik to funguje, nakolik procent to funguje, nefunguje. Pouze to někdo nechce slyšet.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xa.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksaveri.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotačením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu. Ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb.

0: opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu, a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
1: Ano.
0: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
1: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží, a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
0: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím. Oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
1: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
0: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
1: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
0: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
1: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
0: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
1: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
0: Dobře, ale já mluvím o té části
1: opozice.
0: No, opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
1: Tak za prvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé, patří k takzvaným znevýhodněným regionům, to znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
0: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
1: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
0: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
1: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
0: Přesně ano, a tak. Celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
1: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
0: Česká strana národně sociální.
1: Jasně.
0: Jedna mimochodem z nejstarších.
1: A... Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
0: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
1: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
0: Aby bylo jasno.
1: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
0: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
1: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii, A bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
0: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
1: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo Stačilo, ale je to Spolu, koalice Spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
0: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODSku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
1: ODS?
0: Ano.
1: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
0: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
1: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cena se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
0: Mm-hmm. A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
1: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
0: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
1: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
0: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
1: Den.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Dnes díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
1: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
0: To je hezký, že?
1: Je to parádní.
0: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
1: Je to tak.
0: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
1: Zneklidnilo vás to trošku?
0: Tak trošku jo.
1: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
0: Hojnost, to je oficiální pojem?
1: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
0: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
1: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
0: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
1: jednoznačně,
0: to tak?
1: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
0: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
1: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
0: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
1: Jednoznačně.
0: Potvrzujete?
1: To platí.
0: Podepisujete krví?
1: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
0: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct. A nejedná se o virtuální zlato.
1: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď se nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
0: A adresa zní?
1: Adresa mailová zní.
0: No, pane Blášku.
1: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
0: No, tak to zkuste.
1: Je to mince X.
0: Je to zlato, zavináč.
1: Mince X.
0: Mincex.cz. Do příště.
1: Naučit. Jednoznačně.
0: Jaké jsou prognózy?
1: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
0: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
1: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
0: Za trojskou unci, což je skoro...
1: Násobek.
0: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
1: 3250 řeknu třeba.
0: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
1: Já to poslouchám.
0: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
1: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
0: V rozbouřeném světě.
1: V rozbouřeném světě.
0: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
1: Co udělá? Všichni bychom si to přáli. Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
0: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
1: Ano.
0: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
1: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
0: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
1: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
0: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
1: Děkuju, uzavdívám se.
0: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
1: Ano.
0: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
1: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40% zvýšení cenové hladiny. Přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
0: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
1: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
0: A tím zdražuje všechno.
1: A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
0: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
1: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které
1: ono
0: roste. Naopak, které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
1: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano.
0: A za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano.
0: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
1: ano.
0: peníze,
1: ano.
0: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Můžu říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu se dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
4: Play as time goes by.
5: Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
4: I'll hum it for you. Da da da da da da da.

0: že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
1: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
0: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
1: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
0: Pane doktore, máte rád Rusko?
1: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
0: opustíme
1: hrdý.
0: Opustíme laciné odpovědi.
1: Ne, to není laciné.
0: Jste proruský politik, pane doktore Reichl.
1: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
0: To, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 000 000 lidí je pod hranicí chudoby, 2 000 000 na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
0: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
1: Nesouhlasím, no.

0: Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
0: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu. Ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
0: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
0: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
0: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí. A právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
0: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
0: Já jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
0: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
0: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
0: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicióznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takhle to, je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
0: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
0: Ne, já jsem dneska v opozici vůči vám, ale
1: no ne, no tak...
0: je to tak. Já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Pákš, dostavuje si to s Rosatomem za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
0: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
0: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to spočítané.
1: Jedna to, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
0: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
0: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
0: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
0: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
0: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
0: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
0: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
0: Určitě.
1: Ale my přesto, my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
0: Ano.
1: O čem to svědčí?
0: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
0: Chytrej možná, ale skorumpovaný zcela jistě.
1: Myslíte?
0: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předaly ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do Poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
0: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je... progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet a on by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu, a lidé, kteří to udělali, na prvním místě pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Nashledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Když si tady přineslo na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

Dal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
1: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
0: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
1: Mně tady vůbec dobře.
0: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
1: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
0: noci,
1: voci.
0: No, moc,
1: co, holci?
0: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
1: No dneska nic moc, já tak na trojce.
0: Ale?
1: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
0: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak tíhnete, to vám řeknu.
1: No vidíte to a mladí ne.
0: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
1: No.
0: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
1: No.
0: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
1: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
0: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
1: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
0: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
1: Neznám.
0: No on kdysi otextoval známou melodii ta. A teď co to je?
1: To je, no, není to malá noční hudba?
0: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
1: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
0: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
1: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
0: Opravdu, ještě další dovolená?
1: No, dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
0: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
1: No, jednoznačně.
0: Jak moc to chcete vědět?
1: Na stupnici od 1 do 10, 12.
0: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco. Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
1: Jo.
0: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
1: Ne.
0: Od vás.
1: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
1: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... Překročilo 7.
1: Fakt jo.
0: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
1: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
1: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
1: Jo.
0: A to je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho 4. večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadí v letadle?
1: Ne, bude to V zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste. No,
1: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor.
0: Určitě.
1: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
0: Ne.
1: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout.
1: Jo, jo.
0: Jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
1: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
0: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karlo, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
1: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
0: Kdo?
1: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
0: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
1: No.
0: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
1: No.
0: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
1: Tojtojky.
0: Tojtojky.
1: Yeah.
0: Tojtojky.
1: A vy jste nešel na tojtojku?
0: Mně to dělá problém.
1: Proč pak?
0: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
1: Tak to já nechápu.
0: Jak to?
1: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
0: Fakt? Tak
1: no.
0: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
1: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
0: A jak pronájem? Abyste ji vlastnila?
1: Ne, to se pronajímá na akce.
0: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
1: No.
0: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
1: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
0: jo,
1: to tak
0: akcích.
1: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
0: Paní Karol, to je fakt jako divný.
1: Není.
0: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
1: No, jaký?
0: Mě to evokuje Naked Attraction.
1: Čeho?
0: Naked Attraction.
1: No.
0: A kvůli tomu tam nechodím.
1: Jo, a co to je?
0: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvary úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
1: Jo.
0: A zvedá se ta přední stěna, prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
1: Jo, jo.
0: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělý zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru.
1: Jo.
0: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
1: Já myslím ovládat, že jste neměl dobře situovaný, ne. Abyste to přepnul.
0: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
1: Tak to musela být pěkná paní.
0: Jako no, šikovná
1: dcerka.
0: Ale do poslední chvíle jste se to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje, ale byla vyřazená.
1: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
0: No. No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
1: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět noučatům. Babičko, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
0: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
1: Jo.
0: No. Protože tam jsou i všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa.
1: Fakt?
0: No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojka.
1: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
0: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
1: Nebo ani jeden.
0: Nebo ani jeden.
1: Jo.
0: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
1: Ty bláho.
0: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
1: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
0: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
1: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
0: Karol,
1: tu placatou.
0: Já tuším, kam já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
1: No, protože jak jdete a svítíte si.
0: A baterka tam svítila několik.
1: Dokud nezapadala.
0: Tak.
1: No.
0: Tak.
1: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako půjdou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
0: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
1: No.
0: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
1: Ano.
0: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
1: No.
0: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím co všechno. A dávali se tam načtení různý knížky na provázku.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak.
1: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
0: Vykopat.
1: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
0: Ano, a vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a muselo se to zasypávat vápnem.
1: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
0: Tak bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak... Máme teda téma, dneska to vám řeknu.
1: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
0: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
1: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
0: Z toho 3 moje. Ale jo, neumím si to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, které svítí třeba týden.
1: Jo, to je pravda.
0: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
1: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
0: No. No, máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
1: jsme tak zhruba
0: trampové,
1: stejně staří.
0: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to
1: tojtojku.
0: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
1: Jo, a co by to mělo být?
0: Včera, dnes a zítra.
1: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
0: Oh.
1: To se držte stolu.
0: Kdo má narozeniny?
1: No, co pak, kdo, ale co?
0: Co?
1: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
0: 20 let už to vysílá?
1: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
0: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem... na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
1: Já nevím.
0: Nekoukáte taky?
1: No. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
0: No jo, to jo, máte to, pravdu.
1: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladej, pak se postupně vypracoval až na majera.
0: Jako Honza Zeman.
1: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
0: Růže pro Zemana.
1: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
0: Fakt takhle.
1: No.
0: To je ale neuvěřitelné.
1: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
0: Ne, tady je tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
1: No vidíte to.
0: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
1: Za nějakou podobnou úchylku.
0: Ne.
1: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
0: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
1: Fakt jo, to je dobrý.
0: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
1: Flígr Konečná.
0: Opatrná.
1: Jo, opatrná, ano, opatrná Flígr, ano, ano.
0: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
1: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
0: Knotek.
1: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
0: Doktor Drahota.
1: Inspektor, nebyl on inspektor?
0: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
1: No, nedáme, no.
0: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
1: Paní Jechová, na to nemůžeme Nobíž, zapomenout, paní... na kvůli ní to tam málem skončilo.
0: No jasně.
1: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
0: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
1: Jo, to já taky.
0: To, je to fakt dobře napsané, že?
1: Jo.
0: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
1: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
0: A je to poučný v něčem?
1: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
0: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
1: Hele, já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
0: No, to je to poslední, ne?
1: No, právě.
0: No a vy ještě u něčeho máte něco takového, já bych to hrozně chtěl slyšet.
1: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky, umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
0: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
1: No tak tohle zrovna neznám.
0: To zrovna neznám.
1: Ne.
0: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
1: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
0: Takže neumíte ani Maralíka?
1: Ne.
0: A toho umím já, představte si.
1: Kdo to byl?
0: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
1: Neznám.
0: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá, nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit, krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
1: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
0: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
1: Jo, tak
0: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
1: To neznám, no ale to pěkný.
0: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
1: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
0: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
1: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
0: Jak to?
1: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
0: A co tam bylo?
1: Já nevím, no, nějaký ty keci.
0: Ještě jste to nečetla?
1: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
0: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
1: To já si to neříkám, já znám ženský.
0: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
1: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
0: Já si myslím, že se sněmovny podá.
1: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
0: Jo, takhle.
1: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
0: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, Ježíši.
1: O jeden.
0: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
1: Teď už ne, to je pravda.
0: No.
1: No právě proto, že si všichni zatopí. Tím ona, tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
0: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
1: Vidíte to? Aha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
0: No, ale my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
1: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
0: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Hmm. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem
1: Pardon.
0: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
1: Jste pokřtěnej, Xavere,
0: ode dneška. To já jsem paní Karol, já nemám
1: nebudete žádný. Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
0: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
1: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
0: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
1: I pro mě.
0: A myslím, že se vám povedl, ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraji tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
1: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
0: Jasně.
1: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
0: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale a začíná mě to právě chladit trošku a nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
1: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
0: No, paní Karol, když už se toto stane,
1: ano.
0: Tak nic nedělat, nic nedělat.
1: Ne?
0: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
1: Věštit z rozlité vody.
0: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
1: Jo.
0: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky. No. Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
1: Ano.
0: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
1: Počkejte, tady je čtyřka velká.
0: No to je velká čtyřka.
1: Ano, to je koalice Spolu.
0: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
1: to
0: Spolu.
1: To je koalice Spolu,
0: dobře,
1: tohle.
0: Dobře, takže to uděláme takhle.
1: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
0: No

0: scéna s Jáchymem Hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
0: No to určitě, to, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
0: Ne?
1: To už je moc.
0: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neumíral.
0: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
0: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodňový.
0: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
0: jo. Jo.
1: Možná... Na dobře situovaný. Děkuju, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
0: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
0: Já nevím.
1: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuju a nashledanou.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.
5: Odpočiň si.

0: vám Rádio Xaver.
1: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek,

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že v aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohly získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech, čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
2: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymykláte otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor, já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
2: Část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

a měl v hlavě zmatek. Vyhlásit bych chtěl státní svátek Kater.

0: Radio Xaver.
1: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čuji na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
2: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
1: Dobře, vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení, já to s dovolením...
2: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
1: ale to dá kdokoliv, promiňte, já dokončím tu otázku, ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
2: no,
1: a daňových poplatníků. Vy jste tak mě neuvedl, že to bude 800 miliard eur, podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
2: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tími 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
1: Máte na mysli NATO?
2: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
1: Jasně.
2: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli. Jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená,
1: a nemusíme chodit, jaký tak, jste vlastenec.
2: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.
0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident. Ne, že ne. Diskutuji.
3: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem vidím. Taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
3: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím, že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále, tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Jsem docela obyčejná ženská, úplně nenáročná. Vím, jaká jsem a beru všechny změny, které se mnou čas udělá, s hlavou styčenou. Nejsem typ, který by přemýšlel o plastikách. Já nikdy nebyla za krasavici, takže mi nějaká ta vrázka nevadí. Říkám s oblibou, že za čas nebudu potřebovat na prádlo valchu, protože ji budu mít na obličeji. Ale nedivím se, že se lidé na mě v nouzi obracejí. Nikdy jsem nedala najevo, že mi je zlé, že něco potřebuji. Radši bych si jazyk ukousla, než bych o něco požádala. Často dostávám otázku, kde beru ten hnací motor, co mě pořád popohání dopředu. Nemám žádný motor, nemám nic, co by ostatní lidé neměli. Snad jenom to, že si umím dělat legraci sama ze sebe, to mi pomáhá. Legrace je vzácná věc. Dokáže zázraky. A když člověk není odkázán ani v tomhle na druhé a umí smích vyvolávat sám, pak se mu opravdu lépe žije. Nikdy se nenudím. Dovedu se pobavit a zabavit za každé situace. Když zrovna nemám po ruce knížku nebo pletení, čtu si v lidských obličejích. To jsem se naučila už kdysi na kurzu frenologie, což je věda o lidských tvářích. Mými hereckými učiteli byla Míla Pačová a Ladislav Pešek. Mílu jsem měla velmi ráda. Byla to vynikající herečka, měla jít za kmotru našemu Jiříčkovi, ale bohužel velmi vážně onemocněla. Oba dva, jak Míla, tak Ladislav, byli lidé praxe, kteří mi dali spoustu cenných rad, jimiž jsem se celý život řídila. Ladislav Pešek mi vždycky kladl na srdce. Heleno, pamatuj si, role se staví od nohou. Podle chůze poznám, jaký člověk je. Když jde rázně, rovně, je to suverén. Když tiše našlapuje a snaží se být neviditelný, má problémy sám se sebou. Tohle všechno se dneska hodně používá při takzvané neverbální komunikaci. O člověku hodně řeknou ruce. Způsob, jakým si sedá, jak se na druhého dívá. Za velký hřích považuji špinavé nehty. Často kvůli tomu nadávám svému muži, který se věčně hrabe v hlíně a pak vypadá jako prase. Nehty jsou důležité u muže stejně jako u ženy. A kdyby se u mě ucházel o zaměstnání někdo se špínou za nehty, neuspěl by. Dělat legraci opravdu není legrace. Dělat si legraci z druhých je velké umění a může se do toho pustit jenom člověk moudrý. Taková legrace musí být velmi kultivovaná. Nesmí druhého urazit. Pamatuji si na jedno vystoupení, kdy jsem se sešla na jednom pódiu s Mildou Kopeckým a Baškem Šteklem. Vystupovala jsem po Vaškovi a on mě ohlašoval. A nyní přichází nositelka 10 metrů dámské šatovky Helena Růžičková. Sám byl hodně při těle a zřejmě měl radost, že je někdo ještě tlustší než on a odboural si po ukázáním na moje kila své vlastní komplexy. Když jsme se pak po vystoupení opět sešli všichni tři v zákulisí, tak Milda Kopecký Vaškovi řekl: Pane Štekl, vy si myslíte, že jste byl vtipný? Jenomže vy jste nebyl vtipný. Vy jste byl jenom sprostý. Protože člověk si v první řadě musí dělat legraci sám ze sebe. Kdyby tohle řekla paní Růžičková sama o sobě, pak je to vtipné, ale vy jste prase. A víc s ním nemluvil. Naopak legrace opravdu nastala, když jsem vystupoval.

vystupovala s odborníkem na zdravou výživu, svého času velmi populárním doktorem Rajko Dolečkem. Ten úvodem na jevišti řekl: Štíhlý jsem proto, že můj tatínek byl ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Po něm jsem přišla já a řekla: Já takhle vypadám proto, že moje maminka pochází ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Takový aplaus asi doktor Doleček nikdy nezažil a nejsem si jistá, jestli se z něho vůbec radoval. Moje slovenská kolegyně Eva Krížiková neměla pana doktora v oblibě, protože on se zasadil o to, že obezita se přestala brát jako nemoc a lidé, kteří jezdili do různých hubnoucích lázní, si museli své pobyty platit. Eva vždycky během roku přibrala každý měsíc kilo a pak to v létě o prázdninách jezdila schazovat do lázní. Iniciativa pana doktora ji připravila o pěkné peníze. Čtvrtek, 1. května 2003. Jo, tak dnešek se opravdu vydařil. Byli jsme s tátou sami, kolem nás pobíhali naši psi a my si povídali, prohlíželi jsme si fotky a vzpomínali jsme. Hlavně na naše cesty. Viděla jsem hodně zemí, přenádherné krajiny, skvělé historické památky, ale domů jsem se těšila, ať jsem byla kdekoliv. Už jsem se celá tetelila, abych konečně viděla pod sebou z letadla Prahu a když se mraky rozevřely a já ten mumraj věží a domů viděla, brečela jsem štěstím. Stejné to je, když se vracím autem, ať jedu z kteréhokoliv směru. Pokaždé mi vjezd do Prahy vžene slzy do očí a totéž prožívám, když vjedu mezi rybníky kolem Blatné, kde je teď můj domov. Mám ale hezké cestovatelské vzpomínky. Ty nejkrásnější asi na Kubu. Mám pocit, že mentálně jsme si my Češi s Kubánci velmi blízcí. Stejně jako my mají smysl pro humor, stejně jako u nás je jejich národním jídlem knedlo, zelo, vepřo. I když to jejich jídlo je trochu jiné. Selátko, zelí z juky a místo knedlíků boby, ale složení je velmi podobné. Na druhé místo bych dala Thajsko. Byla jsem tam s tátou a dodnes na to často vzpomínám. Je to pro mě osudová země. Už to, že její obrys se podobá slonovi a slon je jejich národním zvířetem, váženým a uctívaným. Připadala jsem si tam jako v pohádce. Strašně se mi líbily jejich restaurace. Ve velkém akváriu plavaly ryby, host na nějakou ukázal, oni mu ji vylovili a chutně připravili. Ráda ochutnávám v cizích zemích tamní národní jídla. Nechápu lidi, kteří v cizině chtějí jíst stejně jako doma. Velmi se ochuzují, protože přes jídlo se lidé dají dobře poznat. Ovšem je třeba držet se zásady, neptej se, co jíš. Já se dvakrát zeptala a dvakrát jsem se, pozvracela. Jednou v Číně, když jsem obdivovala nádherné škvarky, které byly všechny absolutně stejné, chutnaly výtečně a snědla jsem jich hromadu. Teprve pak mi řekli, že to byly pražené larvy. Po druhé se mi udělalo zle v Thajsku nad porcí překrásného křehkého masíčka, které mi náramně chutnalo. Ale jen do okamžiku, než jsem se dozvěděla, že tohle chutné maso je z krysy. Taky jsme probírali náš vstup do Evropské unie. Shodli jsme se s tátou v tom, že považujeme ty diskuze kolem za nemístné. Unie se tvoří podle územního principu. Kdo tedy je v Evropě, ten by měl být členem Unie. A my nejsme žádní, hej počkej, jsme správní lidé, správný národ. Kdo jiný než my bychom tam měli být, když myšlenka evropského sjednocení je od nás? A je už pěkně stará. Přišel s tím už v 15. století Jiřík z Poděbrad, který usiloval o jednotu evropských panovníků kvůli udržení míru. Dělali jsme si z toho s tátou trochu legraci. Řekla jsem mu, že Evropská unie bude čumět, až se staneme její součástí.
Vídeňáci protáhnou obličeje, až zjistí, že v cukrárně na Klatovské Výpadovce v Plzni mají mnohem lepší sachry než u nich. Jo, a k té třešni jsme se v podvečer vypravili a já prvomájovou pusu pod její rozkvetlou korunou opravdu dostala. Jo, táta se vůbec nebránil. Pondělí 4. května 2003. No, tak jsem zase v nemocnici. K obědu byla ryba, brambory a rajská omáčka. Miluju rybu, miluju brambory, miluju rajskou omáčku. Ovšem, nikoliv dohromady. Tak jsem oběd nejedla, ale naštěstí jsem měla nějaké zásoby z domova. Ostatně čaj a k tomu nějaké sušenky, to je docela pochoutka. Vizitu jsem očekávala, ležela jsem v převlečené posteli a dívala se na dveře. Na vteřinku jsem zavřela oči. Když jsem je zase otevřela, lekla jsem se. Nade mnou se skláněly hrozně velké bílé postavy a já měla v první chvíli dojem, že jsem se dostala někam mimo tento svět. Ale lidský hlas mě uvedl do reality. Jen klidně ležte, paní Růžičková. Poznala jsem pana primáře a ulevilo se mi. A bílé postavy z mého pokoje odešly. Během okamžiku ke mně vletěla vrchní sestra. Proboha, Heleno, co se děje? Měla úplně vyděšený hlas. Co by se dělo? Ptala jsem se nechápavě. Měla si oči v sloup? Hrozně jsme se všichni lekli, že umíráš. Úterý 6. května 2003. Marie přijela na čas. Včera volala, že bude v Plzni kolem 10. a taky byla. Koupila mi letní tričko. Doufám, že mi bude. Večer si ho vyzkouším. Je opravdu vedro, takže se tričko bude hodit, až pojedu domů. Přivezla mi taky veliké perníkové srdce, které po ní poslala Naďa Vocloňová. Srdce pro mě nechali vyrobit čarodějnice z Mostu, které k srdci přiložili několik archů papíru z pozdravy. Rozbrečelo mě to a ani jsem nezačala nadávat, jak to dělám jindy. Když na mě jde dojetí, řeknu rychle něco drsnějšího a dojetí přejde. Tentokrát nepřešlo a tak jsem papíry s mnoha a mnoha přáními a podpisy slzami úplně rozmáčela. Říkám si, jak je to vůbec možné, že lidé sednou a napíšou pár milých slov nějaké Růžičkové, kterou vlastně ani neznají. Jen viděli pár filmů, ve kterých hrála, nebo mě viděli v nějakém televizním pořadu. Ať se o hereckém povolání říká cokoliv, má jednu opravdu skvělou stránku. Otevírá dveře k srdcím druhých lidí. Ovšem jenom za předpokladu, že hrajete kladné hrdiny, že dostáváte od režisérů sympatické role. Některé herce lidé nenáviděli, protože hráli zloduchy a zmetky. Pepík Vinklář by mohl vyprávět, jak se na něho lidé úkosem dívali, když hrál v nemocnici na kraji města neschopného a zároveň všeho schopného doktora Cvacha. Věděl o tom své ota Ševčík, který hrával kvůli své perfektní němčině a asketickému vzhledu SSáky. Že bych zrovna já hrála všeobjímající ženské, to se teda říct nedá. Hrávala jsem pěkné symetriky, ženské od rány. Mojí nejkladnější rolí byla určitě Anna Urbanová v televizním seriálu Vlak dětství a naděje. Ale i ta nešla pro ostřejší slovo daleko a krasavice to nebyla ani náhodou. Ale byla to krásná role. A já jsem za ní panu režiséru Kachyňovi opravdu navěky vděčná. Zlá nebyla ani Škopková, kterou mi zase daroval Zdeněk Troška ve své trilogii Slunce seno. Vlastně to byla zlatá ženská, protože tuhle roli Zdeněk napsal podle své maminky, kterou má velice rád. Tak, těmhle ženským, všem těmhle ženským, vděčím za to, že mám před sebou krásné modré desky a v nich spoustu dojemných slov.
Mostecké čarodějky, čarodějnice, vědmy, věštkyně, šamanky a kouzelnice s nadšením a upřímnou úctou přejí nejproslulejší z českých čarodějnic Helence Růžičkové při příležitosti svého každoročního sletu a pálení čarodějnic na mosteckém hypodromu hodně dobrých letů a kopec zdraví. A následuje 16 listů popsaných přáníčky od rodin, od čtenářů mých knížek a diváků filmů a také od dětí. Ty místo přáníčka nakreslili obrázek nebo napsali své křestní jméno. Je to nádherné, mám z toho radost, jsem dojatá, prostě je to fajn, že jsou lidé tak skvělí a dovedou si i tehdy, když se baví, vzpomenout na jednu nemocnou herečku, která už dost dlouho nic nenatočila. Dám si ty desky s přáními pod polštář. Věřím totiž na to, že když je v něčem láska a cit, tak to pomůže od všech nedvů. Ti, kdo mi napsali, mi přáli hlavně zdraví. A tak teď budu mít všechna ta upřímná přání u sebe a hodně bych se divila, kdyby ani tohle s tou mojí rakovinou nepohnul.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaromír Wasserbauer je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan docent Jaromír Wasserbauer je jednak vysokoškolský pedagog, také vědec a muž, který to má zatraceně dobře v hlavě srovnané v oblasti té budoucnosti, co se týče tedy aut, neboli elektroautomobility. A což o to, on to má dobře asi srovnaný kde kdo, ale vy to ještě navíc umíte ty věci zargumentovat a vysvětlit. A věříte, pane docente, na to, že za pár let budeme všichni na této planetě jezdit jenom na elektroauta?
2: Tak to mi záleželo na tom, v jaký době se bavíme. Jako, co je to těch pár let?
1: 10-20 let?
2: Tak to rozhodně ne.
1: Rozhodně ne?
2: Ne.
1: No a to k tomu směřuje, ne?
2: Tak směřuje, jako jsou tam ty tlaky na to, aby to tak bylo, ale to rozhodně nestihneme.
1: Já jsem viděl vaši přednášku na YouTube na toto téma. Ostatně už jsme o tom mluvili spolu i ve streamu. V čem je ta hlavní slepá ulička té elektromobility?
2: Tak je tam jakoby spoustu problémů. Je tam problémy jak s dojezdem těch elektroaut, že pokud chcete velký dojezd, musíte mít velkou baterii. A pak další obrovský problém je ta vlastně recyklace těch baterií. Protože ať se teda někdy říká, že jako už je to vymýšlený, že už to někde nějaká firma jako recykluje, ale vždycky to je to něco, že dostanete nějaký vlastně odpad, s kterým se ještě jako moc neví, co se dělat. Takže jakoby těch problémů je tam víc, kromě třeba těch prostě praktických, toho dojezdu, té délky nabíjení, prostě je to něco, co trvá. Nemůžete mít najednou tady 1 megawattovou nabíječku, která by to teoreticky zvládla třeba za 5 minut, 10, ale to ty baterky by nezvládly, tak to rychle se nabíjí.
1: Vy jste mimochodem také odborníkem na energie. To by se tak dalo říct.
2: Snažím se o to.
1: Při troše fantazie.
2: Ano.
1: Ne, ale bez legrace. A to myslím spolu jako velmi souvisí. Je vlastně schopna ta, řekněme Evropa, nějakým způsobem uspokojit jednoho dne, kdyby všechny auta byly na elektriku, výrobou té energie? Jak to vypadá s tímhletím, ten poměr?
2: No, musela by přidat prostě energii, musela by přidat elektrárny k tomu. Jo? Je prostě vypočítaný, kolik by jsme potřebovali ještě dalších terawattů prostě za rok, když by jsme proměnili ty spalovací auta na elektrický auta. A to prostě je vypočítaný, že ve sestávající vlastně elektřinou, kterou dokážeme vyrobit, ať už jakkoliv, tak by to nešlo. Takže máme tolik elektřiny. No, aby jsme to teď třeba proměnili, i kdyby to bylo třeba v rámci 5 let.
1: Dobře, tak a spoléhá se tedy na co? Spoléhá se na to, že vy vědci vymyslíte auta, která budou té elektriky v uvozovkách žrát míň, nebo že...
2: Ne.
1: No tak počkej.
2: To už nejde.
1: Jak nejde? Všechno jde.
2: To asi jako všechno jde, ale něco je nepřekonatelné. Ty fyzikální zákony jsou nepřekonatelné. Jo, nemůžete mít auto, který něco váží, má nějaký odpor vlastně vzduchu, samozřejmě který se zvětšuje z rychlostí, tak má odpor valivej, hlavně těch pneumatik, to je velký odpor, tak nemůžete mít jako tu spotřebu nižší a nižší, až by třeba byla tak strašně nízká. Prostě tady se dostaneme třeba k nějakým 10-11 kWh na 100 km. Mm-hmm. A to je tak jako maximum, kam se dostaneme.
1: Dobře, ale elektrická energie jako taková je čím dál dražší. Mm-hmm. Speciálně tedy v Čechách. Tak jednoho dne myslíte, že zjistíme, že to ježdění klasickým spalovacím motorem v autě bude daleko levnější než na elektriku, nebo jak to vlastně bude?
2: Tak to by se stát mohlo, ale mám takovou obavu, že ten benzín a nafta se zdraží klidně uměle natolik, že to bude vždycky dražší než to elektrický.
1: No tak nám, vy máte tu přednášku, kterou najdou lidé na YouTube, mimochodem na vašem kanálu Jaromír Wasserbauer, to stojí za to si ji vyslechnout, tak vy to tam máte nějak spočítané. A docházíte vlastně k závěru, že to nemůže fungovat. Rozumím tomu dobře.
2: No, já tam mám jako ten hlavní závěr je toho, že tam je jako mylná představa toho, že ušetříme CO2. To je, protože to je vlastně ten celý cíl toho. Tady vlastně všech těch rozhodnutí, že nebudeme produkovat CO2.
1: A můžeme to tady teď krátce nějak vysvětlit?
2: Ano, protože v podstatě z něčeho získáváme vlastně energii. Potřebujeme získávat ať už z jádra, uhlí, plyn, samozřejmě solární panely, vítr, prostě ty. Tak když si spočítáme vždycky tu uhlíkovou závislost toho, kolik vlastně se musí vyrobit materiálu, aby se vyrobila ta elektrárna, a pak z toho jsou ty kilowatthodiny, co se dodávají třeba do té baterie, tak všechno je zatížené nějakou uhlíkovou stopou. A pak když se k tomu ještě, a Evropa má nějaký uhlíkový mix, jo, že třeba to je 300 gramů CO2 na 1 kilowatthodinu, jo, protože někde samozřejmě jsou super čistý, Norsko, nebo když vezmeme, že jádro je čisté, tak Francie jsou jako čistý z tohohle pohledu státy. No a pak jsou zase špinaví, jako je Polsko, třeba my, teďkonc teda Německo hodně. A tak ten uhlík, jakoby mix toho uhlíku, z čeho se to vyrábí, tak prostě je nějaký. Takže to auto jezdí a vypočítaný je, že třeba to auto v globálu má třeba uhlíkovou stopu 100 gramů na kilometr. No ale to má už i to spalovací auto. Takže tohle je jedna taková věc. A druhá věc je ta, že tam při té přeměně těch spalovacích aut na ty elektroauta se vůbec nepočítá, že se vyrobili. Že se vzali prostě.
1: Takže
2: tady.
1: Počkejte, abychom tomu rozuměli. Ještě tedy předtím, než vysvětlíte to vyrobili, tak je to tak, že elektroauto už v dnešní době víme, že je stejná ekologická zátěž zhruba.
2: Pokud budeme hovořit jako ekologická zátěž jenom to CO2, protože na to se to všechno přepočítává. Protože samozřejmě jako to spalovací auto, jako benzínový, naftový, tak má ještě třeba nějaký prachový částice, má noxy, ale samozřejmě po katalyzátoru přeměnění na dusík a kyslík, jo, ale pokud budeme přepočítávat na CO2, tak je to v podstatě šunul.
1: No ale dobře, ale CO2 na druhou stranu je největší problém, ne?
2: Pro Evropskou unii.
1: Jak pro Evropskou unii? Pro celý svět?
2: Já nejsem toho názoru.
1: No tak vy jste vědec, tak nám to řekněte, jak to, že ne?
2: No tak byl tady vždycky, bylo ho tady různý množství, podle toho, jak bylo teplo nebo CO2. Zima, CO2. Podle toho tady bylo různý množství, jsou na to data, jako dokázané, že v průběhu planety se to zvyšovalo, snižovalo. Teďkonc tady máme nějakých 0,04% ve vzduchu a podle mě to není problémem, toto znečištění.
1: Vy říkáte, nelíbí se to Evropské unii, tak to víme. Jak je na tom zbytek světa?
2: No, nikde to vůbec neřešejí.
1: Jasně.
2: Třeba, že jo, ono, většina států třeba nemá ani tak přísný normy, jako máme my na auta už teď, uvalený Euro 6 a ty podmnožený ABC a prostě toho Euro 6. A třeba v Ázii jezdí jakoby Euro 3, v Americe jezdí Euro 3, 4, podle toho v Africe jezdí Euro 2, 1, takový to odbytiště těch aut. A takže co to, už teď jsme na sebe přísnější než přísný.
1: Co to znamená, pane docente, v praxi? Ne každý divák bude vědět, co je Euro 6 a Euro 2, Euro 4. Můžeme to nějak jenom krátce vysvětlit?
2: No, tak když máte třeba Euro 4, tak máte jako stanovený na to auto, co by mělo, takže třeba má 150 gramů CO2 na 100 na kilometr. Jo, a když je to teda Euro 6, tak je to třeba, teď nevím přesně, 98 gramů CO2 na ten kilometr. Mm-hmm. Ale pak tam jsou ještě samozřejmě další ty jako prachové částice, noxy a takový. Takže prostě co větší norma, tím čistější a čistější auto. A dneska už jsou ty auta, ty Euro 6, ono už i Euro 5, jsou tak čistý, že nevím, proč se to vlastně řeší dál.
1: Z čeho vycházíte, nebo o co se opíráte v tom vašem stanovisku, že to ta současná míra toho CO2, vy jste říkal žádná celá 0,4, 0,4. Mm-hmm.
2: 4.15 teď.
1: Jo, tak vy chcete být takhle přesný. Dobře, že to není žádný problém. O co to opíráte, o tvrzení?
2: Tak není to třeba jako největší vlastně způsobovatel toho oteplování globálního? Jo, nemá to ten největší příspěvek. Největším příspěvkem pro vlastně globální oteplování, to změnu klimatickou, tak je voda. Voda má zhruba nějakých 39 až 75 %
1: Je voda?
2: Vodní pára ve vzduchu. Protože tam víte, že buď to teda jako ona, buď to přijímá, jako udržuje teplo na té planetě, anebo ho taky jako odráží. Jo, jsou různé vrstvy vlastně vody, která je v atmosféře.
1: Jaký, jakože to vím, ale slyším to poprvé. Tak.
2: Jo, můžou být samozřejmě mraky, které buď to vám udržují to teplo vlastně u země, toto samozřejmě se dá pozorovat při různých inverzních a takových věcech, tak jednoduše jenom na sobě pozorovat. A nebo jsou prostě vrstvy vody, které taky odráží to vlastně teplo, co k nám přiletí od slunce. Jo. Takže voda je takovej v podstatě regulátor teploty na planetě.
1: No ale s vodou nehneme.
2: No zaplať pán Bůh.
1: Zatímco ta brčka můžeme zakázat.
2: To ano.
1: No ale ještě k té vaší myšlence, vy říkáte, je to šul nul, teď momentálně jste použil tento krásný brněnský výraz, tedy co se týče ekologie nebo CO2, spalovací auto i elektroauto.
2: Při tomto jako mixu výroby, tak ano.
1: Ano, ale ještě jste podotýkal, že v tom není započítaná to vyrobení toho auta.
2: Ano.
1: A to ještě co teda? Co si k tomu máme připočítat?
2: Kolik potřebujete vlastně CO2 na to, abyste vyrobili hlavně především tu baterii? Jo, protože to všechno ostatní na tom elektrickém autě je téměř totožný, podobný spalováku. Jo, máte prostě kola, osy, kastly, máte motor, převodovka tam třeba není.
1: Volán.
2: Jasně, volán. Všechny ty plasty, všechno je v podstatě stejný. Krom toho, že teda ten motor, elektromotor je menší o něco a tohle. Jako ten spalovák, jenom u spalováku máte tu prázdnou nádrž na začátku, 50-60 litrovou, ale tam musíte do toho elektrického auta vyrobit tu 400, 500, 600 kilovou baterii. Tu tam musíte vyrobit.
1: Dobře,
2: vyrobit...
1: vlastně teda říkáte, že ta ekologická zátěž při výrobě toho elektroauta bude podle vašich slov teda větší.
2: No to rozhodně. To je spočítaný.
1: To je spočítaný.
2: Že to je mnohonásobně větší než spalováku. Protože spalovák je obyčejná ocel, měď, třeba nějaký kabely.
1: No počkejte, ale...
2: Ale ta baterie je litium.
1: Spousta lidí, kteří si kupují ta elektrická auta, si to kupují s dobrým, podotýkám velmi dobrým úmyslem, že udělají něco pro blaho planety. Hmm. A vy tedy teď říkáte, že to není pravda? Vlastně.
2: No, je to pravda, jenom si to berou z toho pohledu, že jako pro tu lokalitu, kde jezdí, je to čistý, je to super. Že vlastně nemají výfuk.
1: No, no? To se říká, že výfuk je v elektrárně.
2: Jasně, to, že to vyrábí ledvice nebo něco, tak to je druhá věc. Ale jakože pro to město, protože třeba Čína takhle vyčistila některé města od smogu v podstatě. Jo, že vlastně tam takový dotace, že nahradili skoro všechny auta elektrickýma v někde. Mm-hmm. A vlastně si to jakoby vyčistili, že už neměli ty starý prostě spalováky, který čoudili, tak prostě vyčistili si ty města. Ale tady my to nemáme v podstatě, takový problém.
1: Dobře, ale my tam přece musíme započítat ty důsledky té výroby samotné.
2: No to bychom měli.
1: A vy říkáte mnohonásobně? Nebo několikanásobně?
2: No, ano. Jako ta stopa toho, když se budu bavit o těch jakoby nejméně škodlivých baterií, to jsou ty LiFePO, litium, železo, fosfát, tak ty jsou jakoby nejméně na tom škodlivý, ale stejně třeba v té baterii máte 11, 15 kilo litia. A pro každý kilo litia musíte třeba přehrabat 1000 tun rudy. Nebo prostě toho ty suroviny, z kterých se to litium dostává.
1: Na kilo litia 1000 tun rudy.
2: Mm-hmm. A potom různě přepracovat, dostat to třeba na uhličitan litný a pak z toho uhličitanu litného dostávat to litium. To jsou všechno náročné procesy, ať už jenom množstvím přehrabání té suroviny, pak dostání z toho kovu, pak to dostání na ty třeba uhlíkové vlastně pláty. A
1: teď, promiňte, ještě největší diskuse se vedou o těch osobních autech, protože je to asi populární a dotýká se to možná každého z nás, ale jak je to v porovnání s těmi velkými znečišťovateli? Já si představuju, že ty kamiony a ty lodě a možná letadla, já nevím, tak existuje někde nějaký průzkum, kolik vlastně toho nepořádku udělají osobní auta, ta spalovací, a kolik toho udělají ty velká auta?
2: Jo, no to jsou jakoby ty data, tam se to je celkem přesně prozkoumaný, jako kolik má osobní doprava, kolik má nákladní, lodní, letadla a tak.
1: A zhruba jen tak od pasu, když to...
2: Ježiš, tak to bych teď lovil z hlavy ty procenta.
1: No, ale... nemusíte procenta. Ty osobní auta dělají nejvíc nepořádku, protože jich je nejvíc logicky.
2: Poměrově asi s těma nákladníma budou plus minus na tom stejně.
1: A čím to je, že se neřeší tato věc třeba u letadel? Já jsem nikdy neslyšel, že by někdo bojoval za to, aby se dělali
2: jo,
1: baterky.
2: Kerosin, že by se vyměnil. No není jak lítat jinak prostě. Nemůžete tam narvat tolik baterek, že by Airbus se vůbec vznesl
1: no, ne,
2: a letěl tak, někam.
1: Dobře, ale skoro to vypadá, že tam ten problém není.
2: No, on tam je. No, ale
1: on tam je.
2: To se prostě, na to se nekouká. To se prostě, to je stejně jak s těma nákladníma loděma, nebo loděma, co teď dopravují plyn.
1: Vysvětlete, prostě já tomu nerozumím. Jak je to možné,
2: já taky moc ne, prostě na to se prostě se teď řekli, že se půjde do osobních aut.
1: Kolik odhadem, já vím, že to nebudete asi vědět, nepořádku nebo toho CO2 nebo čehokoliv, dostane do vzduchu startující Airbus 380?
2: No strašně moc. Tam jsou strašné tuny, co spálí vlastně toho paliva. Je prostě jednoznačný, že na to jsou taky samozřejmě statistiky, že ta letecká doprava je největší znečišťovatel jako z pohledu přepravy materiálu a zboží. Jo, pokud chcete něco přepravit, nějaký tuny prostě, ať už jakýchkoliv výrobků nebo čehokoliv, tak to letadlo je nejhorší. Uveze toho nejmín na to, kolik toho spálí vlastně paliva.
1: Dobře, a je nějaký problém, pane docente, i v tom, nebo polehčující okolnost naopak, že většinu toho kerosinu, tak se to jmenuje, že, spálí někde víc než 10 km nad povrchem země? Ne. To tam někde zůstane, ne? Odletí to?
2: Ne, to neodletí úplně. Bohužel.
1: Co to udělá tam teda?
2: No, tak tam vznikne jako, že to CO2, všechny zbytky z toho spalování, všechny samozřejmě taky noxy, protože tam je dusík taky, pak tam...
1: Ale zůstane to tam?
2: No, zůstane to tam a podle hustoty se to vlastně rozčlení, kam co půjde. Co je hustější, tak jde dolů, co je řidčí, tak může jít nahoru. Když by byl třeba vodík, tak ten jde úplně třeba nahoru.
1: A CO2 jde tam?
2: CO2 jde v podstatě dolů.
1: Jde dolů, jo? Aha. Takže ono to nepomůže, že to jde vysoko?
2: Ne, to nepomůže.
1: Řekněte, pane docente, jak vidíte budoucnost aut na vodík? Věříte na to, na ten příběh?
2: Věřím, jakoby vidím tam, že je tam cesta.
1: Třeba ta Mirai už je?
2: Ta už je, jasně. Ale třeba jakoby i ty odborníci přes ty vodíkový, ať už články nebo prostě elektrolýzu, tak moc nevěří těm osobním autům. Že osobní auta by na to byly, jakože vlastně, že by na to jezdili.
1: Proč?
2: Ty osobní auta. Protože tam je problém s tím, že do těch osobních aut se nevejde moc kilo toho vodíku. On je bohužel strašně lehký. Jo, takže tam jsou potom nádrže kompozitní, kam se to cpe pod tlakem 700 barů, což je obrovský tlak, a tam při této kompresi ještě třeba ztráta energie 30% v celém tom systému, což je špatný. Ale takže prostě tam se to musí narvat při velkém tlaku a je to takový jako nevýhodný vlastně to takhle stlačovat. Takže ten vodík, já mu věřím, a i ty, co to vyrábějí, tak vlastně třeba v nákladní dopravě, autobusy, jo, teďkonc ty letadla, to je právě hodně budoucnost, je vodík pro letadla, jako palivo prostě. Protože letadlo takhle obrovský, prostě jako Airbus a podobný, tak spotřebují drtivou většinu paliva, když stoupají třeba 2/3, nastoupají na tu svoji výšku a pak už ten zbytek, tu 1/3, si tak jako plachtějí s přispěním těch motorů prostě do té destinace. Když to, kdybyste to měl s baterií, takový letadlo, tak to táhne tu strašnou váhu, celou dobu by to vlastně neslo celou letovou, a to je nemyslitelný.
1: No jo, tam je zase řidčí vzduch, ne? Takže menší odpor, nebo to říkám blbě?
2: Ne, to je správně, ale jako to tomu moc nepomůže.
1: On nepomůže.
2: To zase nelítá, tak jako tam, kdybyste měl až moc řidký vzduch, tak by vám byly na nic křídla u toho letadla. Mm-hmm. Musíte letět v takový hladině, že vám pomáhá vztlak křídel.
1: Nepochybně o těchto věcech, co se týče třeba aut a energií, diskutujete někdy příležitostně i se svými studenty. Co dnešní mladí lidé, vaši studenti, tady na tu problematiku říkají? Co je na tom zajímá?
2: Zajímá jen přesně na tom tohle, jakoby ty reální dopady toho. Jako já musím říct, že u nás na těch technických školách, co pozoruju, tak ty studenti jsou skvělí. Jo, fakt jako přemýšlej, snaží se to dát všechno do kontextu, jakože počítat úplně všechno, třeba i tu výrobu těch aut, jo. Nesnaží se něco tam odstranit s nějakou myšlenkou, třeba bohulibou, ale prostě ideologickou, odstranit nějaký prvek v té celé třeba stopě, ať už ekologický nebo energetický. Jo, takže jako skvěle o tom přemýšlej, já jsem celkem nadšený.
1: To znamená, že máme být optimisty, protože studenti, dnešní mladí lidé, vidí obě strany té mince.
2: Jo.
1: Není to tak, že by...
2: Jako já můžu hovořit za naše studenty, co znám z těch jako technických oborů, a tam vidím naději velkou.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naším hostem byl Jaromír Wasserbauer.

0: vybírají.
1: Dělá Rusko... chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají.
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medveděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
3: Radio Xaver najdete na play.cz.
4: play.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.
5: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
6: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
7: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě To znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane, mimo jiné tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
6: Petře, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
7: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
6: A vyhrál.
7: A vyhrál. Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
6: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil a proto je vědět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zareomování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
7: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního. Ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
6: Že prostě je?
7: Že prostě je. Ale jenom ještě doplním ty preference. protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, STEM přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
6: Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
7: Piráti
6: překvapilo.
7: Zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
6: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
7: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce v oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
6: Ale všechny
7: volby.
6: Vyhrál, Petře.
7: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

0: Dojeli jsme po půlnoci před hranicí s Německem a tam někde v lese zaparkovali a pokoušeli se o spánek. To už samo o sobě bylo vražedné. Aby ne, už ve 4 hodiny ráno postupně nás probudila šílená zima.
1: Co se vrtíš, upíre? Probudil jsi mě?
0: Světlanko, upír tě neprobudil, ale probudila ti zima, jako nás ostatně taky.
1: Tak zatop!
0: Naléhala Světlanka. Tohle auto topí jen když jede. A Michal zas vše omlouval. Byl skvělý.
1: Tak odjeď někam daleko, ať topíme.
0: A postupně jsme chodili ven, rozespalí, mrzutý, nevrlí a já si zakřičel.
1: Proč? Když už se do člověka dostane zima, proč nejde ven?
0: Pokoušeli jsme se různě zahřát. Nekoordinovaně a zbrkle dělali dřepy. Trapně se pokoušeli běhat, ale nešlo to. A tak jsme se různě vraceli do auta, že tam je tepleji, ale ono ne. A zase slyšeli,
1: který vůl to vymyslel?
0: Světlana byla dost nevrlá.
1: Stojí to vůbec za to?
0: Různě se ozývalo z auta a nikdo nevěděl, kdo za to zrovna může. A já si tak ležel v autě a klepal se a začalo svítat a ptáci řvali. A tak jsem si řekl, že si jdu zařvat taky. Poodešel jsem trochu dál od auta, abych kolegy nevyrušil. Nadechl se a z plných plic si zařval.
1: Zasranej bolševik! Kde to žijeme? Proč tu žije ten komouš?
0: Křičel jsem si na lesy a měl pocit, že slyším ozvěnu. I když tam žádná asi nikdy nebyla. Prostě i zprostěji jsem si ulevil. To jsem potřeboval. Michal vystrčil hlavu z auta a taky si trošku šeptem zakřičel.
1: Víš to, že tvůj křik je dost v ohubu, i když je to v lese a i když s tebou souhlasím?
0: A v autě začal šramot. Auto se nastartovalo, já rychle nastoupil a Michal tak hezky řekl, tak jedeme. A pomalu vyjel z lesa a já koukal ven, byla raní mlha a nikdo nikde.
1: Michale, mě blbě, budu nemocná.
0: Ozvalo se zezadu, to se právě opět probírala Světlanka. To mi neříkej, máme před sebou 2000 kilometrů.
1: To nedám.
0: Musíme být v přístavu přesně, jinak nám ujede loď. Je 5:30, tak jedu. Úderem 6:00 jsme najeli pomalu a tiše na celnici a zastavili na vyhraženém místě před závorou. Michal zašeptal.
2: Jsme tu první a nikdo tu. Ty celníčci asi ještě spí. Nečekají, že by tak časně někdo ráno vyrážel do západního Německa.
0: Michal nenápadně stáhl trochu okýnko a my ty celníky slyšeli. Pochechtávali se.
3: Kdo je tam? Kdo to je?
0: Jeden odhrnul firháněk a prohlíci nás.
1: To je to mým trione. Tak ať si počkej, komici.
0: Aha, oni netuší, že je slyšíme. Už tu čekáme 30 minut.
2: Dochází mi trpělivost.
0: Vlastně ta už mě došla v lese a procedil mezi zuby.
2: Já je asi pošlu někam.
0: Upíré, neprovokuj, tvař se neutrálně, ať nás pustí co nejdřív, prosil Michal. Světlana se probrala.
4: Hele, už někdo jde.
0: A přišel ten nekompromisní úředník. Tak ukažte. Nálepková podala pasy, výjezdní doložku a celní prohlášení.
3: Vezete nějaký marky, dolary či jinou měnu?
4: Ne, my je tam dostaneme.
0: Nesměle, aby to nevypadalo, že se chlubíme, odpověděl Michal.
3: Vezete cigarety, alkohol?
0: Ne, jen pro vlastní potřebu. Zas tak stroze Michal odpověděl.
3: Vezete drogy?
1: Ne,
0: vyjekli jsme všichni. Celník se sehnul, aby si nás prohlédl, kontroloval to s fotkou v pasu. Byl to takový ten pohled, který už dnes umí jen policajti.
3: Otevřete kufr.
0: Nesvadba rychle vystoupil z auta. Já chtěl taky, ale Michal mě zarazil.
2: Ty seď, upíre, provokuješ jenom, že seš.
3: Máte to proclené?
0: My jedeme hrát do Skotska, to jsou rekvizity, bezcenné.
3: To je jedno, že bezcenné. To jste si měli dojít na celní zprávu, udělat soupisku a oni vám měli každou věc označit a drahé věci zapečetit.
0: To jsme nevěděli. Nesvadba mlžil, věděl dobře. Ale to je takovej oprus, že jsme to raději riskovali, vždycky. Celník se začal ve věcech hrabat.
3: Otevřete tuhle tašku.
0: Nesvadba pokorně dělal to, co celník chtěl.
3: Vyndejte tohle a tohle a taky tohle. Podívali jsme se se Světlanou na sebe. To nám bylo jasný. V téhle tašce máme schovaný peníze. To jsou kostýmy, tohle kulisy a tohle. Tohle je drahé. To je zvuková aparatura. Myslel si celník, že nás nachytal. To mám já zapsané v celním prohlášení. Zachraňoval jsem z auta situaci. Ukažte, Světlanka dodala. To máte už v ruce, to jsem vám dávala. Celník prohlížel celní prohlášení, dlouze a pak řekl. Tak počkejte a odešel. A já procedil mezi zuby jízlivě. Hurá! No, ještě se neradujte, ještě pořád není vyhráno, strachoval se Michal. V autě zavládlo tiché, dlouhé napětí z nepochopitelného čekání a do toho rozklepaný Michal kouknul na hodinky. Mám pocit, že už to nestíháme. Po dalších 15 minutách se objevil ten celník ve dveří. Hele, už jde a nese pasy a celní, tak upíre bez poznámek, jo? Světlana mě předem napomínala. Tak tady to máte. Ani neřekl, jestli můžeme nastartovat a jet. Děkujeme, děkujeme, nashledanou, nashledanou. Celník šel a otevřel závoru. A když jsme byli snad v dostatečné vzdálenosti, aby nás neslyšel, tak jsme všichni jásali.
1: Jedeme! Konečně jedeme!
3: Německá celnice bude snad OK, ještě vystrašená Světlana dodala. Němci byli lepší, sice čuměli jako ty naši celníci, kdože jim to tam leze, ale kontrolovali jen pasy, jestli nejsme v Německu hledaný, kontrolovali i pneu, jestli je nemáme sjetý, ale to netrvalo dlouho a co nejrychleji jsme projeli hranicí.
1: Cítíte to? Najednou mě polila svoboda, radostnil Michal, a mě zasáhla demokracie do hlavy.
3: A i já si přidal.
1: A teď komouši mě můžou měsíc líbat prdel.
3: Jen si dej pozor na posoupír. Tady je víc tajných než u nás doma. Skoro všichni emigranti a ty si chodí pro prachy za udávání. Což byla pravda. S kýmkoliv jsme se z emigrantů dali do řeči, tak jsme si to nemuseli pamatovat, protože když nás bartolomějský vyslýchali, tak nám to řekli. Tak jsme se nakonec žádnými českými mluvícími lidmi nebavili. A jeli a jeli a jeli. Celá ta cesta byla poznamenaná velkým stresem. Každou chvíli někdo v autě s nervama nevydržel.
1: Potřebuju zastavit na záchod, prosil jsem.
3: Není čas, upíre. To vydržíš, pospícháme, rozhodl řidič Michal.
1: Praskne mě močák a zemřu, naléhal jsem. Upíre, neblbni. Tak si měl jít na té celnici. Tam se mi strachy nechtělo. Tak kvůli tomu tvýmu čurku nestihneme loď, ale mě vlastně se chce taky.
3: Tak jo, stejně už to nestíháme. Přijeli jsme do přístavu, hledali jsme tu správnou loď. Když ji našli, zastavili jsme na parkovišti ve frontě na loď, těsně před závorou. Michal vyběhl pro lístky, když se vrátil, řekl. Tak nám to ujelo a další jede za 2 hodiny.
1: To je dost velký průšvih, ne? Čekají nás v Edinburgu novináři a mě blbě, bolí mě v krku a mám hlad.
3: Na lodi si něco koupíme. A protože bylo teplo, tak jsme v autě usnuli. Probudilo nás bušení na okno, to byl naháněč, který před námi otevřel závoru a Michal vyl na obří zámořskou loď. To byl zas veliký zážitek, ve 3 patrech naskládaný auta, osobní, nákladní, autobusy.
1: Co je? Co chce? Proč nás vyhání?
3: Ptala se Světlana, když další naháněč nás nekompromisně hnal z auta a nejen nás. Něco mele, že musíme ven, že nějaká loď se převrhla a všichni, co zůstali v autech, se utopili. Tak jdem. Jenže toto bylo osudové. Sedli jsme si na palubu a Svíťa hned popíchla Michala.
1: Hele, jsi slíbil, že si něco dáme, tak koupíš něco?
3: Jo. A začal hledat. Do prčic, já jsem to všechno nechal v autě. Já nemám tu peněženku s librama. Máš něco ty, Svíťo, upíre? Oba jsme kroutili hlavama, že ne, a že je to teda průšvih.
1: Tak to jsme v prdeli a umřeme tu hladem, řekla Světlana.
3: A šli jsme na horní palubu, alespoň se dívat. Ty vole, tohle Venclovský plaval.
5: Já jsem tak šťastný, že to vůbec vidím.
1: Odsud ne, tudy z Holandska je to delší. To bylo z francouzského přístavu, že Michale?
3: Napomínala mě Světlana, ale Michal koukal někam do dálky. Hele, vidíte to? A tam obrovský trajekt ležel na boku. Pohled to byl děsivý, ale pořád nám to nedocházelo.
4: No jo, tam natáčí nějaký film asi.
0: Naivní Světlana reagovala. To bude asi nějaký katastrofický film, nějaká havárka, jsem dodal. A vedle nás byli snad všichni cestující a ozývalo se jen Co je, Michale, co říkají? Dožadovala se informace Svíťa. To je prý ta naše loď, co jsme ji nestihli. Světlana málem omdlela. A já jsem si to komentoval po svém. Díky bolševiku, díky! Poprvé v životě děkuji, že komunista nás zachránil a nepustil dřív na západ a tím žijem. Upír, ty jsi blbej. Světlanu to upřímně rozesmálo, ale zalekla se, abych si nemyslel, že s tím souhlasím. A mně to bylo jedno. Chtěl jsem si užít tu slávu dvojího života. Že jsem na západě a znovu živej. Jdem, to se musí oslavit. Jak oslavit, když nemáme peníze? Hele, ty nepotřebujem. Myslím, že v bufáči budou zbytky nedopitýho alkoholu, když se všichni šli dívat. A opravdu, projel jsem kalíšky a vypil si několik doušků, tu whisky, tu brandy, kolu a fuj vodu. A Světlaně jsem přinesl nedojedený hambáč a hranolky. Měli jsme se fakt hodně dobře. Dopluli jsme do Dovru, vylodili se a pádili do Londýna. A pak z Londýna po tříproudovce 600 kilometrů do Edinburgu. Michal ještě zastavil na čerpačce, vzal benzín, volal tetě a tam mu řekla, co se stalo. A my jsme se podruhé zhroutili, čemu jsme unikli. A znovu nasedli do auta a já pak řídil. A jel jak vozávod. Do Edinburgu jsme sice dorazili, ale hodně pozdě. Ale tiskovka vzhledem k té události toho trajektu byla posunutá. Takže novináři ještě byli na místě a hned se nás ptali, jestli jsme náhodou nebyli v tom trajektu. No to dá rozum, když jsme přijeli, že nebyli. No a tak jsme řekli, co bylo potřeba, chválili jsme naše představení a říkali, že se těšíme na diváky. Když skončila tiskovka, těšili jsme se do postele. Byli jsme fakt unavení a to moc. Jenže Světlanka těch 600 kilometrů spinkala, takže byla odpočatá. A měla nápad. Hele, pojďte ještě do obchoďáku. Chci si tam koupit svetříček, mám ho vyhlídnutej. Světlano, neblbni, zítra je taky den. Ten svetříček ti určitě nevyprodaj, neboj. Ale Michal ji neukecal. Ukecala ona nás. No a tak se šlo do menšího obchoďáčku. My jsme unavení s Michalem se zastavili u vchodu a řekli Světlance. Světlanko, jdi a sama si nakupuj, my tady s upírem budeme stát a ve stoje spát. Vy jste fakt hrozný. Odešla a za chvíli se vrátila a zas kňourala. Mě to samotnou nebaví. Hele, to nemá cenu. Podívej, už na nás koukají, abychom vypadli, za 15 minut zavíraj. Tak pojď. Zítra s tebou budu nakupovat a konečně si ho koupíš. Tak jo, ale zítra hned ráno vstanem a jdem. Ale netušila, že nepůjde. Když jsme přišli do hotelu, ubytovali se, někdo pustil televizi a tam zprávy a my skoprněli. Svítě, upíre, to není možný, vidíte to? Když jsme tam před chvílí byli, málem si nás kvůli tomu svetříku vyhodila do povětří. Nekecej, no jo. Tam ukazovali, jak na ulici Prince Street v Edinburgu bomba zrušila obchodní dům. Ta zubatá nám dneska ale šlape na paty, co? Doufám, že tenhle barák taky nespadne. Podíval jsem se na Michala, který ležel v posteli. Michale, i ten obraz, co visí nad tebou, když spadne, tě může zabít. Musím smrt eliminovat. Žádný obraz a pod okny taky nespím. Co kdyby přiletěl meteorit? A postel odstěhoval doprostřed místnosti a já nějak dlouho nemohl usnout, plný hrůzných zážitků. A tak jsem si vyndal potají dvě flaštičky francovky, to jsem si bral vždycky sebou. Taky to byl jediný alkohol, který nám bolševik dovolil převést přes hranice. A ty jsem si vypil a ráno jsem se probudil živej.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím, zdravím i tebe.
1: Dobrý večer, starý fotře. My jsme se domluvili, že vlastně neprosekneme vaše pravý jméno a jste říkal, že vás můžu oslovat starý fotře a to já si užiju teda.
2: Tomu věřím.
1: To je jako hezký. No, je tady už spousta dotazů od našich diváků, vrhneme se na ně, ale spoustu věcí zajímá mě. Kdo by náhodou nevěděl, kdo je starý fotr, youtuber, úspěšný, který v poslední době chodí a hodnotí věci v hospodách?
2: No,
1: můžu to tak říct.
2: Můžeme to tak říct, já to jako nehodnotím. Já to spíš beru tak, že jsem člověk, který má rád dobré jídlo,
1: ano.
2: Jde se najíst,
1: ano.
2: A vezme si sebou kameru.
1: No dobře, ale to komentujete to jídlo nějak, ne?
2: Komentuju samozřejmě, ale není to tak, že bych to hodnotil úplně na konci, že bych třeba řekl, tohle tu restauraci doporučuji nebo nedoporučuji a tak dále. Vždycky to nechám na těch lidech, jestli o tom jako udělají názor svůj, ale samozřejmě to komentuju.
1: Publikum stojí o to, abyste jim ukazoval věci, které jsou kde všude možný k jídlu, je to tak?
2: Ano.
1: Co má největší úspěch?
2: Největší úspěch, ty mastný fast foody, z kterých teče olej prostě a to je to neúspěšnější.
1: A to vy tam řeknete, je to hrozně mastný, nebo to tam, co jsem já viděl. To
2: jsi jo, když je to jako hodně mastný, tak to řeknu.
1: No a co je taková jako největší vlajková loď, je to nějaká luxusní restaurace, kam přijdete a...
2: Je to hodně různý. Opravdu některé videa jsou úspěšný, třeba zrovna ty luxusní restaurace, který třeba lidi chtějí vidět, ale nikdy tam nešli nebo tam nechtějí jít. Pak je ta druhá skupina, to jsou ty fast foody. No a samozřejmě i třeba restaurace známých lidí, což je taky, jako jsme dělali vlastně teďko nedávno u Sapíků, dělali jsme vlastně některé ty restaurace s Ano Šéfe, který prošli tím pořadem, takže to ty lidi zajímá.
1: Restaurace známých lidí, to zní tak jako... Sapík a Polarych určitě. No a kdo ještě třeba?
2: No já si myslím, že Sapík.
1: Babiš.
2: Pak bylo Čapí hnízdo. Tyhle ty díly vlastně byly točený. Hlavně kvůli tomu, že to lidi znají.
1: Mimochodem ta hospoda u benzinové pumpy, kousek za Prahou, o které se říká, že je Babišová. Bůh ví, jak to je. Tak tam se jí mimořádně dobře, ne?
2: To bylo dobrý.
1: Moje zkušenost.
2: To bylo dobrý. To mi chutnalo, já jsem to i v tom videu řekl, že já jsem tam šel opravdu s tím, že to bude asi taková průměrná prostě benzínová stanice, kde dostanete nějakou hotovku a tak dál. Když jsem tam přišel s tou kamerou, tak na mě nejdřív chvilku koukali, co se děje, ale musím říct, že se zachovali úplně super, že poznali, že to někdo někam točí, možná mě tam i někdo poznal. A já jsem z toho překvapený hrozně.
1: Mm-hmm. Jo. No a u Sapíku viděl jsem račí polívku. Mm-hmm. Tak to je, ostatně má i Polarych v tom Next Door. Mm-hmm. A to jsem nikdy nerisknul. Ale teď po tom vašem videu už bych možná to zkusil.
2: Račí polívka u Sapíku byla super, byla moc dobrá, ale teď nechci nikomu jako přihrávat, ale v Next Dooru mi chutnala, ale i mému kolegovi Honzovi, který jezdí občas se mnou, tak chutnala víc. Byla taková jako víc kremová, máslová. Byl tam armaňák v té Polarychové, že jo?
1: No tak.
2: Takže bylo to takový to, ale musím říct, že u toho Sapíka to bylo taky velmi dobrý. Byly tam zase krásný kusy toho račího masa. Bylo to dobrý.
1: Já jsem se teda ještě u Sapíka, vlastně ani u Polarycha, nikdy netrefil vedle s ničím. Jakože bych si řekl, na to, že jsem u Sapíka, tak to se mi někde přihodilo, tam mají všechno. Nevím, jestli ten Sapík stojí v té kuchyni, nebo vy jste tam něco říkali v tom videu, že tam zrovna nebyl, že?
2: On tam zrovna nebyl, ale vlastně obsluha nám říkala, že to navařil tu svíčkovou a tu šípkou, kterou jsme tam měli, jasně, s tím kančím, takže to navařil den předem. A já musím říct, a ten kamarád Honza, který tam byl se mnou, tak řekl, a to mi řekl i mimo kameru, i na kameru, nebyla to žádná pochlebovačka, takže lepší prostě svíčkou, jako dlouho, dlouho nejet. A já musím říct, že byla výborná a ta šípka byla taky skvělá.
1: Mm-hmm. No, nevím, jestli ještě pořád to tak je u Sapíku, ani si nevzpomínám, jestli jste to zmínili v tom videu, ale tam, když si u Sapíka, roky to tak bylo, když si dáte k něčemu housku i knedlík, tak ho poliju máslem.
2: Ano.
1: To tam, ano. To ještě pořád.
2: Je, jo, jo.
1: Já teda musím říct, že to je jako dobrý.
2: No. Jo, je to výborný. My jsme to, já jsem to i v tom videu zmínil, říkám, hele, podívej se, já říkám na toho Honzu, říkám, podívej se, ten knedlík ještě krásně politej tím máslem. Jo, to se málo kde vidí v hospodě, domácí ten knedlík je vidět, že tam asi dělají teda podle mě, protože to byla taková struktura, jako když dělá babička doma. My jsme byli trošku jakoby zklamaný z toho, že jsou jenom 4 ty knedlíky, jo, protože jsme takový objemnější oba dva, ale na druhou stranu...
1: Jakože málo koleček, jo?
2: No, jenom 4 byly, jenom 4. To je málo, no, si myslím.
1: Je krize taky.
2: Je krize, ano, tak se jako musíme to brát takhle. Ale na druhou stranu, tím, jak jsou udělaný dobře, jak jsou domácí, tak byly takový hutný a blicitý.
1: Jo.
2: Takže to vlastně v finále vlastně stačilo.
1: No a vyčetli jste vlastně něco, protože já jsem neřekl, že vy většinu těch videí máte s takovým gentlemanem, který s váma chodí a ochutnává. Tak proto to množné číslo. Vyčetli jste něco Polreichům?
2: Ne, já si myslím, že to byla nejlepší restaurace, kde jsem točil video na svůj kanál. Za mě.
1: Já si nespomínám, co jste tam měli.
2: My jsme měli...
1: Mají skvělý vývar z žibra.
2: My jsme měli radši tu radší polívku, nebo radší krém, respektive měli... Já už si to taky nepamatuju, ale...
1: No ale ledvinky jste neměli.
2: Ledvinky jsme neměli.
1: To bych si pamatoval.
2: Ledvinky jsme neměli, no.
1: No tak slušný člověk chodí k Polreichovi.
2: na
1: ledvinky nebo na držky.
2: Já jsem tam byl poprvé v životě ještě s kamerou, což teda jako je smrtelná kombinace, jo. A my jsme jako se nejdřív, my jsme tam nějak nejdřív volali den předem, jestli bychom, ale my jsme chtěli do Café Imperial. A my jsme volali do kafe i do Nextdooru a nějak se to celý popletlo a oni nám řekli, že tam můžeme přijet, že my se přijeli do Café Imperial, oni o ničem nevěděli a řekli, že se tam točit nesmí. Tak říkali, možná jste mluvili s někým z Nextdooru, tak nám dal šéfa nebo nějakého toho provozního z Nextdooru a ten řekl, hele, klidně si tady můžete natočit, co chcete, ale nesmíte jako moc točit prostě nějaký věci, který to. Takže my jsme tam šli, byli jsme tam poprvé v životě a ještě s kamerou. Ale já musím říct, že tam na mě zapůsobil hlavně ten servis, který byl suprovej, jídlo bylo skvělý, celý to prostředí se mi strašně líbilo, takže já myslím, že to byla asi za mě nejlepší restaurace, co jsem točil na tenhle kanál.
1: Jo. Takže, abych tomu dobře rozuměl, ten vývar z žebra jste tam neměli?
2: Ne.
1: A ten je legendární.
2: To je legenda.
1: No.
2: To jsme
1: neměli. To by stálo ještě za jednu.
2: Jestli nás tam ještě pustí.
1: Můžeme taková věc, nevím, jestli jste to už někde našli v nějaký hospodě. V tom vývaru u Polreichu plavou maličký, možná 3-4 milimetrový kostičky a mrkve a celeru uvařený. Ale jsou všechny stejný. Jenom jestli ten Polreich večer doma sedí s pravítkem a chystá je neuvěřitelný. Bude na to nějaký trik samozřejmě, ale nikde jinde jsem to neviděl. A kvůli takovéto hlouposti, kdykoliv tam jsem, tak si to musím dát. Krom toho, že ten vývar je výborný, teda, no, tak to bych doporučoval. Kostičky.
2: Určitě jí zkusil. Já když říkáte o té zelenině, tak když jsem koukal třeba i na Masterchefa, ale i na konkurenční takovýhle pořady, takovýhle reality show v cizině, tak tam byly právě takovýhle, jakoby, no, museli udělat zeleninu na přesně stejný prostě kostičky. Jo, jakože v luxusních restauracích se to musí prostě krájet přesně. Musí nějaký kuchař a ten opravdu jako umí.
1: Masterchef je to, co je na nově, jo? Ten...
2: Jo, jo.
1: Já jsem vůbec ještě neviděl ani jeden díl a nějak mě to...
2: Nebere.
1: No, nějak...
2: No, já musím říct, že tuhle řadu už vůbec nesleduju, která teď běží v televizi, protože vlastně samozřejmě tyhle reality show jsou napsané, je to nějaký koncept, který si koupí ta televize a musí ho dělat přesně podle toho manuálu. No a mně přijde, že jsou v každé ty série stejný lidi. Oni jsou jiný, ale jsou vlastně stejný. Jsou pořád to jsou stejně typově stejný lidi, takže proto mě to trošku přestalo bavit.
1: No. A já to právě nevím, proč bych se na to měl dívat. Stejně tak, jako když je peče celá republika. Nebo
2: já to jsem nikdy neviděl. No. No to peče celý Česko.
1: Česko, to je zase Česko. Na české a tam pečou. A když jsem to vydržel asi 10 minut, jen tak ze zvědavosti. No ale asi to lidé chtějí. Nicméně existuje americká verze. Teď si vzpomenu, jak se jmenuje, je to na Netflixu, kde soutěží ti profesionální šéfkuchaři. A je to něco neuvěřitelného. To, oni tomu říkají kuchařský stadion. A ono to tak je. Obrovský samozřejmě. Nákladný, jakože v Čechách by se za to natočilo 5 celovečerních filmů za jeden díl.
2: Jak to je čem bývá, no.
1: A tam mě to už tak nějak bavilo. Jak tam dělali různé věci, které jsem si říkal, jako... že udili něco, že tam nafoukali kouř, zaklapli to takým tím skleněným a podávali to jakože u zemi. Různý věci. No tak jo, a co vás, to mě ještě řekněte, starý fotře, co vás táhne na těch fast foodech? To já si pořád říkám, ty o tom rád mluvíte, v těch videích máte spoustu. Co je na tom zajímavého?
2: Já netočím videa o fast foodech, jako jsou prostě řetězce. Jo, jako je třeba McDonald's. No, mám tam dvě videa.
1: Viděl jsem. Mám tam německé, dvě videa. Německé.
2: Většinou to jsou videa, většinou, když jsou to tyhle videa o těchto fast foodech, tak je to většinou spíš takový, že se to jako, nikdy to není jako, že bych se tam nad tím rozplýval, vždycky to je spíš taková jako, vždycky to trošku s hejtím, jo, protože ty fast foody jako takový, tak když si dáte hamburger v Mekáči, tak to není hamburger přece, nebo je to hamburger? Já myslím, že to hamburger není. Je to takový jako rychloburger.
1: Co to je to?
2: Je to takový rychloburger, je to nepřijde jako já si představu hamburger prostě s kusem dobrýho hovězího šťavnatýho, s pořádnou prostě houskou, krásnou opečenou, s dobrou domácí omáčkou a vlastně McDonald's je prefabrikát, respektive, protože se to skládá z různých komponentů, který se vyrobí pokaždé někde jinde a je to všechno mražený a tam se to vlastně jenom ohře, dá se to dohromady. Takže já jakoby netočím fast food jako takový, spíš vždycky, že točím, tak tam vždycky na tom chci ukázat těm lidem nějakou tu chybu a proč jako to není úplně dobrý.
1: Co máte proti McDonaldu?
2: Ale vůbec nic.
1: Skoro náhod, protože když je nouze nejvyšší, a to mě dneska přivezli sem odpoledne, a já jsem zjistil, že v McDonaldu mají Vineu.
2: Jo, mají už nějakou dobu.
1: Mám v tom Vineu.
2: Jo, Vineu mám rád právě.
1: No já taky. No.
2: Ne, já proti němu nic nemám samozřejmě, já si myslím, že to je skvělý koncept, skvělý biznis.
1: Překvapuji mě, že říkáte, že to není hamburger, já
2: myslím, no, jako, když si koupíte cheeseburger v Mekáči, tak je to takový, to maso, ty masa v tom McDonaldu, tím, jak je připravujou. Oni je připravují na grilu samozřejmě, jo, opečují, jsou krásně šťavnatý, osolají, opepřejí, oni to ochutějí až po opečení, to je v pořádku, ale pak to jde do těch mísek a tam se to hřeje v tom teplu. Aby to zůstalo teplý. Jo, oni ho nedávají z grilu do hamburgera, málo kdy. Takže ty burgery jsou takový vysušený. Jo, že to není takový ten kus šťavnatýho masa.

0: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný.
2: Hraje vám Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
3: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
4: Tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
3: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
4: dokonce
3: to nevede.
4: Dokonce je to chyba, já myslím. Naskakujeme na každý slovo.
3: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
4: myslím, velká docela.
3: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
4: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klam na klimpr jenom pro nás.

co ty jsi měl ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara, a každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem,

hrají pro nás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme Clyde a Bonnie. Julie, je konec, ale my dva jsme si blíž a blíž.

financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku Ivanu Pilipovi. Již dlouhou dobu jsem zvažoval vzdát se z rodinných a osobních důvodů své funkce. Po tom, co se v poslední době dělo v parlamentu a po minulém jednání vlády, jsem se však definitivně rozhodl odejít, píše Češka v dopise ministrovi. Pilip k rezignaci Češky řekl, že se často o různé věci střetli, ale jeho práci nekritizuje. V srpnu se koná další valná hromada Mostecké uhelné, na které Fond národního majetku opět naráží se svými návrhy na změnu složení představenstva a dozorčí rady. Epien Group odpověděl, že stát mu navrhl své kandidáty pozdě a nebyla tedy možnost o nich diskutovat. V šestičlenném představenstvu tedy byli potvrzeni všichni dosavadní členové, včetně dvou zástupců státu. Jedna důležitá změna se ale přece jenom stala. Předsedou představenstva se místo Klimeckého stal Koláček. Klimecký zůstává dále generálním ředitelem. Potvrzení představenstva můžeme chápat i jako určitou omluvu Fondu národního majetku za minulá nařčení managementu. Reagoval Koláček v médiích na fakt, že Fond národního majetku zástupce společnosti v představenstvu potvrdil. Fond národního majetku se rozhodně nikomu neomlouvá a na svých dřívějších prohlášeních trvá, odmítl Koláčkovu představu mluvčí Fondu národního majetku Miloš Růžička. Od údajného zaslání dopisu uplynulo téměř půl roku. V září 1998 došlo k propojení podílu Newton a Invest Energy, který je údajně stále stejných 49,98% akcií. Ale i když se situace vítězstvím managementu Mostecké uhelné společnosti a ovládnutím jejich firmy poměrně značně uklidnila, stále bylo ovšem jasné, že stát se svým podílem spokojený není. A tak přišel na řadu další dopis, tentokrát přímo ministru Ivanu Pilipovi. Ten obdržel dne 3. prosince 1998 dopis od Invest Energy a Epienu, kde stálo. Pane ministře, patří nám 49,98% akcií Mostecké uhelné a jsme připraveni vašich 46,29% odkoupit za částku 650 milionů korun. Vláda ale tento návrh odmítá. 1999. Vláda dostává šanci na odkup. Nebo to bylo jinak? Ekonomická krize uvnitř Mostecké uhelné, zaviněná poklesem těžby v roce 1999, ještě stále pokračuje. Hospodářský výsledek Mostecké uhelné za rok 1998, ztráta 1 miliarda korun. Cena akcií padá dolů. Newton a Invest Energy se rozhodují dát vládě podle svých slov druhou šanci. Epien posílá ministerstvu průmyslu a obchodu nabídku na odkup státního podílu za 650 milionů korun. Za státní podíl nabízíme cenu, která odpovídá hodnotě akcií na burze plus určitou prémii. Jde řádově o stovky milionů korun, ale je to méně než miliarda. Kolik z těchto peněz, které připadnou Fondu národního majetku, půjde do agentury, záleží na státu. Zveřejňují 14. května Hospodářské noviny citaci zdroje blízkého Epienu. Ministr již návrh prodeje této společnosti podepsal a chce, aby byl materiál dodatečně zařazen na středeční jednání vlády, oznamuje o pár dní později mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Libor Vacek. Manažeři 25. května 1999 dokupují maličký podíl v podobě 4087 akcí Mostecké uhelné, což činilo 0,4%. Důvod je vám asi jasný. Když sečteme 49,98% a žádná celá 0,4%, vyjde nám o něco málo víc než polovina, tedy 50,2%. Co bylo ale podstatné, že podíl byl těsně nadpoloviční. To znamená, že tah byl na Invest Energy, která byla ze zákona povinna nabídnout menšinovým akcionářům, tedy zejména Fondu národního majetku, odkup akcií. V praxi to chodí tak, že jakmile někdo nashromáždí nadpoloviční balík akcií jakékoliv firmy, musí oslovit menší akcionáře s nabídkou odkupu akcií za jejich aktuální cenu na trhu. Tak tomu bylo i v případě Mostecké uhelné. Povinný návrh na odkup padl 9. června 1999. I to je ale dnes předmětem spekulací. Opět není situace tak jednoduchá, jak se obě strany sporu snaží líčit. Jak už jsme si popsali, podle nejhlasitějšího kritika manažerů, bývalého vládce Fondu národního majetku Romana Češky,

Manažeři s oslovením minoritních akcionářů dlouho otáleli. A aby nebyla jejich snaha získat postupně rozhodující balík akcí příliš vidět, což by se jim mohlo pěkně prodražit kvůli potenciálnímu zdražování akcí, vymysleli manažeři důkladný systém, jak transakce zakrýt. O tom již byla řeč. Vytváří strukturu investičních fondů, kde byly akcie psány na jejich prověřené obchodní partnery. Na první pohled se tak zdálo, že jsou akcie rozdrobené. Ve skutečnosti je ale spolehlivě ovládali manažeři. Cena jedné akcie Mostecké uhelné byla v té době 128 korun. Celý podíl státu v podobě 46,29% akcí tak měl hodnotu 523 milionů korun. Teoreticky by tak stačilo, kdyby Newton a Invest Energy státu nabídli těchto 523 milionů korun. Nemuseli se bát, že by je s nabídkou někdo překonal, protože nikdo jiný v té době už o Mosteckou zájem nejevil. Naši investoři ale státu nabízí již jednou nabízenou částku 650 milionů korun. Zdroj blízký ministerstvu průmyslu a obchodu, které má ke státnímu podílu v Mostecké uhelné společnosti akcionářská práva, řekl, že rozhodnutí státu, zda využije nabídku odkupu, zatím není definitivní. Připustil však, že je pro stát výhodná, neboť Appian Group nabízí k základní ceně bonus 250 milionů korun, jež by měl putovat do hornické revitalizační agentury. Ta má podporovat zaměstnanost na Mostecku, kde je téměř pětina lidí bez práce. Píší 3 dny před klíčovým jednáním Hospodářské noviny. Teď se dostáváme k dalšímu velmi důležitému momentu, kdy ministři v čele s tehdejším premiérem Milošem Zemanem jednají o tom, jak s nabídkou Appianu naložit. Klíčové jednání se odehrává 28. července 1999 během jednání vlády České republiky, kterého se kromě Zemana zúčastňují tehdejší ministr financí Pavel Mertlík z ČSSD, ministr průmyslu a obchodu Miroslav Gréger z ČSSD, ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla rovněž z ČSSD, předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý a ministr bez portfeje Jaroslav Bašta také z ČSSD. Audiozáznam z tohoto jednání dodnes existuje a je součástí spisu českých vyšetřovatelů z útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Poslouchám celou zhruba 20-minutovou nahrávku několikrát za sebou. Nemohu se zbavit dojmu, že celá řada výroků je naprosto zásadní a je vlastně velké štěstí, že se dochovaly. Panovala docela uvolněná atmosféra. Kdyby pánové tušili, jaké věci se kvůli jejich rozhodnutí později odehrají, určitě by jednání probíhalo mnohem dramatičtěji. Jedná se patrně v pozdějších večerních hodinách. Ministři toho už mají za sebou za celý den hodně. Nesešli se jen kvůli Mostecké uhelné. Ta byla jen jedním z mnoha bodů, který k projednávání navrhli ministři Gréger a Mertlík. Na základě audiozáznamu lze zcela přesně tehdejší zasedání vlády zrekonstruovat.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No, já po první v životě fandím demonstraci. Já nejsem příznivec demonstrací.
2: Já jsem vás viděl někde na demonstraci.
1: Ne. Naposledy jsem byl na demonstraci v roce 89. Po sametové revoluci zvonil jsem klíčem a byla strašná zima.
2: A za jakou stranu se tam tehdy působil?
1: Tenkrát jsem tam byl za okresní bude se sem ještě.
2: Já si říkám.
1: Co za okresní? Ani ne, za městský spíš, nebo ani to ne. Ale jako občan jsem tam byl a od té doby jsem na žádné demonstraci nebyl. Ale teď vyzývám tady, ne?
2: No, můžu říct. No, to můžete.
1: Kdo můžete, tak tam běžte. Já zítra na streamu k tomu mám velký pojednání.
2: To je dobře.
1: Co jsem vymyslel ve společnosti, ve součinnosti s demonstrací, respektive co udělám pro demonstraci.
2: Ajajaj.
1: No, to bude hustý. To bude hustý. Takže počkejte, vy mě berete na ramena. Mm-hmm.
2: Vy mě necháte ukrást
1: reprák.
2: A pak mě necháte zakleknout od Vítka.
1: Zakleknout od Vítka a Babišovi řeknete, co na něm budete křičet? No, Babišák.
2: To, co oni STBáku, hajzle, zloději, to, co funguje.
1: Jak tam paní?
2: Jak sestra.
1: Jak sestra z Lidovkyně? Mm-hmm.
2: Se mi moc líbilo.
1: Myslíte, že už ji vyrazili, nebo že ji pochválili?
2: Já myslím, že jí dali, jestli nebyla teda už čele té kandidátky, takže poskočila někam nahoru.
1: Zajímalo by mě, jestli to pomůže, jestli tam dostane výzlasu nebo míň.
2: Já nevím, jestli jsou, jak moc v Kopřivnici lidi příčetní. Já bych řekl, že jestli jsou tam normální, tak by neměl dostat ani hlas, ale člověk nikdy neví, ne?
1: V Kopřivnici to je, jo?
2: V Kopřivnici.
1: To ještě v Kopřivnici. Hmm. No tak já bych toto uzavřel s tím, že je to naprosto šílený. A mě strašně vadí, proto jsem řekl ty ostrý slova, že si k tomu vzala to děcko.
2: Jo. No a ještě bych, aby jsme měli tečku, tak vy mě pak pozvete k sobě do streamu s hostem, ne? Že bude host Petr. Že mi trošku proslavíte. No tak
1: nevím.
2: Kvůli tomu to ty lidi dělají, tak já přeci nemůžu skončit jenom zakleknutím, ne?
1: Jo, jako demonstranta. No tak to jo. Jo, to budete hvězda streamu.
2: To doufám.
1: Bude u toho paní produkční naše hrát na kytaru.
2: To jsem rád. Já si při tom zakleknutí, já jim řeknu, zlomte mi trošku ruku.
1: Jo.
2: Trošku sádra. Pamatujete si, jak ex-premiér Sobotka, jak nosil ten krunýř v rámci volební kampaně?
1: A taky Cyril.
2: Cyril taky, ale Sobotka tím byl známý, ten ho nosil, ten nechtěl sundat. No. Tak si taky nechám nadat nějaký takový sádrový krumíř.
1: No, ale on měl takový lagricový Sobotka, jenom na efekt, ten měl z divadla vypočený.
2: Jo, z fundusu.
1: No, já jsem včera bylo středo, bylo včera, tak já jsem se díval na Nově na zprávě a tam hovořil pan Fiala.
2: Který?
1: No který? Kolik máme Fiala?
2: No tak spoustu.
1: Červená, modrá Fiala.
2: Myslíte tohodle?
1: Tohodle našeho ukrajinského
2: premiéra. Jo, ukrajinského premiéra.
1: A on tam normálně, promiňte mi ten výraz, slintal o tom, že jsou zajištěny ty dodávky plynu, že bude ten skapalněný. Neřekl teda půl slova o tom, kolik to bude stát. Jo.
2: Tak je to nezajímá, ne?
1: Je to vůbec nezajímá, ale těm lidem v okamžiku, kdy skokově ta elektrika se zdražuje, teď já to slyším, jak ty firmy, máme kamaráda podnikatele, který zavírá dvě firmy a bude propouštět ty lidi, jo, prvního toho známí, těm zaměstnancům. A oni to nevědějí. Je to
2: počkejte, asi... oni to vědí a jsou rádi. Když těch ekonomický poradci v televizích říkají, firmy budou krachovat a to je vlastně, to nevadí. Když ty lidi si najdou práci, práce je dost. Takže to oni vědí a jsou i rádi možná. Tomu řekněte, že...
1: No, já si především, pane Holče, myslím, že oni těm lidem strašně lžou.
2: No, to je nejprolhanější vláda od listopadu. Měli jsme různý vlády, spoustu, ale tohle je každopádně nejprolhanější vláda.
1: Já jsem totiž byl o víkendu v restauraci s kamarádama a tam se strhla taková hádka, výměna názoru, jestli...
2: To se jako u Babiše na mítingu?
1: Ne, tam to bylo velmi kultivované. Jenom, jako se tam řešilo, jestli horší premiér je Fiala nebo Štrougal. A já si totiž bohužel myslím, že Štrougal by lepší než Fiala.
2: To já bych řekl taky, že byl organizačně schopnější.
1: Strateg, aspoň trošku. A já bych dokonce, představte si, že to řekneme v roce 22 o komunistovi a myslíme to ještě navíc upřímně, teda já, že myslím si, že on těm lidem lhal míň, než lže Fiala a jeho suita.
2: S tou Fialovou vládou se, vzpomínáte, vrátilo čtení mezi řádky, takzvaný. No. Jako za totality. Vy vlastně hledáte mezi vyjádřeníma oficiálníma, co nám vláda vlastně chce říct.
1: On je asi hodný člověk. Já si jednoduše myslím, že on na tu funkci prostě nestačí.
2: A já čtu mezi řádkama třeba v těch kontextech, jestli znáte?
1: No, tak kontexty, které čtou příbuzný. No.
2: Jo, rodina Petra Fialy, ale kterými platíme, tak tam mezi řádkama vyčtu, že je hodný člověk.
1: Hodný člověk, to já ale o tom skoro ani nepochybuju. On asi
2: a vy nečtete bude... kontexty?
1: Ne.
2: No tak...
1: Ale zajímalo by mě to.
2: Vy jenom platíte?
1: Ne, ani neplatím. To platí. No tak no, to platíme.
2: O, počkejte. To
1: platíme.
2: Vy neplatíte daně?
1: No, že nemám předplatný.
2: Jo. Platíte? Já čtu, protože mi bylo líto, když něco platím, abych to vůbec nekonzumoval, víte? Tak to čtu.
1: Ne, to si musíme říct. On to s penězma umí. To je jako, ne, že ne. On ví, jak se přisát na cecík nebo na to státní vemínko. To on...
2: No tak, protože na univerzitě se to naučíte, že jo?
1: Tak.
2: V rámci různých grantů a podobně.
1: Ale to vás jaksi nekvalifikuje na předsedu vlády.
2: To já vím.
1: No. Takže já se bojím, že on je hodný, on nebude ani nějak jako, nebude to zákeřný člověk, nic, ale že na to prostě nestačí. Mu se to sype pod rukama a to, co včera koktal na té Nově, jsem si říkal, to přece v této situaci těm lidem musí říct něco jiného.
2: A měl...
1: No to jsem si nevšiml. Já jsem jako to poslouchal víceméně, no ale... A vy si myslíte, že je lepší než Štrougal?
2: Já jsem říkal, že ne, si myslím, že Štrougal byl schopnější. Přinejmenším organizačně.
1: Jo.
2: Přinejmenším Štrougalovi signály byly viditelnější.
1: No. Je to šialené a teď on říkal, že svolá nějakou evropskou...
2: Evropský summit o energiích.
1: To je jako zaprvé o půl roku později.
2: No, než... A to už je pro tu vládu typický, ne? Příznačný. Všechno dělají o půl roku později.
1: Sledujete, jak to proběhlo v tom Bulharsku?
2: To by byla cesta tady.
1: Bulharská
2: cesta. Zbavit se vlády, premiéra a
1: už
2: pak vyřešit energie.
1: S Gazpromem už. No ale podívejte, oni tam poslali na tu lipskou burzu těch 74 miliard vypučených z našich peněz.
2: Ano.
1: Půjčil jste, jenom abyste to věděl.
2: No já to vím, co jsem mohl dělat. No,
1: nic. My můžeme protestovat jenom u voleb. A kdyby se teď zrušila ta lipská burza, jako kdyby v tom smyslu, že bychom my se neúčastnili, tak přijdeme o těch 74 miliard, neboli je to od začátku tak nachystaný. No a já i tuším, kdo se o ně rozdělí.
2: Kdo?
1: To nemůžu říct.
2: No tak, naznačte.
1: Tak já ne, Koudelka to poslouchá.
2: Tak se vyvažte na jednu stranu.
1: Já budu zítra ve vazbě kvůli vám. Ne, prostě ne. Neřeknu. Ani kdybyste na mě svítil lampičkou, prostě tak to neřeknu.
2: Ani když vás nechám zakleknout?
1: Ne. My nesmíme ani naznačovat.
2: Jste prostě. Tvrdák.
1: No. A ještě vám chci říct jednu věc. U nás v domě bydlí nějací noví nájemníci. Takový mladý muž s mladou dámou.
2: Už jste o nich vyprávěl, ne?
1: Cože?
2: Už jste o nich vyprávěl.
1: Nevyprávěl.
2: To jsou jiný?
1: To jsou jiný. A mají psa štěně. No. A ještě donedávno nosili jako v náruči, nebo já jsem je viděl třeba třikrát, a teď už štěňátko běhá samo po parkovišti. A ona na něj volá puti-puti. A já se říkal, tyjo, ona si to plete se slepicema nebo něco.
2: A s Putinem, že myslíte?
1: A víte, jak se jmenuje štěně, se jmenuje Putin.
2: A víte, jak jsem to odhadl?
1: A já jsem říkal, jak může štěně ti dát někdo jméno Putin?
2: Tak jste nahlásil, nedoufám hned. Co?
1: No já nevím, je to protistátní, tohle to.
2: To je na, pro vás.
1: Ale máte štěňátko a teď ho díváte se na televizi, máte ho na klíně a říkáte mu nějakou zrobněninu.
2: Víte to, tohleto hned po...
1: Putinku můj, jo, putičko.
2: Ale hned po natáčení tohleto se píšem a pošlem Černochový.
1: Proč Černochový?
2: No ta s nima zameta.
1: Ta s nima zameta.
2: No to už je neuvidíte v životě.
1: To je nebude
2: líto. A štěňátko taky.
1: Štěňátko taky, no. No, já bych to ještě nehlásil.
2: Proč?
1: No to protože...
2: Neznáte svou občanskou povinnost?
1: Ne, tak roztomilý, prostě roztomilej pes.
2: Na to se musíte
1: velký
2: povzníst.
1: A pes za nic nemůže, že mu dali jméno.
2: Ale může za to taky. Je to ruský šváb.
1: No mám strach, aby z něj, mám strach, aby z něj nevyrostl ruský šváb.
2: A jestli vám je to hloupý, tak tam běžte zkontrolovat teplotu s teploměrem, abyste ještě oblít situaci a...
1: No...
2: Jo?
3: Zavřu se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak hlemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil, zavolal mi lék.

0: předsedo, rychle. Kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
1: Ne, nic, to je takový jenom.
0: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
1: Já taky, no, ale tohle
0: no
1: nejde.
0: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
1: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
0: nechápu,
1: skutečně...
0: Já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
1: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
0: Pane Rychle, kolik je vám let?
1: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
0: No, tak to už nezažil. No.
1: Já si totiž 68 už, nepamatuju.
0: Oni už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
1: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
0: Prostě,
1: ne, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
0: A ale jak to víte? Tak...
1: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
0: Tak kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
1: No, částečně.
0: Abychom si říkali pravdu, vy tak já mě trošku houpete, víte.
1: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít.
0: Takže, a vzduchem, pane doktore?
1: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoli do prostoru západoevropského ani východoevropského.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

Doutáhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v bestii. V hlavě máme jenom samé zlato,

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: To je tak hezký pocit, milý Jirko Krampole. Já si to tak užívám s tebou, víš, když v rádiu moderuju většinou s těma politikama. Tak je to takové miloučké, když má člověk proti sobě u mikrofonu kamaráda, se kterým taky leco zažil a máme si o čem vyprávět. Hodně jsem už od tebe slyšel, ale některé věci nevím. A nevím třeba, jak došlo ke spolupráci, řeknu ke slavné spolupráci, se Slávkem Šimkem a s Uršulou Klukovou.
1: Tak se Slávkem Šimkem došlo ke spolupráci tak, že Slávek Šimek mě pozval do pořadu Nezavěšujte, prosím, volá semafor. Práce mě zaujala. Lidem se to líbilo, co jsem tam kecal. Luděk Sobota mě podpořil, že s Luďkem jsme kamarádi od malička. A tak jsem začal Slávkovi nosit drobné dárky. Pak jsem mu přivez větší dárek, no a byl jsem přijat. No a od prvního momentu až do konce mě to bavilo, až do té doby, než on začal dělat politickou satiru, což je věc, kterou někdo umí, ale já to teda za prvé vzácně neumím a za druhý to vzácně nenávidím. Jo. Já jsem se politickýmu vtipu nikdy nezasmál. Mě to nebere.
0: Mm-hmm. No, pamatuju si dobu, Jirko, kdy jste se Šimkem měli tak neuvěřitelné období, protože v Brně tahala Rondo, to byla taková ta největší...
1: Já vím, ano.
0: Taková ta bílá kulatá.
1: Ano, ano.
0: Tak si vzpomínám, že jste tam měli dvoják. Třeba v 7, v 9, nebo jak to bylo. A oba dva jste měli vyprodaný. To si nedokážu v dnešní době vůbec představit. To byla ta doba největší slávy se Šimkem?
1: No, to dá se to tak říct. Tak hlavně toho Šimka bavili ty věci normální, než on se chytí politiky prostě. Jak se zase k tím háčkem, on to uměl, jo, tu politickou satiru. Ale já prostě, to bylo zajímavé, že třeba když byla nějaká scénka, kde byla nějaká politická hláška, kterou jsem řekl já, tak se tomu nikdy nikdo nezasmál. A řekl to on a ty lidi se smáli.
0: Mimochodem, umíš ještě dneska vyslovit jméno toho Surya?
1: No tak to byl spolužák, ten se jmenoval v podstatě, režisér Mexičan, Surio Mario Martinez, Juarez Ferdinando. A no. tam byla skvělá skvadra, ty spolužáci to byli, my jsme měli, já to mám takhle, Damu byla součást jako AMU. Akademie muzických umění, kam spadali Damu divadelní, FAMU filmová, LAMU loutkaři, TAMU taneční, HAMU hudebníci.
0: A ještě CAMU.
1: Cože?
0: Tam chodil bez ouška prý na CAMU.
1: No, to říkali.
0: Víš, co to je, jo?
1: Cože?
0: Víš, co je CAMU?
1: No, cigánská. Ano. Tam právě my jsme měli některé předměty jako tělocvik, marxismus, leninismus, politickou ekonomii, ruštinu. Jsme měli společně s těma ostatníma studentama. Což byli studenti třeba. Jeden spolužák byl Vietnamec, Bichlam, což znamená zelený strom. Z provincie Bichlam, z provincie zelený. Všecko bylo, sestra byla zelený strom, brácha byl zelený strom, provincie zelený strom, všichni byli zelený strom. Pak tam byl Sukumar Shankar, loutkař, to byl Int, taky výborný kluk. Jo. Bulharka Marcela Zlatareva Asenova. Kim, to byl Korejec, Kir taky. To byli vynikající houslisti, s kterýma ti řeknu krásnou historku, jak Ten jeden dost jako holdoval alkoholickým nápojům, ale ten byl talentovanější. Ten druhý byl míň talentovaný, ale víc zase jako dřel, takže to vyšlo asi tak na stejno. No a jednou se vracel ten talentovaný, ten houslista, se vracel v Hradební ulici na kolej, kde byla kolej kolej Amu, a tam byla ve vrátnici, seděla paní Pardunová, tam byla asi snad 30 let. A povídá, ty vypadáš, ty zmetku. A ten, jak byl ožralej, tenhle ten houslista povídá, babo, prdel veliš. Šel pryč. A povídá, ty hajzle žlutý, ty mi budeš nadávat, já tě kopnu, jako teď byla prostě baba sprostá. Zavolám na ambasádu a uvidíš. No a teď on vyjel nahoru do třetího patra, tam to prostě znečistil teda, jak pokoj, tak chodbu, tak toaletu. Na ten hodnej, ten míň talentovaný, aby nebyla ostuda, tak to uklidil. Jak to uklízel, tak přijeli z ambasády a tohle hodného, co uklízel, zhaftli. Odvezli. Druhý den se tenhle ten ožralej probudil a všichni říkali, Kime, kde je Kyr? Říkal, a s Kyrem to být moc špatný. Kyr být v olověných dolech, už nikdy neuvidět světlo. Protože oni, když udělali nějaký průser, tak oni je opravdu vyhodili a šli do nějakého prostě do...
0: A vyhodili ho opravdu?
1: No, opravdu.
0: Ty jo.
1: Do hutí nebo do dolů a tohleto.
0: To jsou věci. Prosím tě, ještě o Šimkovi se říká, že on byl takový velmi paličatý a velmi tvrdý principál. Že to byl přísný šéf zkrátka. Jaký byl Slávek Šimek?
1: Slávek Šimek to byl prapodivný pták. On byl učitel. Já jsem mu omlouval za to, že on mě furt vychovával. Jo. Přestože jsem byl starší, tak on mě furt vychovával. Ale on se choval takhle, jak se choval ke mně. Tak se choval ke svý ženě, tak se choval ke svý dceři. On se choval ke každému tak. To nebylo, že by byl nějaký to. Akorát on jako srandičky z druhých, to jo, ale když si udělal z něj srandu, tak to moc nebral, pak to ve finále bral, ale jako když mu to udělal, tak zrovna nadšený nebyl. My jsme byli v Americe, v Kalifornii a ten Mike Bilek, milionář, nás pozval soukromým autobusem, takovým luxusním autobusem, do Sequoia Parku, kde jsou ty nejstarší stromy světa. Když jsme se vraceli večer, tak se jelo takovýma serpentínama pořád takhle dolů, do údolí. No a jak jsme jeli těma serpentínama, tak ten Mike Bilek, ten Čechoameričan, povídá, tak pánové a dámy, tady v těchto těch místech je největší výskyt vůbec medvědů grizzly v celých Spojených státech. Jo? A Šimek, že by se potřeboval jako vyčůrat, tak zastavili autobus a Šimek se rozhlížel, jestli někde nějaký medvěd. Já jsem se bleskově, v té době jsem ještě s nohou neměl problém, takže mi rychlý pohyb nedělal problém. Vylít z toho autobusu před ním, proplížil jsem se takhle kolem autobusu a Šimek jak stál, prostě obrácen teda směrem údolí, koukal, jestli někde není nějaký medvěd, jsem k němu přišel a udělal jsem ucha. Dědo, až ty kletce nadával a proklínal mě prostě strašným způsobem.
0: Hele, a byli jste se Šimkem kamarádi nebo kolegové?
1: My jsme byli jak kolegové, tak i kamarádi, protože když jsem třeba na tom byl jako blbě, jsem se rozvedl, tak jsem u nich bydlel dokonce jeden čas. A on se mi snažil pomoct a on byl divnej, ale jako byl to kvalitní člověk.
0: Parťák.
1: Jo, ano.
0: No a kde se tam vzala Uršula?
1: Ta tam přišla nějak z Ypsilonky a on měl takový, jako on byl hrozně rád obklopený lidma, který ho brali jako šéfa. On byl prostě sobota třeba ten to neuznával. Jsi automaticky vedoucí všeho, vždycky. On byl vedoucí.
0: Front.